0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

Autor Jirka Tieftrung a mistr zvuku Vojtěch Dluhý vás vítají k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies. Na úvod připomínám, že kromě terestriálního příjmu klasickým rozhlasovým přijímačem můžete tento pořad poslouchat v reálném čase také na internetu, kabelem a dokonce přes družici, kdykoliv později pak také z rozhlasového internetového archivu.

Na úvod to byl pohled do britského singlového žebříčku přesně před 48 lety. Americké trio First Choice zaspívalo svůj hit Ozbrojený a extrémně nebezpečný. Neberte to doslova, je to o muži, který je nebezpečný ženám, protože je dokáže neodolatelně svádět. Před týdnem jsem porovnával předělávku Petra Pospíšila s anglickým originálem, teď tu mám tehdy zmiňovanou francouzskou předlohu.

Ta první píseň má název Udeř ze všech sil, zpíval ji Dick River. Tu druhou zpíval také, to už jsou ale 70. léta a také předělávka, francouzský je to J'aimerais to frappé. Když jsem ji naposlouchával, naskočilo mi v češtině zvukomalebně, že přitom chrápe. To je samozřejmě jen for, určitě se některým z vás vybavilo, že je to původně I hear you knocking Smileyho Louise.

Ve fonotéce jsem náhodou zavadil o výběr britských The Springfields. Řekl jsem si, no proč ne, a vybral píseň Say I Want Me There. Je pod ní sice podepsán Tom Springfield, ale jen jako autor anglického textu. Původně je to totiž stará francouzská lidová Ve svitu měsíce. Tu druhou, Stříbrné nitě a Zlaté jehly, si The Springfields vypůjčili z repertoáru Američanky Wandy Jackson. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Do porovnávací rubriky jsem jako prvního vybral Milana Černohouze a jeho píseň Šarm. Doprovázelo orchestr Gustava Broma, textovala Růžena Sipěnová, rozhlasová nahrávka vznikla před půl stoletím. Americký originál je z roku 1939, pro srovnání jsem vybral vinyl o 20 let mladší. Day in, day out zaspívá ze svého alba Come Dance with Me Mr. Swingu Frank Sinatra.

Snad jste postřehli, že Brňáci se s tím příliš nemazali, rozdíl ve stopáži nahrávek je 1 minuta. Časový rozdíl mezi nahrávkami je 11 let a na aranžmá je to samozřejmě znát. Mám pro vás americké Hollywood Argyles a protože jejich Hollywood znáte, vybral jsem hned 3 jiné kousky. Zkuste si vzpomenout, čím se inspirovali v případě toho třetího, určitě jste tu melodii mnohokrát slyšeli.

your foot and hang you from a big long

made me feel like a little old crumb.

0: Hurtsville. That where you go, torturing me.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Jsme v roce 1960, název skupiny Hollywood Argyles vznikl podle toho, že nahrávací studio bylo v LA na rohu ulic Hollywood Boulevard a Argyle Street. Slyšeli jste písně The Bug-Eyed Man a You Been

Pavla Nováka jste určitě také poznali, zaspíval písničku s názvem Bílé sportovní auto. Doprovázeli ho Ostravský rozhlasový orchestr a sbor řízení Pavlem Staňkem. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z podzimu 1975. V křestním listu nahrávky není ohledně zahraničního originálu žádný správný údaj, zázrakem se ale identifikace podařila. Zaspívá Australan Robin Jolly. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb Historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tiefrunk.

Dal bych tomu nálepku pochodový bubblegum. Píseň má název Marshall's Portable Music Machine. Byl to v roce 1972 hit v Austrálii a jako už mnohokrát mě napadá otázka, jak se tehdy dostal až k nám. A mám otázku také k vám, posluchačům. Vybaví se vám, jestli má tato eurovizní písnička francouzské zpěvačky Marie Myriam také českou verzi? Jestli ano, tak mi to prosím napište.

Ta zmíněná Eurovize byla v roce 1977, píseň má název Pták a dítě. Pomaly hrál a zpíval J.J. Cale svou After Midnight z alba Naturally, to jsem vám tak trochu dlužil. Prosil jsem vás, abyste mi ohledně té první písně napsali, pokud něco víte, tak tady jsou kontakty. E-mailový oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky posílejte na číslo 723 102 513.

Ano, i na tuto nahrávku, kterou všichni znáte, přišla teď v porovnávání řada. Textoval Boris Dropa, jen mě mrzí, že na etiketě suprafonského singlu z roku 1968 není název Massachusetts napsán správně. Někomu v suprafonu bylo zřejmě těžko podívat se na mapu nebo do nějaké encyklopedie. Hrát a zpívat teď budou samozřejmě Bee Gees, single bodoval po obou stranách Atlantiku.

Zakončím pohledem do historického kalendáře a hned dvěma songy. Britský kytarista a zpěvák Chris Spedding se právě dožívá 77 let a mám tu jeho Mountbiking. Johnu Rostillovi, baskytaristovi The Shadows, by právě bylo 79, zemřel bohužel už v roce 1973. Na jeho připomenutí je ten druhý ve dvojici Don't Make My Baby Blue. Další oldies vám nabídneme zase za týden.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Jsi nervózní.
2: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
1: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
2: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
1: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
0: Humoriáda.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza, budu ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu Humoriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: Je, s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
3: Bar! Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne, teda mě jo.
2: Mě si všimnou právě.
3: Normálně, že jo. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytáhnout za pače si nabrej a jsi hrdina.
3: Celá plovárna je vaše.
2: Ano,
3: to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: No, zpěváce, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
2: Samý šperk.
3: Ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
2: Co je to?
3: Tak
2: to
3: ne, asi... to není ono, dávno. Samozřejmě to lidi rozptyluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to... Jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné,
3: tak se řekněme. Chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. No? Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: Já rád vidím škaredý.
2: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však. Tak...
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah tej písně.
3: Měli se správně. Řekněte mě, ale prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
2: No, přece my!
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
0: Aha.
1: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Bašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Bašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu jako na festivalu, takové strunější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu hyňali jak malé děti, a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o Lince, o svý sestře, a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do senkrůvny. No a Milka a senkrůvna, to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano pane režisére, ne ano. Pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě to jsme byli další jenom?
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a jo. Co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo? Že se někdo pokecal?
1: Jsme byli velmi všichni distingovaní.
0: Jo, jo.
1: Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
0: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom jobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou. Vás co voláte? Dej tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Mladovic a ptal bych si anekdoty. Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si bečko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
6: Děkujem.
3: Tak přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto. Budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přesličková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální. Nerada mluvím, Žáno. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
12: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
16: Poslední, nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
16: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
15: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo to
17: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
17: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
17: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomnělo toho menšíka, který tady byl, slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
17: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
17: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu...
3: A to se jako dědí takhle? Jako,
17: to se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
17: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků.
3: Myslíš, že tam ještě jsou?
17: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
17: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídá?
17: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodskými ze Zlaté mříže, nebo nám něco povypráví, přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 011 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor Mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor Mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: Haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu, tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Jak se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžíte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky. Hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Eduard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Haló, tady Květa ze Strážnice.
1: Ano, a...
2: Než to bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout, přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam. Volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrtně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Tak Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vezmeme Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek, tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono to zase toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek. Je to dutý ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní. Ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano,
1: jo.
3: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden nebo... lev.
1: Lev hlídá mozky.
3: Ano, ano.
1: A práší
3: ano.
1: Se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde člověk dostane.
1: Jakou taktiku jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse. Protože tam, že jo, hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6. Já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse. Ano. Toto neví nikdo. A měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
1: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 011 04. Posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
0: Humor. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujeza-Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkujem.
5: A zdravím paní... Zdravím Karinko Flerovou z Kytbílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se na to dívám pořád, každý den při obědě, je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampo a moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme vám,
1: se vyvede.
4: Taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na ty,

0: na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky, já přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo. Tak třeba, jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mně hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa. A nějaká baba povídá, že by René. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice a my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, Lenka, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
1: Co má ve znaku co?
0: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
1: Zvířátka? Různá.
0: Jak různá zvířátka?
1: Například antilopa? Nebo brablenec.
0: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
1: Koho pak to?
0: Já pám, Ježíše Krista kdo zradil? V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
1: Ano, ano, mám Bibli doma.
0: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
1: Agent 007.
2: Humoriáda.
3: Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
4: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
3: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi rámcově, velmi jo. Rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v reži nenechá.
3: Nikdy, prostě ne. Zachránil to nějakým
4: zachránil
3: vtipem?
4: Zachránil to vždycky. Nebo kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první 4 řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
3: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanděni.
4: To se někdy stane, ano.
3: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení, právě toho Nikdo není dokonalý, vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Naděje Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
5: Eduard.
3: Eduard, Eduarde, já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
5: No můžete.
3: Když budu vidět, odpovím, že jo. Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
5: No. Přemýšlím.
3: Co myslíte?
5: Sophie
3: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
5: Zůstávám.
3: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
3: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné vybírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
5: Taky.
4: Naschle.
3: Tak číslo, řekněme 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavacká, které dabují, pravidelně dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to dottore, valore, a to, že nebudu dostatečně dryhačnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: to. Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martino?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor.
5: Ano.
4: No, přírodopisou vůbec nezajímá, ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšeničko. No, člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury.
5: Ano.
4: Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, prosím.
4: Pane profesore, já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak. Taky jsem to pochopil, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam, to jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: Jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka, děkujeme za pomoc, omlouvám se ještě za krampule, ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu, těším se na tu další, zase u nás v Humoriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to podaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz, knížky vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Člena posádky katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí, zadržela policie. Nad tunelem Pohůrka v Českých Budějovicích vznikne příští rok volnočasový areál. Tenistka Nikola Bartuňková porazila na turnaji v Berlíně Belgičanku Mertensovou a ve čtvrtfinále ji čeká Běloruska Sabalenková. Na jihu Čech bude většinou jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Chorvatská policie podezřívá z ohrožení dopravy prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli střetl s plachetnicí s českou posádkou. Důstojníka včera policisté zadrželi. Na plachetnici, která se po srážce potopila, bylo 8 Čechů, 4 z nich nehodu nepřežili.
2: Existuje důvodné podezření, že při řízení katamaránu nebyla dodržena všechna opatření potřebná k tomu, aby se předešlo srážce, řekl chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič a na dotaz novinářů doplnil, že podle jeho informací kapitán plavidla v době nehody katamarán neřídil. Pokud by 33-letý důstojník byl obviněn, podle právní kvalifikace by mu hrozilo až 15 let odnětí svobody vzhledem k tomu, že při srážce dvou lodí přišli o život 4 lidé. Chorvatské úřady mezitím pokračují v přípravách na vytažení potopené plachetnice, aby ji mohli v rámci vyšetřování prozkoumat odborníci. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Nový volnočasový areál vznikne nad dálničním tunelem Pohůrka v Českých Budějovicích. Radní začali hledat firmu, která na místě upraví park. Místo už dříve nechalo ředitelství silnic a dálnic osázet mladými stromy. V příštím roce je doplní mlatové cesty. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí Naše Česko budou náklady do 10 milionů korun.
3: V jedné části by mělo vzniknout i multifunkční hřiště, aby ho mohli využívat děti i dospělí. Tak jak nám tam vedou kolem silnice, tak vlastně ze všech těch směrů se tam bude moct chodit. To místo si o to úplně říká, protože jinak by tam nebylo vůbec nic na něm.
0: Komentovaná prohlídka s kurátorem, historikem Janem Koubou, zahájí dnes v 17 hodin výstavu Orlík a Stehlík v Prácheňském muzeu v Písku. Malíř Karel Stehlík ve svém díle zachytil proměnu krajiny v souvislosti s budováním přehrady v 50. letech minulého století. Část ze 30 vystavených obrazů vytvořili další umělci, pokračuje Jan Kouba.
4: Orlická přehrada přitahovala pozornost pochopitelně i umělců, kteří na Orlickou přehradu jezdili a zaznamenávali, jak roste. A je to vlastně vůbec poprvé od těch 50. nebo 60. let, kdy se ty obrazy takhle svezly zase zpátky dohromady a my tady tedy je představíme společně na jedné velké kolekci.
0: Výstava potrvá v Prácheňském muzeu až do 30. srpna. Sport. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Alice Mertensovou 6-1, 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. V boji o semifinále narazí na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Naopak Kateřina Siňaková ve druhém kole neuspěla, podlehla nasazené trojce Američance Jessice Pegulaové 2-6 a 4-6.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně přibyde oblačnosti a pouze ojediněle se mohou objevit slabé přehánky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo západní. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Jindřichohradecku počítejte nově s uzavírkou silnice 164 v obci Lomy. Stále uzavřená je silnice 23 u obce Pleše nedaleko Kardašovy Řečice a také silnice 151 ve Valtínově. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné ráno, řekla bych i krásné letní ráno, protože venku je příjemně, tomu se ovšem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme věnovat například v rubrice o počasí ve čtvrt, ve tři čtvrtě, znáte jak to chodí, už teď můžete napsat 90 011 03 o tom, jaké počasí je právě tam, kde ladíte Český rozhlas České Budějovice, a to ve tvaru CB Mezera Počasí Mezera Text. Začíná jeho české ráno s Adélou Jirkalovou, máme 5 hodin, k tomu 5 minut. Čeká na nás kromě jiného také kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu datu, a právě dnes tedy máme 18. června roku 2026. Chystám pro vás také písničky, které nestárnou, tak zahoří plamen v podání Kateřiny Marie Tiché, a je to Vo hvězdách, zaspívá právě teď Palo Habera. Krásné ráno.

0: 5 hodin a k tomu 9 minut. Na svém samém počátku je čtvrtek s datem 18. června. Je to stý 69. den roku 2026. Do konce roku zbývá 196 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2021, a sice 33,9 stupně, nejnižší roku 1882, 6,2 stupně Celsia. Svátek má dnes Milan, je to jméno slovanského původu utvořené od přídavného jména Milý. Někdy je považované za obdobu latinských jmen Amant či Gracian a znamená tedy milý, milovaný či přívětivý. K jeho známým nositelům patří například herec a režisér Steindler, fotbalisté Baroš a Luhový, fotbalový trenér Máčala, umělec, knížák, spisovatel, dramatik, scénarista a politik Uhde. Také známe zpěváka Milana Drobného či již zesnulého spisovatele Kunderu. Narozeniny právě dnes slaví spisovatel a dramatik Miroslav Stoniš, britský hudebník Paul McCartney, oslavencem je také básník a překladatel Ivan Verniš, italský fotbalista a trenér Fabio Capello, italská herečka a modelka Isabella Rossellini, solistka baletu Jana Kůrová má dnes také narozeniny, či jazzový houslista, herec a moderátor Martin Zbrožek. Zpěvák a textař Lou Fanánek Hagen má narozeniny a také divadelní režisér David Drábek. Den hrdinů druhého odboje, který byl zaveden v roce 2017, si připomínáme konkrétně poslední boj československých parašutistů po atentátu na Heydricha v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Praze roku 1942. Před 140 lety se narodil britský horolezec George Mallory. Zemřel roku 1924 při pokusu zdolat nejvyšší horu světa Mount Everestu. Před 120 lety byly otevřeny Alžbětiny lázně v Karlových Varech a před 25 lety měl v amerických kinech premiéru první díl americké filmové akční série Rychle a zběsile, tedy Fast and Furious. Tak doufám, že jste si rozšířili historické obzory. Dobré jitro.
1: Český rozhlas České

0: počasí.
1: A mě už přicházejí od vás SMSky, určitě dorazí i další, tak se těším a díky za ně. Kamenice nad Lipou, skoro jasno, 14 stupňů, čtvrtek pohodáček přeje Věra. Nad Prahou zataženo 17 stupňů, bez větří, klidný den všem přeje Josef. Díky za vaše zprávy. A jaká zpráva dorazila z Českého hydrometeorologického ústavu? Zpráva, která se týká dneška, tedy čtvrtka s datem 18. června. Bude to polojasný až jasný den, ráno ojediněle s mlhami, které se budou rychle rozpouštět. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně přibude oblačnosti a pouze ojediněle se mohou objevit slabé přeháňky, zejména na Šumavě. Dnešní nejvyšší teploty letní 26 až 29 stupňů Celsia, na horách bude příjemně 22 až 25, vítr povane proměnlivý nebo západních směrů o rychlosti do 3 metrů za sekundu, předpokládané množství srážek do 2 mm a rozptylové podmínky většinou dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Co mají společného počty hrabošů a velikost polí? Podle vědců možná víc, než se zdá. O jejich výzkumu si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povíme už za chvíli.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Pozvolna se probouzíme s Paulem Simonem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 5 hodin 21 minut. Vědci varují, že hraboší kalamity na českých polích se budou pravidelně vracet. Otázkou podle nich není, zda přijdou, ale jak rozsáhlé škody příště způsobí. Nový výzkum, vedený Univerzitou Palackého, proto hledal dlouhodobé řešení v systému zemědělské krajiny. Ukázal, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a mohou v budoucnu zmírnit jejich přemnožení, škody na úrodě i potřebu nasazení jedů.
1: Tak tady jsme u Vojtěškova pole.
2: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
1: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
2: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
1: Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte. Tak to vypadá, že tahle ta nora bude osídlena.
2: Takže hraboše doma nejspíš.
1: Tady mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
2: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko.
3: Výskyt hrabošů je pořád, jo? Je o to, v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
2: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší a pestřejší krajina.
1: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost.
2: Takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak má tady zdroj potravy a zároveň se tady může bezostyšně množit.
1: No, to ale neznamená, že když farmář zmenší velikost svého pozemku na polovinu, že mu klesnou ty hraboši také na polovinu. Tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
2: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
1: Ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
2: Ne všichni zemědělci ale sdílejí názor vědců. Podle zemědělce Vladimíra Lichnovského zmenšení polí výskyt hrabošů v praxi neomezilo.
3: Nemáme tuto zkušenost, že bychom dělením pozemku omezili výskyt hrabošů. A právě na těch remisích ti hlodavci se rozšiřují do toho pole, do té kulturní plodiny.
2: Zemědělec a učitel z Mendelovy univerzity Petr Marada naopak tvrdí, že pestrá krajina může proti škůdcům pracovat sama, pokud v ní dostanou prostor jejich přirození predátoři.
4: Díky právě té vhodné krajinné infrastruktuře dáváme prostor těm přirozeným predátorům škůdců, krom těch dravých polních ptáků, dáváme prostor lasičkám, liškám.
2: Hrabošů teď sice podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: A my jdeme na zprávy. Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V Praze dnes začne třídenní sjezd odborového svazu Kovo. Zítra na něm delegáti budou volit nové vedení. O funkci se znovu uchází i současný šéf Roman Ďurčo. Proti němu kandidují Tomáš Valášek a Miloš Král. Kromě toho budou členové schvalovat i priority odborového svazu Kovo na další období. Policie ustoupila od záměru vybudovat novou stanici v Jindřichově Hradci. O stavbě v lokalitě Mřijovského podepsalo město s policií České republiky memorandum o spolupráci. Lokalita se ale ukázala jako nevhodná. Jak uvedl starosta Michal Kozár z hnutí ANO, všechna policejní oddělení by se na místo nevešla. Město proto bude zvažovat další možnosti. Na zámku Kratochvíle na Prachaticku začíná 35. ročník divadelního léta. Ochotníci ze spolku Tyl z Netolic uvedou komedii Fan Vavřincové a Richarda Otradovce Taková normální rodinka v režii Ivety Uhlíkové. Jak informují Netolice na svém webu, hraje se od čtvrtka do neděle. Poslední představení se uskuteční ale v pondělí 6. července. Začátky jsou v 21 hodin. V případě velmi nepříznivého počasí se představení nekoná. Český cyklista Matyáš Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska 5. místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně oblačno.

0: Či u letiště v Plané u Českých Budějovic. Řidiči mohou využít dálnici D3. Kvůli rekonstrukci křižovatky budou ostatní auta jezdit kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Včera jsme si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice říkali, že uplynulo 50 let od uvedení komedie Marečku, podejte mi pero. A dnes? Už je tomu 20 let, co Jiří Mencl natočil podle Bohumila Hrabala román Obsluhoval jsem anglického krále. Že jde rozsáhlé vyprávění stvárnit na jevišti jenom o třech hercích, teď chce svým novým pojetím dokázat vršovické divadlo Mana. Pozveme vás tam už za chvíli. Tak si počkejte a do té doby vás zvu na jeden večírek za koncem. Zpívá Anna K.

0: Nostalgicky, bábitelsky a úsměvně, tak jsme zvyklí vnímat díla Bohumila Hrabala, jak je především filmovým divákům představoval Jiří Menzel. Vršovické divadlo Mana nyní přichází s novou adaptací románu Obsluhoval jsem anglického krále. Verze pouze pro tři herce představuje Hrabala i jako duchovního autora.
1: Na 12 pořád čekají na polévku. Ten pán u okna bude chtít guláš.
2: Vychází to z takové představy, že to je vlastně v chalupě nebo v domě, který opustili pohraničí Němci i Češi, je vybydlený.
3: A z toho, co v něm zbylo, z věcí, které nikdo nepotřeboval, se sestává minimalistická scéna, která

0: otevírá dveře divákově fantazii. Hlavní roli Jana dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
1: Nestoj tu s tím tácem. Ti hosté na to pivo čekají.
2: Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života, jo. A strašně mu to vadilo a byl z toho celý nervózní a ublížený a tak, ale nakonec pochopil, že na tom nezáleží, že záleží opravdu na tom vztáhnout se k nějakým jiným hodnotám, než jsou ty hodnoty materiální.
0: Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
3: Páni! To je výhled. A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
4: Je to spíš takový bod zlomu, ve kterým ta naivita vlastně mladická přeskočí do té reality toho života, který se stává těžším a těžším.
0: Antonín Holub říká, že Jan dítě zažije v životě spoustu ponížení. Tomu jde ale kolikrát naproti.
4: Vždycky si vybere z těch dvou cest tu, která je jednodušší, rychlejší, ale pak se mu to vlastně vrací.
3: On ten pingl vždycky nosil jídlo tak, jako by ten tác s 12 porcemi letěl vzduchem. A on ho jako v letu dobíhal.
0: Dítě trpí celý život komplexem malého vzrůstu.
4: Já jsem taky malý, ale nikdy jsem si z toho nějak nic moc nedělal. Ale u něj myslím, že to není jenom i malost jako vzrůstu, ale spíš ta malost jako obecná, lidská.
0: Veškeré ženské role v představení stvárňuje Tereza Vítů. Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojtky nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Legendární Tina Turner ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 6:15. Dobré jitro.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, ráno ještě ojediněle s mlhami, které se válí po lukách, po polích. Ty se budou ale rychle rozpouštět. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně přibude mraku a pouze ojediněle se můžou objevit slabé přehánky, zejména tedy na Šumavě. Dnešní odpolední maxima 26 až 29 stupňů Celsia, na horách naměříte 22 až 25. Vítr dnes o rychlosti do 3 metrů za sekundu, srážkové úhrny do 2 mm a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Kde se dnes na jihu Čech objeví herci David Prachař a dále Jan Čenský či Dana Morávková, tak právě to prozradíme v tipech pro volný čas už za pár minut. Posloucháte Jihočeské ráno, Český rozhlas České Budějovice. A teď už také Touha a pláč a kapela Jelen. Příjemný poslech.

0: Tipy pro volný čas.
1: Vernisáž putovní výstavy cyklu Skleněných plastik na téma Zmizelá místa, zmizelé domovy autorky Dany Vachtové je dnes v 17 hodin v Prachatické galerii Skloglas. Historický most nad Otavou v Písku se ode dneška do neděle 21. června promění v unikátní promenádu. Po celé délce mostu vznikne chodníček z písku, který místním i návštěvníkům na boso zprostředkuje nevšední zážitek. Fucking Guns je českobudějovická hudební kapela, která hraje hudbu irských hospod. Vystoupí dneska v 19 hodin v Jihočeské vědecké knihovně na Sadech. Vstup je volný. Přednášku s názvem Rysí příběhy z Novohradských hor si dnes od 18 hodin můžete poslechnout v kulturně spolkovém domě v Nových Hradech. Pořad připravila Tereza Mináriková z organizace Alka Wildlife. Jihočeská filharmonie zahraje dnes v divadelním sále českobudějovického Metropolu. Závěrečný koncert 45. sezóny začíná v 19 hodin. Na programu je hudba Ludvika van Beethovena. Skladatel a hráč na akordeon Aleksandr Jasinský vystoupí dnes od 19 hodin v kostele svatého Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na pomoc Ukrajině. Dny duchovní hudby pokračují v kostele svatého Jakuba v Prachaticích. Od 19 hodin tam dneska zahraje na varhany Jakub Janšta. Hudební podvečer v Českokrumlovské synagoze bude dneska od 18 hodin v režii baritonisty Davida Sobola, kterého doprovodí na klavír Marcela Pflegrová. V zahradě zámku Kratochvíle u Netolic dneska můžete vidět představení Taková normální rodinka v podání spolku divadelních ochotníků Tyl Netolice. Začátek je v 21 hodin. Ve Volarech můžete dneska od 19 hodin vidět komedii s Janem Čenským a Danou Morávkovou Mlčeti zlato. A v sále městského kulturního střediska ve Vimperku zahraje David Prachař představení Trenér. Začíná v 19 hodin. Ještě jsou volné vstupenky na dnešní prohlídku Kendeho vily v Českých Budějovicích s Milanem Minderem. Začíná v 17 hodin. Tak třeba si vyberete. Užijte si to. Docela ještě Bananarama, také Pavel Bobek. 5 hodin 52 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a je tady čtvrtek s datem 18. června.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Eva Kostolanská dnes nastoupí do funkce ombudsmana. Prezidenti Spojených států a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Tři jeho české projekty se probojovaly do finále české ceny za architekturu. Na jihu Čech bude většinou jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Do funkce ombudsmana dnes nastoupí dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Poslanci ji zvolili 5. června. Kostolanská ve volbě získala 93 hlasů, zatímco pro její protikandidátku Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou hlasovalo 58 poslanců. Po zvolení řekla, že v úřadu se nejdříve sejde s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana kvůli rozdělení rolí. Ve funkci pak chce navázat na práci svého předchůdce Stanislava Křečka. Zlepšit chce ale komunikaci. Spojené státy a Írán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by také měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednávání trvalého míru. Tři jihočeské stavby jsou v užším výběru české ceny za architekturu pro letošní rok. Mezi 25 budov z více než 300 návrhů vybrala Česká komora architektů Budex Hub v Plané u Českých Budějovic. Nominaci dál získali Žitný mlýn v nedalekém Boršově nad Vltavou nebo obnova pivovarských teras ve Vimperku na Prachaticku.
5: Organizátoři soutěže ocenili zejména citlivý přístup k dostavbě původního mlýnu v Boršově nad Vltavou. U pivovarských teras je zaujal dopad na celkovou podobu města a plánský Budex Hub pro změnu chválí za promyšlené detaily. Z jihu Čech Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Bronzové medaile mezinárodní ceny vévody z Edinburgu převzali včera dva žáci základní školy praktické v Třeboni. Spolu s nimi ocenění obdržela také Aneška Maruščinová. Stala se tak první držitelkou ocenění s Downovým syndromem v Česku. Škola je jediná speciální škola v republice, která program svým žákům nabízí, uvedla ředitelka Národního centra DOFE Gabriela Drastychová.
6: Vzali program DOFE za ten správný konec a otevřeli ho všem žákům a studentům, kteří se v rámci něho můžou rozvíjet, plnit si své sny, umět si ty sny rozplánovat do krátkodobých cílů a aktivit, tak aby pro ně byly dohlednutelné a zvládnutelné. Poznat, že můžou být přínosem i pro druhé a nejenom příjemci té podpory druhých.
3: Program DOFE je určený pro mladé lidi ve věku od 13 do 24 let. Pro jeho splnění se musí několik měsíců pravidelně a soustavně věnovat aktivitám v oblasti pohybu, rozvoje dovedností a dobrovolnictví. Součástí je také expedice v přírodě.
4: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne v jeho západní polovině kraje přechodně přibyde oblačnosti a pouze ojediněle se mohou objevit slabé přehánky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý proměnlivý nebo západní, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Ode dneška je pro vozidla nad 6 tun uzavřená silnice číslo 3 u letiště v Plané u Českých Budějovic. Řidiči mohou využít dálnici D3. Kvůli rekonstrukci křižovatky budou ostatní auta jezdit kyvadlově.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje i po 6. hodině. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová, tak přeji krásný čtvrtek s datem 18. června. O tom, že bude krásný, už jsme si říkali, ještě to určitě zopakujeme. Předpovědi počasí tradičně v našem vysílání ve čtvrt a také ve tři čtvrtě. To se konkrétně spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem. A vy mi v tuhle chvíli můžete napsat, jak je právě u vás sebe mezera počasí, mezera text. 90 01 03 je číslo naší SMS brány. Také pro vás chystám písničky, které nestárnou. Připraveni jsou namátkou Lenka Filipová, Savage Garden, zazní Petr Novák a také kapela Olympic se svou želvou. Česká televize a Český rozhlas omezí příští pondělí své vysílání. Zaměstnanci obou médií budou totiž stávkovat proti plánovanému zrušení koncesionářských poplatků. Jak konkrétně bude stávka vypadat a co na ně říkají vládní politici, uslyšíte už za pár minut.

0: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou příští pondělí stávkovat. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování médií pod státní rozpočet. Ke stávce se přihlásili stovky lidí z České televize a přes 1000 z rozhlasu.
1: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: Popsal zástupce stávkového výboru Jan Herget. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Podle dalšího člena iniciativy veřejnoprávně Jana Moláčka neměli zaměstnanci jinou možnost, než vstoupit do stávky.
3: Hrozí masivní propouštění. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
2: Moláček zopakoval, že obě média neporuší zákon ani kodexy. Návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky, schválila vláda v pondělí. Současný systém je podle ní neefektivní a chybí mu dostatečná kontrola. To odpoledne zopakoval i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Přece když celá Evropa a všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce.
2: Na média by podle něj měl taky dohlížet nejvyšší kontrolní úřad.
4: My jsme nikdy se nesnažili zasahovat do obsahu.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ke stávce řekl, že ji respektuje.
5: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
2: Podobně se vyjádřil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Management by se měl pokoušet hledat úspory na provozu, na externích smlouvách, na nejrůznějších penězích, které se vydávají z Českého rozhlasu a České televize, a veřejnost mnohdy, protože jsou zcela začerněné, neví komu a za co.
2: Vedení obou médií reagovalo, že jejich zaměstnanci mají na stávku právo. Přesto je podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala potřeba vysílání zajistit.
7: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
2: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle odhadů ředitelů by to znamenalo rušení některých pořadů a stanic a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České budoucnosti.

0: počasí.
1: Po dešti oblačno plus 12, trhové sviny, pěkný den všem i do studia přeje a zdraví Boža. Tak to jsem překvapena s tím deštěm, protože předpověď říká, že dnes bude jasno až polojasno. Ráno ojediněle s mlhami, které se budou rychle rozpouštět. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně přibude mraku a pouze ojediněle se můžou objevit slabé přehánky, zejména tedy na Šumavě. Dnešní nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměříte 22 až 25, vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu, srážkové úhrny do 2 mm a rozptylové podmínky dnes většinou dobré.
0: O čem se mluví?
2: O krok blíž na cestě za novým územním plánem jsou aktuálně České Budějovice. Návrh klíčového strategického dokumentu míří do fáze projednávání. Počítá třeba s tím, že by se počet obyvatel krajského města mohl do budoucna rozrůst zhruba o třetinu. Celý plán by měl být kompletně hotový a schválený v roce 2028. Téma podrobně rozebereme v pořadu O čem se mluví s jedním ze zhotovitelů, urbanistou Janem Šímou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 18. června na zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Jak se stará Janis Sidovský o 4 tenory? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Mariana Vojtka. Podrobnosti uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Teď Mike Oldfield a Maggie Riley.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, operní a muzikálový zpěvák Marian Vojtko. Dozvíme se například i to, jaké měli čtyři tenoři zázemí při jejich nedávném účinkování v Carnegie Hall.
1: Máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásný hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat. Takže měli jsme ještě samozřejmě zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký.
0: Celý rozhovor s Marianem Vojtkem si poslechněte dnes po 13. hodině. Teď pokračuje Jihočeské ráno. A to s Mandraže.

0: Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Dobře zná ho vedl Robin Bénish. Toho ale ministr odvolal. Původně rezort očekával, že se nový ředitel ujme funkce začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Do nejužšího výběru nakonec postoupili tři finalisté. Jméno vítěze ale rezort neprozradil. Společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Práci by tam mělo najít téměř 1700 lidí. Místním se ale plány na rozšíření průmyslové zóny nelíbí. Na setkání se zástupci developerů kritizovali například velikost haly, očekávaný příliv pracovníků odjinud nebo dopravní komplikace. Zástupci developera se pro Český rozhlas vyjádřit odmítli. Podle nich chce firma Amazon halu otevřít nejpozději ve druhé polovině roku 2028. Do domu Štěpánka Netolického v Třeboni můžete dnes zajít na přednášku o tom, jak probíhá revitalizace míst po těžbě rašeliny na Třeboňsku. Začne v 18 hodin. Andrea Kučerová z Botanického ústavu Akademie věd přiblíží, co se děje s místy, kde byla rašelina vytěžena. Představí také několik lokalit, které se postupně mění v unikátní biotopy a centra biodiverzity. Vstup je zdarma, informuje pořadatel na svém webu. Na fotbalovém světovém šampionátu Anglie zvítězila nad Chorvatskem 4-2, Ghana nad Panamou 1-0, Portugalsko remízovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a Kolumbie vyhrála nad Uzbekistánem 3-1. České fotbalisty čeká dnes druhý zápas ve skupině. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte většinou jasno až polojasno, odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně více oblačnosti a výjimečně slabé přeháňky nebo bouřky. Teploty do 29, na horách do 25 stupňů, vítr slabý.

Jihočeským dudám před více než 100 lety prorokovali zánik. Stal se ale pravý opak. V jihočeské vlastivědě si dnes připomeneme, jak se díky Strakonicím, výrobcům dud, folklorním souborům a hudebním školám podařilo udržet dudáckou tradici živou dodnes. Dnešní díl připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček a dočkáte se ho ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.

0: jihočeským dudám byl před více než 100 lety prorokován zánik, ale stal se pravý opak. Více si k tomu řekneme v jihočeské vlastivědě. Nejstarší písemná zmínka o dudách v českých zemích pochází ze 13. století. K dudám se přidružovaly různé nástroje, jako třeba housle a klarinet. Ovšem, z důvodu měnícího se hudebního vkusu a nástupu dechových kapel v 19. století téměř vymizely. Velmi toho litoval jihočeský rodák, kulturní historik Čeněk Zíbrt, který v roce 1917 napsal toto, cituji. Všecko zmizí, dudy v krátké době upadnou v zapomenutí, budou jen okrasou závěsů a zátiší v salonech a v uměleckých ateliérech, budou ukazovány jako prostý bývalý vyhynulý, nyní již naprosto umlklý nástroj v muzeích a ve sbírkách starožitností. Konec citace. Toto neblahé proroctví se naštěstí nesplnilo díky dudákům z města Strakonice. Zásluhu na tom mají především výrobci dud a dále hudebníci z jihočeských folklorních souborů, kteří si vychovávají své nástupce a v neposlední řadě i pedagogové hudebních škol ve Strakonicích. K výrazným osobnostem zdejšího dudáctví patřili ve 20. století Josef Režný a Vojtěch Hrubý, kteří vychovali celou generaci nových dudáků. Hra na dudy přitahuje nové talentované hráče, přičemž nejméně polovinu zájemců tvoří ženy a dívky.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Já už jsem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice trošku nastínila, jak dnes máme a jak bude. Nicméně konkrétnější o tom bude meteoroložka Eva Houbová, která nám nejprve prozradí, jaké je v České republice aktuální počasí. Dobré ráno.
2: Dobrý den. No, v České republice, v jižních, západních a severozápadních Čechách převládá slunečné počasí a jinak je naopak až zataženo. A v Beskydech taky ojediněle slabě prší. Teplota se pohybuje mezi 13 a 18 stupni většinou, Březník hlásí nejchladněji z celé republiky 2,6. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 17 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1022 hektopaskaly. Na Churáňově je polojasno 16 stupňů a vítr severozápadní 2 metry za sekundu.
1: Já se považuji osobně za takovou stěžovatelku, které doteď byla pořád zima. Předpokládám, že dnes odpoledne už se ohřejeme.
2: Myslím si, že ano, Adel, a bude to taková rozcvička na dny příští. Počasí u nás ovlivňuje nevýrazné tlakové pole. Čekáme jasno až polojasno, ráno, teď ještě na severu kraje je až oblačno. Ojediněle se taky objevují mlhy, ty jsem zapomněla zmínit v tom přehledu, ale budou se rychle rozpouštět. Odpoledne se na jihozápadě kraje, hlavně na Šumavě, vytvoří větší oblačnost a výjimečně se mohou objevit i přehánky nebo bouřky. Promiňte. Omlouvám se.
1: V pořádku.
2: Zase rákosníček. Teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 22 až 25. Vítr povane slabý západních směrů. Bio bude na dvojce, na východě kraje na jedničce.
1: Tak já Evě Houbové dám trošku času na to, aby si odkašlala, pokud potřebuje, a má další otázka samozřejmě směřuje k východu a západu slunce právě dnes.
2: Sluníčko vyšlo ve 4.57 a zapadne ve 21.09.
1: Jaké jsou teplotní rekordy, které se vztahují k 18. červnu?
2: Maximum z roku 2013 a je to 34,9 stupně a minimum z roku 1928 2,4.
1: A otázka na závěr, jaká bude dnešní noc a zítřejší den?
2: Noc bude bezoblačná a docela teplá, teplota klesne na 17 až 14 stupňů. Během dne nás pak čeká jasno až polojasno, na horách s ojedinělou možností přeháněk nebo bouřek. Teplota vystoupí ještě výš než dneska na 29 až 32 a na horách bude kolem 26. Vítr povane slabý jihovýchodní nebo východní do 4 metrů za sekundu a bio bude na trojce, na východě kraje na dvojce.
1: Rozhodně se jednalo o předpověď, která nás zahřála. To byla meteoroložka Eva Houbová a opět se uslyšíme za hodinu. Naslyšenou.
2: Budu se těšit. Naslyšenou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání.
1: Cenu vévody z Edinburgu převzala včera v Třeboni Aneška Marušincová. Stala se tak první držitelkou tohoto ocenění s Downovým syndromem v Čechách. Vypravíme se za ní ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: na čase být.
1: Žáci základní školy praktické v Třeboni převzali mezinárodní cenu vévody z Edinburgu. Program je určený pro mladé lidi ve věku od 13 do 24 let. Bronzovou medaili získá ten, kdo se nejméně 6 měsíců pravidelně věnuje aktivitám, které si sám vybral. Podmínkou je i venkovní expedice. Na to se k žákům speciální školy přidala 20-letá Aneška Marušincová, která tak splnila podmínky programu jako první člověk s Downovým syndromem v Česku.
2: Bronzový odznak pro tebe, tím se pak můžeš krásně ozdobit. A ještě pro tebe i bronzový certifikát, kde to máš všechno černé na bílém. Že jsi to zvládla.
3: Třeboň je vlastně jediná speciální škola, praktická škola, která se s odvahou rozhodla použít DOFE pro mimoškolní aktivity dětí. A otevřeli ho všem žákům a studentům, kteří se v rámci něho můžou rozvíjet, plnit si své sny, umět si ty sny rozplánovat do krátkodobých cílů a aktivit, tak aby pro ně byly dohlednutelné a zvládnutelné.
4: Říká ředitelka Národního centra DOFE Gabriela Drastychová.
3: A taky si myslím poznat to důležité, že můžou být přínosem i pro druhé a nejenom příjemci té podpory druhých. To je to kouzlo dobrovolnictví, které v DOFE je.
4: Účastnila se toho programu například žačka s poruchou autistického spektra, ale také vlastně první oceněná mladá žena s Downovým syndromem.
3: Je to skutečně úplně poprvé, co jsme na ceremoniích oslavovali úspěch mladé dámy nebo vůbec dofačky s Downovým syndromem. A je to důkazem toho, že DOFE je skutečně pro všechny a že je strašně důležité upozornit na to, že všichni mladí lidi mají právo na seberozvoj, na to, aby se učili svým tempem, svým směrem.
4: Do Třeboně si přijela pro bronzovou medaili Aneška Marušincová se svojí průvodkyní Magdalenou Studeno.
5: Zpěv, dobrovolnictví a cvičení.
4: Každý den splnit něco z těch oblastí.
6: A kam si chodila na to dobrovolnictví?
5: Do domova seniorů Emauzy a na Hvízdal ke domova seniorů.
4: Byl třeba den, kdy se vám opravdu nechtělo do některé té věci?
5: Jak kdy?
4: Doplnění bronzové úrovně DOFE se pustila také Barča se svojí průvodkyní Lucí Šimánkovou.
7: To jsme my, Barčo.
8: Jo.
7: Ve spánu si spala, Barčo?
8: Ve spánu.
7: Vařila si.
8: A potom plavá.
4: Takže tak jsme slyšeli, že v podmínkách byl pohyb, dobrovolnická činnost.
7: Dovednost a expedice.
4: Expedici s vámi zvládly děti s Downovým syndromem, s poruchou autistického spektra. Jako je Barča, to musela být obrovská výzva.
7: Neuvěřitelná výzva. Děti zvládly 2 noci. Musí sami uvařit, postavit stan, nést baťohy, zabalit baťohy, prostě všecko.
4: Základní škola praktická v Třeboni se do programu DOFE zapojila před 4 roky. Stejně tak dlouho předávají i medaile úspěšným žákům. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Senátoři vrátili změny rozpočtových pravidel do sněmovny. V českobudějovickém Tyršově sadu opravili chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Společnost EGD poprvé na jihu Čech ukládá kabely elektrického vedení do země novou technologií. Na jihu Čech bude většinou slunečno s teplotami do 29 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
2: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
3: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
2: Senátor Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
4: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
2: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valštejnského paláce Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Rekonstrukce chráněného bydlení domova Libníč a centra sociálních služeb Empatie v českobudějovickém Tyršově sadu přinesla klientům modernější zázemí. Budova má nově kompletní zateplení nebo jednopodlažní přístavbu se zelenou střechou. Kapacitu zařízení projektanti záměrně snížili, aby měl každý klient kvalitnější podmínky pro život. Náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová z hnutí Naše Česko k tomu uvedla.
5: Nyní je ta kapacita pro 12 klientů a je to z toho důvodu, aby vlastně tam byly kvalitnější podmínky pro ten život. To znamená, aby tam měli vlastně to zázemí komfortnější, aby tam měl komfortnější zázemí i ten personál.
0: Uložení kabelů vysokého napětí do země zařídí spolehlivější dodávky elektřiny na Českokrumlovsku v extrémních klimatických podmínkách. Společnost EGD poprvé na jihu Čech při pokládce použila novou technologii pluhování, která je levnější, rychlejší a ekologičtější. Metodu popsal projektový manažer Robin Zimmer.
6: Metoda pluhování patří k metodám bezvýkopové technologie, kde se s velkou rychlostí pokládají inženýrské sítě. Je to jenom minimálně invazivní, ten zářez se automaticky za ním zavírá.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, ráno v severní polovině kraje až oblačno, odpoledne může být přechodně více oblačnosti v jeho západní polovině kraje. Výjimečně se mohou objevit slabé přeháňky nebo bouřky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách do 25. Vítr bude slabý, převážně západních směrů, zátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ode dneška je pro vozidla nad 6 tun uzavřená silnice číslo 3 u letiště v Plané u Českých Budějovic. Využít mohou řidiči dálnici D3. Kvůli rekonstrukci křižovatky budou ostatní auta jezdit kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hodin 4 minuty, je tady 18. červnové ráno, čtvrteční, dneska bude krásně, tak věřím, že už od rána máte úsměv na tváři. S vámi u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice zůstává Adéla Jirkalová. Dobré ráno. Za chvíli nás čeká také rozhlasový sloupek a ten nás přesvědčí, že brambora je aktuálně velmi žádaným tématem. Z našeho vysílání například víte o výstavě Anny Núñez Rodríguez, která odhaluje bramboru jako mnohovrstevný symbol a mimochodem v Domě umění bude tato výstava trvat ještě do 26. července. No a právě bramboru si na paškál vzala i naše rozhlasová kolegyně Mirka Nezvalová. Rozhlasového sloupku se dočkáte už za chvíli.

0: 7 hodin 7 minut, jak jsem slíbila, tak činím, je tady pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? O bramborách. Slovo má Mirka Nezvalová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Kdo nic nedělá, nic neskazí. Tak tímto heslem se řídím neustále, takže je vám určitě jasné, že mi to v životě přineslo řadu negativních zkušeností. Ale nevzdala jsem to a zkouším to dál. Třeba letos jsem si řekla, že když moje babička s dědou na Staňkově pěstovali na malém políčku brambory, proč bych se do toho nemohla pustit já? Pochopitelně jsem se nejprve vybavila informacemi z internetu a rozhodně jsem neměla v úmyslu řídit se tradicí, tedy pěstovat je v brázdách. Takže jsem nejprve nastudovala klíčení, což se mi podařilo, a pak se pustila do sázení. Pár jich šlo do země v plastových pytlích a pro další jsem zvolila jako základ nasekanou trávu. A čekala jsem na první známky růstu. Nebudu vás napínat, bramborám v pytlích se daří dobře, zatímco na té trávě na mě vykukuje přesně 11 zelených rostlin, kterým se podařilo prodrat vstříc slunci. Podotýkám, že je to pouhá pětina z těch zasazených, takže žádná velká pěstitelská hitparáda. A to se mě ještě známá při obhlídce mých bramborových plantáží zeptala, jestli je pěstuju hlavně kvůli nati, protože jejich současný vzrůst prý k této myšlence rozhodně svádí. Dobře, tak jsem jim do těch pytlů přidala víc země a ještě si znovu nastuduji to pěstování na trávě. Nevím, jestli se vůbec dočkám nějaké úrody, ale dělala jsem to přeci pro ten pocit vyzkoušet si zase něco nového. Protože kdo nic nedělá, nic neskazí. A pokud se mi nepodaří vypěstovat pár vlastních brambor, svět se rozhodně nezboří. Prostě jen budu zase bohatší o nějakou tu zkušenost. Tentokrát tu bramborovou.
1: Český rozhlas České Budějovice,

0: čtvrt na osm, k tomu jedna minuta. Hladíte Český rozhlas České Budějovice a teď nás čeká předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Nejprve o tom, jak je právě tam, kde nás posloucháte. Klidné ráno z Prachatic, 18+, nefouká sluníčko. Bude pěkný den, ve zdraví přeje Helča. Ve Velešíně jasno, 15 stupňů, zdraví a pohodu vám všem přeje Andulka. Další SMSky v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno, 15 stupňů, pohodový den přeje Marie. Větrní 14 stupňů, drobet mlha, ale slunko už vystrkuje růžky. V pohodě, zdraví, Zuzka, Honza a dva pejsky. Ještě nekončíme. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 16 stupňů. Zdraví a pohodový den přeje také Marie. Krásné ráno, Adélko, přeji vám brzké uzdravení. Já jsem nemocná? To jsem nevěděla. Ve Strakonicích je proměnlivá oblačnost, 18 stupňů. Přeji všem stáhlé zdraví a pohodu. Jindra, díky za vaše SMSky, kdybyste se chtěli kdokoliv přidat, samozřejmě ještě za hodinku přečteme další. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Bude jasno až polojasno, ráno v severní polovině kraje až oblačno, ojedinělé s mlhami, které se ale rychle rozpouštějí. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně přibude mraků a výjimečně se můžou objevit slabé přehánky nebo bouřky, zejména na Šumavě. 26 až 29 stupňů Celsia, to jsou dnešní nejvyšší maxima. 22 až 25 naměříte na horách. Dnes vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu. Srážkové úhrny do 2 mm a rozptylové podmínky dobré, ráno a večer mírně nepříznivé.
2: Autentičtější zážitek z přírody a zároveň motivace k udržitelnému cestování. To vše představuje aplikace EPU. Jde o moderní nástroj, který v mobilním telefonu turistům ukazuje méně známá a klidnější místa. Tím tak pomáhá rozložit zátěž v krajině. Jak je momentálně populární fenomén udržitelného cestování a jakou má budoucnost? Zeptáme se vedoucího projektu EPU Marka Mejstříka. Nalaďte si nás ve čtvrtek 18. června po 11. hodině dopoledne. Poslechu zve Matěj Vodička.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Změny v sestavě, role lídrů týmu, motivace po úvodní porážce. Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa asi klíčový zápas o naději na postup ze skupiny. Hrát budou v Atlantě s Jihoafrickou republikou. A do Spojených států se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vydáme už za chvíli. Tady už je Eva Farná.
4: Ty víš,

0: České fotbalisty čeká na mistrovství světa zápas pravdy. Stejně jako jejich soupeř z Jihoafrické republiky na úvod turnaje nebodovali. Cesta za reálnou nadějí na postup ze skupiny tak vede v Atlantě přes výhru.
1: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec. Naopak je to motivace to otočit.
2: Trenér Miroslav Koubek rozhodně nepropadá žádné skepsi nebo beznaději. I když Češi se budou muset herně proti zápasu s Jižní Koreou zlepšit, hlavně v útočné činnosti, a budou asi v upravené základní sestavě.
1: Pokud jde o změny, nějaké budou.
2: A možná ještě větší důležitost teď budou mít lídři národního týmu.
1: My jako trenéři, ale jako hlavní trenér, samozřejmě na ty lídry apeluji, vyzývám hráče, kteří tomu to vedou, aby do mužstva přenesli jenom ty nejlepší a motivační informace před tímto zápasem důležitým. Ano, pracujeme i s tímto tématem.
2: Říká kouč Miroslav Koubek a mezi tahouny patří i kapitán české fotbalové reprezentace, stoper Ladislav Krejčí.
3: Každý má svou roli, není to, že teď najednou potřebujeme, je to o konzistentní práci po celou dobu, jako, takže tohle téma určitě jako nějak může rezonovat, ale je to o tom být konzistentní.
2: Národní tým je na světovém šampionátu po 20 letech a případný skoro konec nadějí už před závěrečným zápasem ve skupině s Mexikem by byl zklamáním. Případný postup ze skupiny by totiž měl podle trenéra Miroslava Koubka i větší rozměr.
1: Jsme přesvědčení, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor.
2: Reprezentace bude hrát s Jihoafrickou republikou od 18 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Z Atlanty, Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, svatosti.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města. Rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Odboje československých parašutistů v pražském chrámu Cyrila a Metoděje dnes uplyne 84 let. Sedm výsadkářů se tehdy několik hodin jen s pistolemi bránilo proti mnohanásobné přesile. Jeden z nich zemřel v boji, zbytek si nakonec vzal život. Jejich památku dnes v 10 hodin uctí lidé v chrámu. Nový volnočasový areál vznikne nad dálničním tunelem Pohůrka v Českých Budějovicích. Radní začali hledat firmu, která na místě upraví park. Místo už dříve nechalo ředitelství silnic a dálnic osázet mladými stromy. V příštím roce je doplní mlatové cesty. Bude tam i multifunkční hřiště. Podle náměstka primátorky Petra Maruše z Hnutí naše Česko budou náklady do 10 milionů korun. Dvoudenní přehlídka Festiválení začne dnes v Českých Budějovicích. Festival s podtitulem Cestou necestou promění knihovnu na sadech na místo dobrodružných výprav, her a objevování. Dopoledne budou patřit školám, odpoledne rodinám s dětmi. Slavnostní zahájení bude v 8.30, upřesnila Petra Mašínová z Jihočeské vědecké knihovny. Cyklista Matias Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska páté místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty. Pogačar vede s velkým náskokem 2 minut a 14 sekund před Carapazem z Ekvádoru. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte většinou jasno až polojasno, odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně více oblačnosti a výjimečně slabé přehánky nebo bouřky. Teploty do 29, na horách do 25 stupňů. Vítr slabý, převážně západních směrů. Biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českém Krumlově havaroval cyklista v Urbinské ulici. Nehoda se vyšetřuje, dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A pokračuje Jihočeské ráno. Aktuální čas 7.32. Americké motorky dnes zaplní jihočeské silnice se společným cílem dojet do Lipna nad Vltavou. Začíná tam totiž čtyřdenní festival Indian Riders Fest. Co všechno se tam bude dít, řekneme v našem vysílání už za pár chvil. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a právě teď vás potěší Rangers.

0: Tisíce amerických motocyklů ode dneška zaplní okolí Lipenské přehrady. Přímo v Lipně nad Vltavou začíná další ročník festivalu Indian Riders Fest. Motorkářská exhibice, koncerty a další tematický program tam potrvá do neděle. Na podrobnosti už se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zeptám Bojana Smíška z pořadatelského týmu, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Kde konkrétně budou Indiáni následující 4 dny k vidění?
1: Tak Indian Riders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival, což je obrovská výhoda, pokud chtějí vzít třeba děti. A ještě bych upřesnil, že ten hlavní program probíhá ode dneška do soboty. Účastníci tady budou sice do neděle, ale v neděli je čeká daleká cesta zpátky domů.
0: Děkuji za upřesnění. Značka Indian Motorcycle slaví letos 125 let od svého založení. Odrazí se výročí v programu festivalu?
1: Tak určitě to 125. výročí značky přilákalo účastníky ze všech koutů světa v opravdu velkém počtu. My očekáváme nějakých 46 národností a také více než 80 registrovaných klubů majitelů, takzvaných IMRG, které sem přijeli ve skupinách v té partě z toho týmu. No a v programu se to potom odrazilo hlavně páteční velkou narozeninovou oslavou se dvěma večerními koncerty, které budou stát určitě za to, ale také sobotní spaní jízdu, která vyráží z Lipna v 11:30 a její trasa měří právě 125 kilometrů, projíždí přes Volary, Chvalšiny a Český Krumlov a poté zpět na Lipno a tam očekáváme účast zhruba 1500 strojů. Ta trasa, nebo ty stroje budou na trase zhruba 2,5 hodiny, takže pokud budou lidé někde poblíž, tak si to určitě užijí.
0: Je to festival, tak co dalšího návštěvníci Lipna při festivalu zažijí?
1: Tak mohou tady vidět například přehlídku unikátních historických motorek Indian, které jsou zapůjčené z rakouského Top Mountain muzea, a taky 25 upravených kousků, které se účastní soutěže Budweis Custom Show. Já tady zrovna teď stojím a ty motorky už mám před sebou a je to opravdu velká podívaná. No a samozřejmě, pokud sem lidé dorazí, tak můžou využít i testovací jízdy na nových modelech značky, nebo zažít takovou speciální show na stěně smrti, Wall of Death, tam parta jezdí na starých motorkách na takové vertikální stěně kolem dokola, taková pouťová atrakce Ameriky 20. let, dejme tomu, taková opravdu zážitková věc, kterou bych doporučil. Ale co bude určitě návštěvníky zajímat, jsou večerní rockové koncerty. A hrají zde například AC/DC Revival, Kings of Rock a nebo U2 Revival. A výhodou je, že se dá koupit jednodenní lístek přímo na místě, který je za 500 korun, respektive za 800 při té páteční narozeninové oslavě, kde ty koncerty budou hned dva.
0: O festivalu amerických motorek Indian Riders Fest, který trvá ode dneška do soboty, jsem si povídala s Vojenem Smíškem z pořadatelského týmu. Děkuji za váš čas a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Přesně 7:45 máme právě teď a na telefonu už čeká meteoroložka Eva Houbová, která nám rozvede aktuální, nepříliš složitou situaci tady na jihu Čech, protože máme hezky, to vidíme. Evi, jak je tedy na jihu Čech? Prozraďte.
2: Dobrý den. V severní polovině kraje je až oblačno a jinak slunečno. Mlhy se rozpouští. Teplota se většinou pohybuje mezi 14 a 20 stupni. V Českých Budějovicích je skoro jasno 19 stupňů, jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře necelých 1022 hektopaskalů. Na Choráněvě je skoro jasno a 18 stupňů a vítr severozápadní 1 metr za sekundu.
1: Při jakých teplotách se ohřejeme dnes odpoledne?
2: Už docela vysoký. Počasí u nás ovlivňuje nevýrazné tlakové pole. Čekáme jasno až polojasno po většinu dne. Odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně přibude oblačnost a výjimečně se můžou objevit slabé přehánky anebo bouřky. Spíše tedy na Šumavě. Teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 22 až 25. Vítr povane slabý západních směrů. Bio je na dvojce, ale na východě kraje na jedničce.
1: Jaký je stav vody v jeho českých řekách?
2: No, mohlo by to být, myslím, lepší. Na Soumarském mostě je zakázáno splouvání, ve Vyšším Brodě je to v pořádku 63 cm a průtok 7,1 metru krychlového za sekundu. Lužnice na Pilaři je taky sízná 123 cm a průtok 1,3, v Bechyni nesízná. Nesízná je i v Katovicích, Otava. Teplota vody se pohybuje mezi 16 a 18 stupni, Lipno včera hlásil rovných 18.
1: Pomalu se nám otepluje, očekáváme tropy, projeví se to i na dnešní noci?
2: Noc bude bezoblačná a docela teplá, mezi 17 a 14 stupni. Během dne nás čeká jasno až polojasno, na horách s ojedinělou možností přehánky nebo bouřky. Teplota vystoupí výš než dneska na 29 až 32 stupňů, na horách bude kolem 26. Vítr povane slabý jihovýchodní nebo východní do 4 metrů za sekundu, aby ho bude zase rozdělené na trojce, ale na východě kraje na dvojce.
1: Tak a já s napětím očekávám, jaká bude sobota.
2: Ta bude asi trošku divočejší, vlastně po všech stránkách. Bude polojasno až oblačno, dopoledne ojediněle a odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teplota ráno bude kolem 17 a odpoledne až do 34 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a v bouřkách bude zesilovat. Potom na večer už by se měla situace uklidnit a vyjasnit se.
1: Tak snad nezbývá, než doporučit a připomenout našim posluchačům dodržování pitného režimu. Evě Houbové děkujeme za čas a těšíme se opět naslyšenou u předpovědi počasí za hodinu.
2: Taky se budu těšit. Naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Jejich tajemství odhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Krásné téma sněhová vločka, čekají nás stropy, tak věřím, že nás to ochladí. Stejně jako písnička Plán zpívá a hraje kapela Krištof. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tady je Jihočeské ráno. Dobré ráno. Máme.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je tady čtvrteční ráno, za chvíli zprávy a Pavlína Fendeková, která právě usedla k mikrofonu. Čtvrtek s datem 18. června. Dobré jitro.
3: 8 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku, která je nedohledatelná. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Jindřichův Hradec rozdělí 500 000 korun na podporu obnovy kulturního dědictví. Žáci základní školy praktické v Třeboni převzali mezinárodní cenu vévody z Edinburgu. Na jihu Čech bude většinou slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznalo spolku dohled na dosah 22 milionů na provoz krizové linky. Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že je ale linka na internetu téměř nedohledatelná. Nezmiňuje ji žádný web podporující duševní zdraví ani stránky Ministerstva práce mezi organizacemi, které nabízejí krizovou pomoc. Přesto poslal úřad spolku druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos rezort přiznal mimořádně peníze na nové pracovníky všem, kteří o to požádali. Předseda spolku Viktor Kubát tvrdí, že dotaci dostali podle pravidel a na propagaci linky pracuje. Lidé se dnes v Olomouci naposledy rozloučí se Zdenou Mašínovou. Obřad v kostele Českobratrské církve evangelické začne ve 13 hodin. Sestra protikomunistických odbojářů Ctirada a Josefa Mašínových a dcera generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji, zemřela minulý týden ve středu. Bylo jí 92 let. Dotace na podporu obnovy kulturního dědictví pomohou zlepšit stav památek v Jindřichově Hradci. Radní schválili návrh na přerozdělení 500 000 korun. Podrobnosti doplňuje starosta za hnutí ANO Michal Kozár.
5: Na základě doporučení pracovní skupiny v souladu s programem Regenerace bylo podpořeno 7 žádostí, kdy mezi nimi je například římskokatolická farnost nebo majitele objektu v Panské ulici nebo na náměstí Míru. Celkově přerozdělená částka představuje 500 000 korun.
3: Dva žáci základní školy praktické v Třeboni převzali včera bronzové medaile mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. Společně s nimi ocenění obdržela také Aneška Marušincová. Stala se tak první ženou s Downovým syndromem, která je v Česku získala. Třeboňská základní škola praktická je jediná v republice, která program svým žákům nabízí, pokračuje ředitelka Národního centra DOFE Gabriela Drastychová.
6: Vzali program DOFE za ten správný konec a otevřeli ho všem žákům a studentům, kteří se v rámci něho můžou rozvíjet, plnit si své sny, umět si ty sny rozplánovat do krátkodobých cílů a aktivit, tak aby pro ně byly dohlednutelné a zvládnutelné. Poznat, že můžou být přínosem i pro druhé a ne jenom příjemci té podpory druhých.
3: Program DOFE je pro mladé lidi ve věku od 13 do 24 let. Aby ho splnili, musí se několik měsíců pravidelně věnovat úkolům, jako jsou pohyb, rozvoj dovedností a dobrovolnictví. Patří tam také expedice v přírodě.
4: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, ráno v severní polovině kraje až oblačno, odpoledne může být přechodně více oblačnosti v jihozápadní polovině kraje. Výjimečně se mohou objevit slabé přehánky nebo bouřky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, převážně západních směrů. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda cyklisty se vyšetřuje v Českém Krumlově do Moradicích v Urbinské ulici. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna
0: Známe lepší cestu.
2: Hodin, k tomu 4,5 minuty. I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho České ráno s Adélou Jirkalovou. Čekají nás opět písničky, které nestárnou. Těšit se postupně můžete na Jarka Nohavicu, zazní Stevie Wonder, také Hanka Zagorová. A už teď jsou připraveni s rokem 1970 Činasky. Schráněné ptačí oblasti Novohradské hory zmizí stožáry z dráty vysokého napětí. Energetici ukládají kabely do země. Jak vypadá pluhování, které šetří čas i přírodu, uslyšíte v reportáži už za chvíli.

0: Stožáry s dráty vysokého napětí už nebudou součástí chráněné ptačí oblasti Novohradské hory. Energetici u pohoří na Šumavě včera položili kabely do země pomocí pluhování. Šetrnou a levnou technologii použila společnost EGD už na 30 místech v Česku. V Jihočeském kraji to bylo poprvé.
1: Teďka se zakotvuje ten naviják do země. Teď je vidět, jak ta radlice jde právě dolů.
2: Pluh se nám na louce nedaleko Pohorské vsi na Českokrumlovsku dal do pohybu. Práce pozoruji s projektovým manažerem Robinem Cimrem.
1: V řádu je vidět, jak ten pluh rozřezává tu půdu a pokládá to do 1,30 m do hloubky.
2: Minimálně lidské práce a námahy.
1: Ano, všechno dělají stroji.
3: 3-kilometrový úsek, který byl tady v plánu, se realizoval za den a půl. Kdyby se tady ty práce dělaly bagrem, tak by mohly trvat až 60 dnů.
2: Já vidím, že za pluhem zůstává půda minimálně narušená.
3: Ano, je to jenom minimálně invazivní. Udělá malý zářez, do který se pokládá pak ten elektrický kabel. Ten zářez se automaticky za ním zavírá.
2: Robin Cimr má v ruce ještě tablet s GPS-kou a neustále kontroluje dráhu pluhu.
1: A je u toho taky současná dokumentace skutečního stavu, kde ten kabel je pak uložený doopravdy.
2: Tento podzemní kabel by měl zajistit spolehlivější dodávky elektrické energie v této oblasti, vysvětluje mluvčí společnosti EGD Lubomír Budný.
4: Vidíme tady před sebou vedení, které je vedené v lese, a když jsou nějaké větší poryvy větru, tak nám tam padají větve do vedení, které ho strhnou, poškodí izolátory, po případě stromy můžou přerazit i betonový stožár. A kvůli tomu jsme se rozhodli udělat kabelizaci tohoto úseku o délce 2,5 kilometru.
2: V Jihočeském kraji to je první místo. V celé republice je jich už celkem 30.
4: Předtím jsme to použili zhruba v rámci pilotního testování na Jihlavsku a do ostrého provozu jsme to nasadili loni u Lanžhota na Břeclavsku. V chráněné krajinné oblasti Soutok.
2: Tento způsob pokládky elektrického vedení je šetrnější i k přírodě, říká vedoucí výstavby Jiří Čermák.
5: Pokud jsou kabely vysokého napětí v zemi, tak samozřejmě nehrozí případný úraz elektrickým proudem pro ptactvo. Po odstranění toho venkovního vedení už se nebudeme do těch lokalit vracet a nebude docházet už žádnému narušení té krajiny ani do budoucna.
2: Energetici odstraní sloupy a dráty vysokého napětí z krajiny v průběhu zimy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Dnes se nás čeká slunečno s letními teplotami 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách naměříte příjemných 22 až 25 stupňů. Vítr ten povane slabý, převážně západních směrů o rychlosti do 3 metrů za sekundu a předpokládané úhrny srážek dnes 0 až 2 mm, v bouřkách výjimečně kolem 20 mm. Rozptylové podmínky dobré, ráno a večer mírně nepříznivé.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: Pokud patříte mezi milovníky irské hudby zpívané v hospodách za bujarého veselí, máme pro vás, milí posluchači, jeden báječný tip už za chvíli. Tipy pro volný čas nás ale zavedou například také do Novohradských hor za Rysy. Poradíme, kde si právě o nich rozšířit obzory.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Tipy pro volný čas.
1: Historický most nad Otavou v Písku se ode dneška do neděle promění v unikátní promenádu. Po celé délce mostu vznikne chodníček z písku, který místním i návštěvníkům na boso zprostředkuje nevšední zážitek. Vernisáž putovní výstavy cyklu skleněných plastik na téma Zmizelá místa, zmizelé domovy autorky Dany Vachtové je dnes v 17 hodin v Prachatické galerii Skloglas. Fucking Guns je českobudějovická hudební kapela, která hraje hudbu irských hospod. Vystoupí dneska v 19 hodin v Jihočeské vědecké knihovně na Sadech a vstup je volný. Jihočeská filharmonie zahraje dnes v divadelním sále českobudějovického Metropolu. Závěrečný koncert 45. sezóny začíná v 19 hodin. Na programu je hudba Ludvika van Beethovena. Přednášku s názvem Rysí příběhy z Novohradských hor si dnes od 18 hodin můžete poslechnout v kulturně spolkovém domě v Nových Hradech. Pořad připravila Tereza Mináriková z organizace Alka Wildlife. Skladatel a hráč na akordeon Alexandr Aisinsky vystoupí dnes od 19 hodin v kostele svatého Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na pomoc Ukrajině. Dny duchovní hudby pokračují v kostele svatého Jakuba v Prachaticích. Od 19 hodin tam dneska zahraje na varhany Jakub Janšta. Hudební podvečer v Českokrumlovské synagoze bude dnes od 18 hodin v režii baritonisty Davida Sobola, kterého doprovodí na klavír Marcela Flégerová. V zahradě zámku Kratochvíle u Netolic dneska můžete vidět představení Taková normální rodinka v podání spolku divadelních ochotníků Tyl Netolice. Začátek je v 21 hodin. Ve Volarech můžete dnes od 19 hodin vidět komedii s Janem Čenským a Danou Morávkovou Mlčeti zlato. A v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku zahraje David Prachař představení Trenér. Začíná v 7 hodin večer. Ještě jsou volné vstupenky na dnešní prohlídku Kendeho vily v Českých Budějovicích s Milanem Binderem. Ta začíná v 17 hodin. Věřím, že jste si vybrali a uděláte si při čtvrtečním dni radost.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města, rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Do funkce ombudsmanky dnes odpoledne nastoupí dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Poslanci ji zvolili 5. června. Po zvolení řekla, že v úřadu se nejdříve sejde s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana kvůli rozdělení rolí. Ve funkci pak chce navázat na práci svého předchůdce Stanislava Křečka. Zlepšit chce ale komunikaci. Timperk na Prachaticku připravuje projekt stavby multifunkční haly. Nabídla by zázemí pro kulturní i sportovní akce. Multifunkční hala by stála na zahradě základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, informoval mediální zástupce vimperské radnice Milan Brabec. Zastupitelé města by měli na příštím jednání projednat podklady pro zadání architektonické soutěže. Do domu Štěpánka Netolického v Třeboni můžete dnes zajít na přednášku o tom, jak probíhá revitalizace míst po těžbě rašeliny na Třeboňsku. Začne v 18 hodin. Andrea Kučerová z Botanického ústavu Akademie věd přiblíží, co se děje s místy, kde byla rašelina vytěžena. Představí také několik lokalit, které se postupně mění v unikátní biotopy a centra biodiverzity. Vstup je zdarma, informuje pořadatel na svém webu. Fotbalisté Anglie zahájili mistrovství světa výhrou nad Chorvatskem 4-2. Ghana ve stejné skupině zdolala Panamu 1-0. Kolumbie porazila Uzbekistán 3-1 a Portugalsko remízovalo 1-1 s Demokratickou republikou Kongo. Čeští fotbalisté nastoupí v 18 hodin našeho času v Atlantě proti Jihoafrické republice. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte většinou jasno až polojasno, odpoledne v jihozápadní polovině kraje přechodně více oblačnosti a výjimečně slabé přehánky nebo bouřky. Teploty do 29, na horách do 25 stupňů, vítr slabý, převážně západních směrů. Biozátěž na většině území na dvojce, na Jindřichohradecku na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Českém Krumlově dávejte pozor, v Urbinské ulici v Domoradicích vyšetřuje se tam nehoda cyklisty.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokud dnes večer potkáte v táboře Jana Žižku nebo Oskara Nedbala, nebojte, není to žádný přelud. Divadelní pouť s názvem Táborská bašta dnes v průvodu do areálu v Klokotech představí osobnosti města a legendy s nimi spjaté. O netradiční pouti si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice řekneme už za chvilku. Pokračuje čtvrteční Jihočeské ráno. Teď už také s Leonou Machálkovou. Příjemný poslech.

0: Historické osobnosti spojené s Táborem dnes večer můžete potkat přímo v centru města. Takzvaná táborská bašta zamíří od 19 hodin z náměstí Mikuláše z Husy do poutního areálu v Klokotech. Divadelní pouť pod vedením chemického divadla Studia Rubín a divadla Oskara Nedbala během cesty připomene historii města právě v souvislosti s působením místních osobností. A protože nám vypadlo spojení a v tuhle chvíli je opět navázáno, tak já mile ráda ve vysílání vítám režiséra chemického divadla, pana Vojtěcha Bártu, se kterým jsme se tedy nakonec šťastně spojili, a přeji dobré ráno.
1: Ano, dobré ráno. Já vás taky moc zdravím přímo z Táborského náměstí.
0: Pane Bárto, koho dnes z táborské historie na divadelní pouti potkáme? Prozraďte.
1: Tak ta naše pouť je velmi pestrá, vlastně provází diváky napříč staletími, a to znamená, že nějakým způsobem se setkáme jak s Janem Žižkou, tak třeba s lidmi, kteří nějakým způsobem jeho odkaz interpretovali v dalších staletích. A kromě tedy Žižky a takového toho, s čím je Tábor hodně spjatý, s nějakým husitstvím, tak máme vlastně možnost se setkat i s kulturou, kterou reprezentuje zejména František Bolech, takový místní vlastně kulturní organizátor, a nebo taky slavná postava Oskar Nedbal nebo Magdalena Dobromila Retigová, protože tito všichni lidé byli s Táborem spjati. A stvárňují je tedy pražští herci Tereza Hof, Vojtěch Hrabák, Václav Marhold, Zbyšek Humpolec, Halka Třešňáková a další.
0: Kam všude se diváci nebo návštěvníci poutě s osobnostmi vydají?
1: A ta pouť začíná na náměstí Mikuláše z Husy a vlastně jde údolím Jesmenického potoka směrem ke Klokotskému klášteru. A kromě zmiňovaných osobností, takovými průvodci, výrazným průvodcem bude určitě i hudba v podání mezzosopranistky Karolíny Berkové a nebo třeba také houslisty Jiřího Kubečka nebo místního pěveckého sboru Žas.
0: Mm-hmm. Proč vůbec takovou pouť v centru Tábora pořádáte?
1: My si myslíme, že je dobře vlastně dostat kulturu vlastně úplně všude a hledat taky nějaké její třeba i méně tradiční formy a vlastně zároveň taky zveme lidi, aby se podívali do přírody, třeba do nejbližšího okolí jejich města. A myslíme si, že je dobré vlastně nějaké věci připomínat třeba tam, kde se děje.

0: měli. A to znamená, ta pouť, která směřuje ke Klokockému klášteru, a hodně připomíná taky vlastně masakr Adamitů, který se tady stal. A konfrontujeme se třeba s tím husitstvím vlastně z více stran. A nejde samozřejmě jenom o husitství, ale o nějaký obraz české duše, v které se to všechno tak nějak doteďka vaří. A samozřejmě nezbytným průvodcem v takovém případě je především taky nějaká imaginace a humor, takže není to tak asi, že bychom se brali celou dobu smrtelně vážně, byť o vážných tématech mluvíme.
1: O dnešní historické divadelní poutě v Táboře jsem si povídala s režisérem Chemického divadla, panem Vojtěchem Bártou. Děkuju, mějte se hezky a ať se to vydaří. Naslyšenou.
0: My srdečně zveme jak dneska, tak zítra od 18.45 sraz účastníků na náměstí Mikuláše Zusy.
1: Domluveno, mějte se hezky.
0: Krásný den, děkuji.
2: Český rozhlas České Budějovice,

0: počasí.
1: Variace na renesanční téma je za námi a jaké variace nám přichystalo počasí pro nejbližší dny, o tom už si budu povídat s meteoroložkou Evou Houbovou a myslím si, že to nebude příliš kostrbaté. Nicméně dozvíme se, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Teď je v jižní Čechách jasno až polojasno, jenom na východě kraje ještě velká oblačnost, ale i ta odchází. Teplota se pohybuje většinou mezi 18 a 22 stupni. V Českých Budějovicích je skoro jasno a skoro 22 stupňů. Vítr jihovýchodní 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1021,5 hektopaskalu. Na Choráňově je skoro jasno 18 stupňů a vítr severozápadní 2 metry za sekundu.
1: Dnes bude teplo, ale ještě nebude takové teplo jako ve dnech příštích. Tak čeho se dočkáme odpoledne?
2: Bude to rozcvička na ty další dny. Počasí u nás ovlivňuje nevýrazné tlakové pole a bude tomu tak i v následujících dnech. Čekáme dneska jasno až polojasno a potom odpoledne v jihozápadní polovině kraje, hlavně na Šumavě, přechodně velkou oblačnost nebo větší takové oblačno. Jen výjimečně se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 22 až 25. Vítr povane slabý západních směrů do 3 metrů za sekundu. Bio je dělené. Na většině území kraje dvojka, na východě jednička.
1: Jaké počasí máme čekat dnes v noci a co přinese poslední pracovní den tohoto týdne?
2: Noc bude bezoblačná a docela teplá, 17 až 14 stupňů. Během dne nás čeká jasno až polojasno, na horách zase s ojedinělou možností přehánek nebo bouřek. Teplota zítra vystoupí na 26 až 32 stupňů a na horách bude kolem 26. Vítr povane slabý jihovýchodní nebo východní. Bio bude na trojce a na východě kraje na dvojce.
1: A my už teď ve čtvrtek samozřejmě možná spřádáme plány na víkend, takže se rovnou Evy Houbové ptám také na to, jaké počasí nás čeká o víkendu.
2: Bude polojasné a během dne oblačné počasí s přehánkami a s místními bouřkami, pravděpodobně i silnými, to budeme upřesňovat. Teplota ráno bude kolem 17 stupňů a odpoledne v sobotu až 34, v neděli až 32. Vítr povane slabý proměnlivý, ale v bouřkách bude zesilovat.
1: Nezapomenout dodržovat pitný režim. Děkujeme za aktuální informace tropické o počasí. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, vy taky a naslyšenou.
1: Meteoroložka Eva Houbová byla s námi a vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. O čem se mluví?
3: O krok blíž na cestě za novým územním plánem jsou aktuálně České Budějovice. Návrh klíčového strategického dokumentu míří do fáze projednávání. Počítá třeba s tím, že by se počet obyvatel krajského města mohl do budoucna rozrůst zhruba o třetinu. Celý plán by měl být kompletně hotový a schválený v roce 2028. Téma podrobně rozebereme v pořadu O čem se mluví s jedním ze zhotovitelů, urbanistou Janem Šímou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 18. června zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Tohle je Jihočeské ráno s datem 18. června. Milanové mají dnes svátek, tak jim samozřejmě přejeme jen to nejlepší. A Matěj, ten dorazil do studia Českého rozhlasu České Budějovice. Je to Matěj Vodička a bude vaším moderátorem Jihočeského dopoledne. Ahoj,
1: dobré, to bylo antre. To bylo krásné antre. Já mám svátek, bohužel už jsem ho měl letos 24. února, takže si budu muset dlouho počkat.
0: Výborně, a co pro nás máš dál?
1: Trochu si mi zkazila náladu tedy tím přáním, ale ne, dělám si srandu. Je toho jako vždycky hodně, vezmu to po pořadě, po 9. hodině si poslechneme třeba další díl seriálu o svatovíckých varhanech ve svatovícké katedrále v Praze. Vydáme se za zvířaty s Jitkou Cibulovou Vokatou, prozradím jenom, že se podíváme do zoo v Hluboké nad Vltavou. Čeká nás samozřejmě taky Jihočeská vlastivěda a připomeneme třeba taky 20 let výročí od vydání filmu Jiřího Menzla, absolvoval jsem anglického krále, podle slavného románu Bohumila Hrabala. No a po 10. hodině zamíříme tradičně za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, čekají nás třeba tipy pro volný čas. Povíme si taky něco o dnešním závěrečném koncertu 45. sezóny Jihočeské filharmonie a třeba babské rady, ty dnešní, mají docela zajímavý tip, jak vyléčit nebo jak se postarat o komáří štípnutí. Docela užitečná věc pro všechny maminky.
0: Musím říci, že já, jelikož zaléváme ze sudu, tak už vidím, jak se tam ti malí komáři krásně líhnou, je jich tam opravdu mnoho, tak si ráda poslechnu nějaké ty tipy.
1: Myslím, že se to bude hodit. No a po 11. hodině dopolední host Marek Mejstřík, který nám představí aplikaci EPU a fenomén udržitelného cestování.
0: Matěj Vodička je váš. Naslyšenou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Americko-íránské memorandum o porozumění podepsali prezidenti obou zemí. Společnost EGD poprvé na jihu Čech ukládá kabely elektrického vedení do země novou technologií. Nikola Bartuňková porazila na tenisovém turnaji v Berlíně Belgičanku Mertensovou a postoupila do čtvrtfinále. Na jihu Čech bude většinou slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Spojené státy a Írán podepsali mírové memorandum, stvrdili ho prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů, mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení.
2: Bravo.
3: Donald Trump dokument podepsal při večeři s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v paláci Versailles. Íránský prezident Masoud Pezeškian jej ve stejnou chvíli podepsal v Teheránu. Memorandum zajišťuje, že obě strany spolu budou následující 60 dní jednat o finální mírové dohodě. Americké ministerstvo financí zruší iránské sankce na prodej ropy, Američané odblokují zmrazená aktiva ve výši 500 milionů korun. Írán se zavazuje, že nebude vyvíjet ani pořizovat balistické střely nebo jiné zbraně schopné nést jaderné hlavice, nebude také podporovat skupiny ohrožující regionální stabilitu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Uložení kabelu vysokého napětí do země zařídí spolehlivější dodávky elektřiny na Českokrumlovsku v extrémních klimatických podmínkách. Společnost EGD poprvé na jihu Čech při pokládce použila novou technologii pluhování, která je levnější, rychlejší a ekologičtější. Metodu popsal projektový manažer Robin Zimmer.
4: Metoda pluhování patří k metodám bezvýkopové technologie, kde se s velkou rychlostí pokládají inženýrské sítě. Je to jenom minimálně invazivní, ten zářez se automaticky za ním zavírá.
0: 30. ročník mezinárodní soutěže v první pomoci dnes pokračuje v Mladých Bříštích na Pelhřimovsku. Studenti zdravotnických škol musí na celkem 10 stanovištích vyřešit modelové situace se zraněnými figuranty. Soutěží mezi sebou celkem 30 týmů, pokračuje za pořadatelskou zdravotnickou školu z Jihlavy Martina Hinková.
5: Družstva jsou čtyřčlenná plus vyučující, takže jich je 5. Máme 25 družstev z České republiky, z různých měst, 2 družstva ze Slovenské republiky a 2 družstva z Německa a 1 z Rakouska, takže 3 jsou cizojazyčné. Sport.
0: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Alice Mertensovou 6-1, 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. Tam narazí na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla nasazené trojce Američance Jessice Pegulové 2-6, 4-6. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý rodák z Berouna se z třetího grandslamu sezóny omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, odpoledne může být přechodně více oblačnosti, v jihozápadní polovině kraje výjimečně se mohou objevit slabé přehánky nebo bouřky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách k 25. Vítr bude slabý, převážně západních směrů. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ode dneška je pro vozidla nad 6 tun uzavřená silnice číslo 3 u letiště v Plané u Českých Budějovic. Řidiči mohou využít dálnici D3. Kvůli rekonstrukci křižovatky budou ostatní auta jezdit kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 9 hodin a 4 minuty začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný čtvrtek 18. června vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. A přeji taky vše nejlepší Milanům, Milanám nebo Miloňům k svátku, jak už před chvílí avizovala moje kolegyně a Adéla Jirkalová. Dnes mimochodem taky své 84. narozeniny slaví Paul McCartney, hudebník, zpěvák, baskytarista Beatles. Věřím, že vám ho, milí posluchači, nemusím příliš dlouze představovat. I naše stanice přeje Paulovi vše nejlepší. A dnes je to taky na den přesně 90 let, co dirigent Václav Talich poprvé vystoupil v Národním divadle. Tolik tedy k dnešnímu datumu a teď si už pojďme představit program našeho vysílání pro nadcházející hodinu. V jejím samém závěru si taky připomeneme jedno výročí, ale především vás pozveme do divadla. Poradíme taky, jak zabezpečit byt před vykradením. No a ve dnešního České vlastivědě bude řeč o Pašijovém divadle v Hořicích na Šumavě. A zamíříme taky do zoologické zahrady, konkrétně té, co máme tady nejblíže z našeho studia, tedy do Hluboké nad Vltavou, a to v rubrice Pojďte s námi za zvířaty. Nejprve ale na úvod nabídneme už čtvrtý díl seriálu, který celý tento týden můžete slyšet v našem vysílání. Aby přispěla na katedrálu, ustřihla si dívka léta pěstovaný cop a prodala ho. I takové příběhy přinesla stavba nových varhan pro katedrálu svatého Víta v Praze. Tento týden se poprvé rozezněli. My vám za chvíli představíme třeba i jeden školní kolektiv, který na stavbu varhan vybral 13 000 korun. Počkejte si na tento zajímavý příběh. Matěj Vodička zve k poslechu jihočeského dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a přeje ještě jednou krásný čtvrtek.

0: 9 hodin a 9 minut na samém začátku. Posloucháte dnešního české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a celý týden v tomto čase představujeme příběhy, které přinesla stavba nových svatovíckých varhan, které tento týden poprvé rozezněly katedrálu na Pražském hradě, katedrálu svatého Víta. Na stavbu těchto varhan přispěly firmy, jednotlivci a například i školní kolektivy. Jedním takovým byli žáci ze základní školy Mariánka v Praze 6.
1: Vlastně varhany, tak mi přijdou, že vlastně je to takovej hezký zvuk a že většinou jako jsou obrovský, je to i hezký nástroj.
2: Co vás přimělo jako školu nebo vás jako jednotlivce k tomu, že jste přispěli na stavbu právě svatovíckých varhan?
3: Protože jsme ve sboru a máme rádi zpěv a zpíváme od první třídy a tak jsme se rozhodli, že by bylo dobrý, kdyby jsme přispěli něčem takovým.
2: Tak jak to probíhalo? Kdo přišel s tou myšlenkou, přispějeme na varhany a jak vy jste reagovali?
4: Paní ředitelka, a reagovali jsme moc dobře, protože to je dobrý nápad.
2: Vás přijal i pan arcibiskup, pan Graubner. Jaké setkání to bylo?
1: No, takže ten palác byl moc hezký a byli jsme hlavně rádi, že jsme byli vybranými, že uděláme aspoň dobrou věc a bylo to tam nádherný. A arcibiskup byl moc hodný.
5: Nejen tahle pětice žáků z páté třídy patří mezi jedny z prvních, kteří si tento týden poslechnou v katedrále zvuk nových varhan. Na základní škole Mariánka přispělo mnohem víc dětí a rodičů. Jak říká učitelka Katarína Byčanová.
6: U nás ve škole funguje nadační fond, který právě děti a rodiče mají možnost toho hlasování, na které akce a které projekty se podpoří. A v rámci toho se rozhodlo v naší komunitě, že se podpoří právě ty svatovícké varhany.
5: Škola přispěla částkou přesahující 13 000 korun na jednu z menších píšťal. Další příběh, tentokrát menšího dárce, představuje zástupce nadačního fondu svatovícké varhany Jakub Skřejpek.
7: Slečna, které bylo tehdy asi 14 let, tak si od malička nechávala narůst krásné blonděté vlasy a ve 14 letech už to byl docela jako dlouhý cop a asi přišla doba zkracování, takže cop odstřihla, prodala za nějaký tehdy asi 5 000 nebo kolik, a ty peníze věnoval na varhany.
5: Našli se ale i jednotlivci, kteří si vybrali píšťalu největší. Martina Řehořová se svým manželem adoptovala píšťalu za 300 000 korun.
8: Tohle to je malá píšťalka, kterou jsem dostala jako pozornost od nadačního fondu svatovícké varhany za to, že si naše rodina adoptovala velkou píšťalu.
2: Martina Řehořová svírá takovou malou píšťalku, která je skutečně několikanásobně menší než ta, kterou si s manželem adoptovala.
8: Ta píšťala, kterou jsme se adoptovali v katedrále, vypadá trošku jako Pershing. Má průměr asi 30 cm a výška asi 9 metrů.
5: Martina Řehořová záhy začala varhany fotografovat. Dokumentuje je tak už od roku 2017, kdy arcibiskup pražský Dominik Duka a varhanář Gerhard Grenzing podepsali smlouvu o stavbě varhan.
2: Manžel se bohužel nedožil dokončení těch varhan, ale jeden vzkaz vám poslal.
8: Když přivezli kamiony ty velké píšťaly a začaly se skládat, ty píšťaly měly na sobě každá takovou cedulku, na které bylo napsáno, kdo tu píšťalu si adoptoval. No a když sundali tu první píšťalu z toho auta dolů, tak jsme se všichni slítli jak vosy a šli jsme se podívat, či je to píšťala. A bylo tam napsáno rodina Řehořova z Černošic. A já jsem tu chvíli měla pocit, že můj muž je tam se mnou, že se dívá z nebe a mává mi a říká, hele, já tu sice nejsem fyzicky, ale všechno vidím a všechno sleduju a mám z toho radost.
5: Příběhů dárců je mnohem víc, něco přes 5 000. Už zítra v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici a i tomu bude patřit další díl našeho seriálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Minutu po čtvrt na deset jsme si v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice poslechli písničku Vítězslava Vávry o tom, jak svět přichází o básníky. Psouni v zoo Hluboká jsou velcí pracanti, prošpikovali výběh norami a dostali se dokonce až ke svým sousedům, papouškům. Zdánlivě banální oprava zdi se stále odsouvá. Ošetřovatelé musí totiž psouny odchytnout, což není úplně jednoduchá záležitost. Uslyšíte o tom už po písničce od skupiny Nazaret.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Souni prériový patří v zoo hluboká k oblíbeným zvířatům. Jsou společenští a s návštěvníky si rádi hrají na schovávanou. V celém výběhu mají mnoho nor, ve kterých se před nimi rychle a dokonale skryjí. V současnosti ale tyto čiperné tvory v zoologické zahradě neuvidíte, i kdybyste na ně čekali delší dobu. Důvod zjistíte v dnešní rubrice Pojďte s námi za zvířaty. Redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá se vyptávala zooložky Markéty Jarjabkové.
2: Ve výběhu vidíme spoustu vstupů do nor, který vytvořila skupina psounů, kterou jsme měli poměrně početnou. Momentálně je odchytáváme, takže opravdu ten počet jsme už v té expozici snížili na minimum. Hlavním důvodem je to, že už ta expozice navazuje na poměrně starou část a psouni nám to tam trošku narušili a dostali se do míst, kde by být neměli. Proto je potřeba odchytat, aby jsme to celé mohli zrekonstruovat a předělat.
3: Já si myslím, že tady ten malý výběh je úplně prošpikovaný jejich chodbami.
2: Občas, když tam chovatelé chodí, tak se propadnou i do nějaké té nory. Tady je to prošpikovaný různým systémem chodbiček. Samozřejmě některé ty jednotlivé systémy jsou oddělené, tam třeba sídlí tenhle psous, třeba s támhletím, zase tam nepouští toho dalšího. Ty nory pravidelně si ty psouně pročišťují, donáší si tam čerstvé stelio v podobě sena nebo třeba i trávy, prostě si to vystýlejí, přestýlejí a neustále to opravdu, protože občas jim to někdo propadne. To funguje tak, že to stojí ukryty před nějakými predátory nebo prostě nějakým nepřítelem, tak chtějí mít ty chodby prostě čisté i ty vstupy, když se něco blíží, šup rychle do té nory a schovat se, aby nikdo nesežral nebo se jim něco nestalo.
3: Oni vylezají, i když je chladno?
2: Oni vylezají dle potřeb, i když je i horší počasí, tak vylézají, ale jak říkám, je jich tady teď menší počet, takže opravdu štěstí je teď vidět.
3: Jak se výběh psounů změní?
2: My hlavně potřebujeme opravit stěny, kudy nám prošly do sousední budovy, kde mají například budky papoušci patagonští a potřebujeme to tam zjistit, kudy to tam projeli a zpevnit ty základy a upravit to tak, aby neměli možnost se dostat tam, kam my nechceme, nebo aby třeba nenarušili chodník a podobně, takže potřebujeme celý výběh ideálně vykopat a zjistit škody, co způsobili za ty roky.
3: Odchytit psouna asi není úplně jednoduché.
2: Není to jednoduché a hlavně oni nás trošku poznávají, takže znají ty naše uniformy, když to řeknu takhle, ty naše trička, ty naše kaloty, znají ty chovatele, takže nám je třeba pomáhají odchytávat praktikanti, kteří se tady střídají, například praktikanti ze střední veteriny z Budějovic.
3: Kteří nejsou okoukaní.
2: Ano, kteří prostě nejsou okoukaní, takže ty psouni neznají. Potom my používáme dva systémy odchytových pastí. Jedny jsou samosklopné živochytné pasti, kde tam prostě dáme návnadu. Do té pasti se nalíčí nějaká kořenová zelenina nebo třeba čerstvá tráva. Ten psou, když ty pasti vstoupí, tak buď to zatáhne, protože to občas to krmení je povyšené na takovém háčku, anebo to položené na zemi a předtím je taková houpačka, až vlastně on to přesto přejde a houpne tu houpačku, jak se tam zavřou dvířka a podobně funguje i ta závěsná, vlastně do toho drbne, do toho zavěšné potravy a v pase spustí. A pak máme ještě druhý typ pasti, kdy je natažený provázek na dvířkách a nikdo musí číhat, když tam to zvíře vleze a zatáhnout. A na to právě využíváme ty praktikanty, prostě ty neokoukané postavy.
3: Jsou načekané.
2: Přesně, musí tam číhat, nebo se tam třeba jenom prochází, dělají prostě, že jsou strašně nenápadný. A když tam vidí psouna, tak zatáhnou. Občas jsme třeba poprosili i návštěvníky, když třeba tam psouni zrovna byli, tak jsme jim řekli, narychlo zatáhněte, když tam tak tam zatáhli za ten provázek, tak i takhle někteří návštěvníci nám pomáhali sklápět. A jinak oni jsou strašně inteligentní ty psouni, jak jsem říkala, tak oni opravdu nás poznají. A čím díl tam ty pasti jsou, tím více ignorují. Nechtějí tam vůbec chodit, se dokonce i zalezou, třeba vůbec nevidíme třeba 14 dní. Dělají, že tam prostě vůbec pro ty expozici nejsou a jakmile oddáme ty pasti, tak třeba za týden ty psouni vylezou a haha, my jsme tady jako nic. A jakmile tam dáte zase pas, tak zase prostě psouni nejsou. Takže je to o trpělivosti všech a výdrží, kdo díl vydrží, jestli oni nebo my, co se týče jakoby ty psychické stránky.
3: Dokáží i dlouho hladovět, když ví, že jim hrozí nějaké nebezpečí, nebo že někdo chce odchytnout.
2: Tak dokážou to nějaký den, klidně, i klidně týdny, ale my jim tam vždycky dáme třeba to seno, aby prostě měli co si chroupnout. Měli si hlavně čím přesílat ty nory, protože v průběhu toho vodky to třeba může zapršet, tak aby si prostě vyklidili ten svůj domeček a nastali si tam suché a občas nějaké to zrnko dostanou, ale pro ně je třeba ta zelenina strašný lákadlo. Takže my na tohle to spoléháme.
3: Když to tak poslouchám, tak asi vůbec není jasné, kdy návštěvníci zoo znovu uvidí psouny ve výběhu.
2: Je to tak, protože ten systém toho chytání je opravdu složitý, časově náročný A až budou odchytáni, tak začneme postupně vykopávat tu zem. Potřebujeme odmontovat ty skla, aby jsme je nerozbili. Potřebujeme sehnat ideálně bagristu, aby jsme to nemuseli kopat ručně. Samozřejmě tu zem taky někam odvést a pak zjistit ty škody, které na těch stěnách jsou spáchané, nebo co tam prostě jako oni způsobili, tak samozřejmě bylo potřeba nějaký zedníky, takovýhle, aby se to prostě vybetonovalo, zahradilo a zase znova upravilo a pak navozit zem novou a sehnat novou skupinu psounů. To už trošičku už projednáváme s kolegy z jiných zoologických hrad, který psouny chovají, zda mají mláděta a zda by nám byli ochotní prostě nějaké psouny poskytnout. A chceme to i z několika zoologických, aby to nebylo z jedné zahrady, aby byly ty zvířata minimálně příbuzní, nebo nejlépe, aby byly úplně nepříbuzní, aby jsme tady sestavili novou chovnou skupinu.
3: Kolik těch psounů by tady tak mohlo být?
2: Tak my bychom počítali s tou skupinou tak 2-3 samci a k tomu nějakých 6 holek.
0: Pojďte s námi za zvířaty. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Autentičtější zážitek z přírody a zároveň motivace k udržitelnému cestování. To vše představuje aplikace EPU. Jde o moderní nástroj, který v mobilním telefonu turistům ukazuje méně známá a klidnější místa. Tím tak pomáhá rozložit zátěž v krajině. Jak je momentálně populární fenomén udržitelného cestování a jakou má budoucnost? Zeptáme se vedoucího projektu EPU Marka Mejstříka. Nalaďte si nás ve čtvrtek 18. června po 11. hodině dopoledne. Poslechu zve Matěj Vodička.

10. Posloucháte stále Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a teď je čas na Jihočeskou vlastivědu. Dnes si v ním připomeneme, jak se ze skromných pašiových her v Hořicích na Šumavě stalo velkolepé představení pro tisíce diváků. Samostatná divadelní budova tam měla kapacitu 2000 míst a to už v roce 1893 vidělo hořické paši na 40 tisíc lidí. Dnešní díl připravil etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechneme si ho hned po písničce Phila Collinse.

0: Hlavních začátků pak vzešly zásluhou českokrumlovského profesora Josefa Johana Amana velkolepé výpravné pašiové hry. Za přispění spolku Deutscher Bämerwaldbund byla postavena samostatná divadelní budova o kapacitě 2000 míst pro diváky. Premiéra velkého představení byla v roce 1893. V témže roce hořické pašie zhlédlo na 40 000 diváků. Po skončení druhé světové války chtěli nově dosídlení obyvatelé Hořic tradici pašiových her obnovit, ale hrálo se jenom dva roky do roku 1948. Obnovení pašiových her pak následovalo až po sametové revoluci. Nový český text napsal Jindřich Pecka, hudbu složil Jaroslav Krček. Pro představení paší bylo vybráno místo bývalé střelnice v lesoparku v těsném sousedství někdejší budovy pašiového divadla, kde vznikla malebná přírodní scéna. A pašie se zde hrají dodnes.
1: Po jihočeské vlastivědě v 9:36 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Léto je nejen obdobím dovolených, ale i zlodějů. Počet vloupání do bytů stoupá proti zbytku roku až o 20%. Jak se proti vykradení zabezpečit a jak se správně pojistit, když už k tomu vykradení dojde? To podrobněji probereme za malou chvíli, hned po písnice.
2: Český rozhlas České.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Poškození vodou, ať už od souseda nebo kvůli závadě, nebo škody od ohně, toho se podle České asociace pojišťoven Češi u bytů a domů bojí nejvíc. Z vykradení má podle asociace strach asi jenom 7% lidí. Počet vloupání podle policejních statistik v posledních letech opravdu klesá, ale v létě, kdy mnoho z nás odjede na dovolenou, je nebezpečí přece jenom vyšší než jindy. Proto se vyplatí dům nebo byt dostatečně zabezpečit a taky pojistit.
2: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
3: Vypočítává Jan Zigáček z policejního prezídia největší chyby, které můžou vést k tomu, že se nám někdo vloupá do domu nebo bytu. Podle Zigáčka se celkový počet vloupání v Česku snižuje. V posledních letech o stovky případů ročně. V létě je ale situace trochu jiná.
2: Ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
3: U rodinných domů podle Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě. Celkový pokles počtu vloupání potvrzují i pojišťovny. Podle těch ale také roste výše způsobených škod. A často se stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože nemají aktualizovanou smlouvu. Podle České asociace pojišťoven se to týká 7 z 10 českých domácností. Když už k vloupání dojde, je třeba zachovat klid, říká Radek Juhaňák z Allianz pojišťovny.
4: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
3: Potom je třeba pojišťovně dodat podklady pro pojistné plnění, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
5: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
3: Podle Maška řeší pojišťovny v létě nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod.
5: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy.
3: Podle Maška tím někteří lidé řeší vloupání do nepojištěných domácností. Pojistí si dům nebo byt ex post a pojišťovně ohlásí, že ke škodě došlo o několik dní dřív. Takovým případům podle Maška věnují pojišťovny zvýšenou pozornost. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jeho

Celine Dion doznívá ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 9:45. Už je tomu 20 let, co Jiří Menzel natočil podle Bohumila Hrabala román Obsluhoval jsem anglického krále. Že jde o rozsáhlé vyprávění stvárnit na jevišti jen ve třech hercích, tak to chce teď svým novým pojetím dokázat vršovické divadlo Mana. Pozveme vás tam už za okamžik. Nejprve nám zaspívá Pavel Bobek.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Nostalgicky, pábitelsky a úsměvně. Tak jsme zvyklí vnímat díla Bohumila Hrabala, jak je především filmovým divákům představoval Jiří Menzel. Vršovické divadlo Mana nyní přichází s novou adaptací románu Obsluhoval jsem anglického krále. Verze pouze pro tři herce představuje Hrabala i jako duchovního autora.
1: Na dvanáctce pořád čekají na polévku. Ten pán u okna bude chtít guláš.
2: Vychází to z takové představy, že to je vlastně v chalupě nebo v domě, který opustili pohraničí Němci i Češi, je vybydlený.
3: A z toho, co v něm zbylo, z věcí, které nikdo nepotřeboval, se sestává minimalistická scéna, která otevírá dveře divákově fantazii. Hlavní roli Jana Dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
1: Nestoj tu s tím tácem. Ti hosté na to pivo čekají.
2: Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života, jo. A strašně mu to vadilo a byl z toho celý nervózní a ublížený a tak, ale nakonec pochopil, že na tom nezáleží, že záleží opravdu na tom vztáhnout se k nějakým jiným hodnotám, než jsou ty hodnoty materiální.
3: Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
4: Páni! To je výhled. A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
5: Je to spíš takový bod zlomu, ve kterým ta naivita vlastně mladiská přeskočí do té reality toho života, který se stává těžším a těžším.
3: Antonín Holub říká, že Jan Dítě zažije v životě spoustu ponížení. Tomu jde ale kolikrát naproti.
5: Vždycky si vybere z těch dvou cest tu, která je jednodušší, rychlejší, ale pak se mu to vlastně vrací.
4: On ten pingl vždycky nosil jídlo tak, jako by ten tác s 12 porcemi letěl vzduchem. A on ho jako v letu dobíhal.
3: Dítě trpí celý život komplexem malého vzrůstu.
5: Já jsem taky malý, ale nikdy jsem si z toho nějak nic moc nedělal. Ale u něj myslím, že to není jenom i malost jako vzrůstu, ale spíš ta malost jako obecná, lidská.
3: Veškeré ženské role v představení stvárňuje Tereza Vítů. Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojtky nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Moskva hlásí největší ukrajinský útok za poslední dva roky. Historický most přes řeku Otavu v Písku se proměnil v promenádu s pískem. Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Na jihu Čech bude většinou slunečno s teplotami do 29 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za dva roky, tvrdí to ruská státní agentura TASS. Podle starosty ruské metropole Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Také Rusko v noci útočilo raketami na Ukrajinu. Na severovýchodě země zemřel jeden člověk. Ruská strana po ukrajinských útocích v zemi hlásí tři mrtvé. Písečná promenáda dnes vznikla na kamenném mostě v Písku. Lidé se po ní mohou na boso projít až do neděle. Originální chodník vytvořil spolek Piana, který dlouhodobě oživuje veřejný prostor. Happening na místě sleduje reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
4: Na písečném chodníčku jsou už tisíce stop, chodí po něm od rána děti i dospělí všech generací a náramně si to užívají. Chodníček je dlouhý 110 metrů, 2 metry široký a je na něm 25 tun písku. Chodníček by měl být na kamenném mostě do konce týdne, organizátoři ale budou usilovat o to, aby tam zůstal delší dobu. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
3: Na zámku Kratochvíle na Prachaticku začíná 35. ročník divadelního léta. Ochotníci ze spolku Tyl z Netolic uvedou komedii Fan Vavřincové a Richarda Otradovce Taková normální rodinka v režii Ivety Uhlíkové. Jak informují Netolice na svém webu, hraje se od čtvrtka do neděle. Poslední představení se ale uskuteční v pondělí 6. července. Začátky jsou v 21 hodin. V případě velmi nepříznivého počasí se představení nekoná.
0: Sport.
3: České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí dnes na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla domácímu Mexiku. Pro úspěch v klíčovém utkání bude důležité dostat víc do hry ofenzivní hráče v čele s Patrikem Šikem. Myslí si to reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
5: Bude klíčem, aby náš styl hry, co se týče dopředu, byl více sebevědomý, více v pohybu a v prostorech, ve kterých jsme nejsilnější, dostali ty správní hráči a samozřejmě si uvědomuje, jaké má Patrik sílu a musíme dostat se do těch nejvíc výhodných pozic pro nás, aby jsme mohli být nebezpeční.
3: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin našeho času.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, odpoledne může být přechodně více oblačnosti v jihozápadní polovině kraje. Výjimečně se mohou objevit slabé přehánky nebo bouřky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, převážně západních směrů. Biozátěž je na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Záchranáři zasahují v Jindřichově Hradci. U kruhového objezdu na Jáchymově ulici na sídlišti Vajgar srazilo osobní auto cyklistu. S omezením provozu počítejte také na silnici 39 na Českokrumlovsku. Nákladní auto s osobním se srazilo mezi Horní Planou a Pernekem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: I po zprávách v 10 hodin pokračuje jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Je čtvrtek 18. června a krásný den vám od mikrofonu přeje a taky vás zdraví Matěj Vodička. Pokud jste dnes v krajském městě, tedy v Českých Budějovicích a máte chuť si vyrazit přímo do historického jádra, doporučuji navštívit sousedskou slavnost Plachanda Open. Tahle tradiční událost promění ulici Plachého uvnitř centra města v místo plné hudby, mnoha chutí, ale třeba taky divadla. Své brány Plachanda otevře ve 14 hodin, tak si to nenechte ujít. My máme pro vás připravené samozřejmě taky další tipy pro volný čas. Na řadu přijdou krátce po čtvrt na 11. V samém závěru této vysílací hodiny si poslechneme taky tradiční babské rady. Dnes třeba o tom, jak vyzrát na štípnutí komárem. V Českých Budějovicích se včera běžel olympijský běh. Podrobnosti o něm přidáme krátce před 10:45. No a Jihočeská filharmonie dnes zakončí svou 45. sezónu. Jak konkrétně, tak i to se dozvíme v našem vysílání už za pár minut. Nejprve se ale vypravíme přímo do terénu za naším regionálním stopařem. Jihočeská vědecká knihovna pořádá dnes a zítra ve své pobočce na Sadech v Českých Budějovicích dětský festival. Letos je zaměřený na příběhy, cestování a fantazii. Víc povíme už za okamžiky. Nejprve si poslechneme písničku Karla Gotta. Kávu si osladím. Věřím, že i vy, milí posluchači, si rádi kávu osladíte. Ale nepřehánějte to. Všeho s mírou. Matěj Vodička vám přeje krásné dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V prostor dobrodružných výprav, her a objevování se proměnila knihovna a její zahrada na Sadech v Českých Budějovicích. Začalo tam totiž festiválení. Na místě máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta, který se nám teď přihlásil do Jihočeského dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Petře, vítej, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já zdravím přímo ze zahrady knihovny od jednoho stanoviště. Je už tady celkem živo, je tady docela šrumec, protože dopoledne je tady program pro školy, pro první stupně základních škol a odpoledne pak samozřejmě i pro veřejnost, pro rodiny s dětmi, stejně jako zítra po celý den. Ten letošní ročník, jak už jsme naznačili, staví na motivu cesty, té skutečné, ale třeba i té imaginární. No a děti se tady během programu vydají napříč známými i neznámými krajinami, do minulosti i do budoucnosti. I do světa fantazie ukrytého v knihách. No a jaké aktivity a úkoly na stanovištích tady na děti čekají, to už mi tady popisuje přímo vedoucí dětského oddělení Václava Medalová-Hudová.
3: Krásné dopoledne všem. Takže dneska všechny děti, které přijdou ať už ze školou nebo odpoledne s rodiči, se vlastně jako první ohlásí na našem infostánku v cestovní kanceláři Děda Vševěda, odkud se vydají dál a projdou si pohádkovými cestovatelskými stanovišti. Takže na Večerníčkově hvězdné výpravě si můžou zkusit zaházet míčky a nazbírat co nejvíc bodů letem na planety. V Saksanině letecké škole si vyzkouší postavit vlaštovku a hodit ji na cíl. Česílková vodní škola nabídne stavění lodiček a zkoušení dopravení lodičky ze startu do cíle. Těch stanovišť je celá řada. Odpoledne nás mimo jiné čeká třeba i jízdárna Prince Bajaji, což bude stanoviště s hobby horsingem. Takže děti si budou moct tadyhle tu populární disciplínu vyzkoušet.
1: No, aktivit opravdu hodně. Petře, součástí samozřejmě je ale i doprovodný program. Co v knihovně ještě připravili? Třeba možná i pro dospělé, řekněme.
2: Tak nejprve to, co je pro děti. Dnes je tu třeba od 15:30 odpoledne hudební loutková pohádka pro děti od 3 let. No a potom už to začíná být zajímavé hlavně pro ty dospělé. V 5 hodin vystoupí písničkář Michal Vaněk a na něj naváže přímo tady v zahradě vystoupení kapely Fúkin Guns. To je taková mladá parta, která míchá irský folk, rockovou muziku a hospodskou energii. No a zítra je pak na programu od 15 hodin hravé čtení Malý princ a od 16:30 pak pohádka Červená karkulka v podání Teatra Rajda.
1: Do pobočky Jihočeské knihovny na Sadech v Českých Budějovicích nás pozval regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky moc za všechny informace, měj hezký den, naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Je 10 hodin a 12 minut a vy stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za chvilku přijdou na řadu tipy pro volný čas.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: Čo o mě věš, to byla písnička Dariny Rolincové, která dozněla v 10 hodin a 15 minut v našem vysílání a teď přesně je doba, kdy přichází tradičně na řadu tipy pro volný čas. Pojďme na to. Vernisáž putovní výstavy cyklu skleněných plastik na téma Zmizelá místa, zmizelé domovy autorky Dany Vachtové je dnes v 17 hodin v Prachatické galerii Skloglas. Historický most nad Otavou v Písku se ode dneška do neděle promění v unikátní promenádu. Po celé délce mostu vznikne chodníček z písku, který místním i návštěvníkům na boso zprostředkuje nevšední zážitek. Přednášku s názvem Rysí příběhy z Novohradských hor si dnes od 18 hodin můžete poslechnout v kulturně spolkovém domě v Nových Hradech. Pořad připravila Tereza Mináriková z organizace Alka Wildlife. Skladatel a hráč na akordeon Aleksandr Jasinsky vystoupí dnes od 19 hodin v kostele svatého Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí na Prachatice. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na pomoc Ukrajině a na Prachaticku taky zůstaneme. Dny duchovní hudby pokračují v kostele svatého Jakuba v Prachaticích. Od 19 hodin tam dneska zahraje na varhany Jakub Janšta. Hudební podvečer v Česko-Krumlovské synagoze bude dnes od 18 hodin v režii baritonisty Davida Sobola, kterého doprovodí na klavíre Marcela Flegerová. V zahradě je zámku Kratochvíle u Netolic na Prachaticku dneska můžete vidět před představení Taková normální rodinka v podání spolku divadelních ochotníků Tyl Netolice. Začátek je ve 21 hodin. Ve Volarech na Prachaticku můžete dneska od 19 hodin vidět komedii s Janem Čenským a Danou Morávkovou Mlčeti zlato. No a v sále městského kulturního střediska ve Vimperku zahraje David Prachař představení Trenér. Začíná v 19 hodin. Jihočeský kraj toho dnes nabízí opravdu hodně, je jenom na vás, co si vyberete. Ale ať už si vyberete cokoliv, hlavně si to užijte. Český rozhlas České Budějovice je stále s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Haló, já nic nevidím.
2: Správně, vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
1: To je tak jiné, zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
2: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.

Píseň šampionů dozněla ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 10 hodin a 21 minut. Dnes, jak jsme už zmiňovali ve zprávách, hrají čeští fotbalisté na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Tak uvidíme, jestli třeba právě tahle melodie povzbudí naše reprezentanty k vítězství. My ale každopádně v Jihočeském dopoledni pokračujeme dál. Óda na radost se stala dokonce hymnou Evropské unie. Známé Beethovenovo dílo si dneska večer můžete poslechnout v Českobudějovickém metropolu, kde zahraje Jihočeská filharmonie. Na koncert vás pozveme za chvíli, hned po písnice od skupiny Olympic.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: 5 minut před 10:30 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dozněla písnička Hrál od skupiny Olympic, no a hrát se bude i tady kousek od našeho vysílacího studia, tedy dnes večer, protože Jihočeská filharmonie zahraje v divadelním sále českobudějovického Metropolu. Závěrečný koncert 45. sezóny začíná v 19 hodin, no a my se teď podíváme na vybranou hudbu a interprety z produkční souboru Lindou Neumannovou, která je teď s námi ve vysílání. Lindo, přeji dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne i vám.
1: Tak jak dneska zazní vybraná Beethovenova óda na radost? Můžete to posluchačům prozradit?
2: No, tato symfonie nemá žádnou speciální aranž. My hrajeme v podstatě v původní verzi, tak jak ji sám pan Beethoven napsal. Je ale výjimečná tím, že do 4. věty připsal Beethoven sbor a 4 solisty. To je celkem dost unikátní, jelikož jinak bývají symfonie čistě orchestrální. Takže to bude jistě moc zajímavý i pro posluchače. Rozhodnutí o tom, proč zrovna tuhletu ódu na radost, volali jsme Petru Altrichtrovi, kterého jsme si přizvali do tohohle závěrečného koncertu a celkem bez dlouhého rozmýšlení si ji vybral zrovna on, právě on. Naznal to jako skvělé rozloučení se sezónou a jelikož tento koncert je náš závěrečný, tak měl opravdu pravdu, protože to bude velkolepý koncert díky této krásné skladbě.
1: Já myslím, že to byl opravdu velmi dobrý výběr. Každopádně vy jste pozvali Český filharmonický sbor Brno. Čím je podle vás výjimečný tento soubor?
2: No, v České republice jsou pouze 2 takto výjimeční profesionální sbory tohoto velkého formátu. Jsou uznávaní nejenom zde, ale i v zahraničí. Mají za sebou nespočet koncertů a nastudovaných programů. No a ta Beethovenova 9. symfonie je pro ně určitě v podstatě základem jejich běžného repertoáru. Čili jsou na to zvyklí, je jich opravdu mnoho, jsou to všechno profesionálové. A jedna zajímavost, která mě přišla jako fajn, je, že mají letos 35. a my, Jihočeská filharmonie, 45. koncertní sezónu. Takže je to i hezky symbolický.
1: Ano, hezky se to potkalo, no a koho jiného pozvat, než právě sbor, který má takhle ódu na radost dobře nacvičenou. Už jste to sama zmínila, paní Neumannová, kdo se dneska ujme dirigentské hůlky?
2: Je nám velkou ctí, že jsme se přizvali a budeme moct s ním vystupovat na jednom pódiu s panem dirigentem Petrem Altrichtrem. On je to totiž náš letitý hostující dirigent, velmi osobitá duše, máme ho moc rádi. Je to takový ten dirigent, co sotva vyjde na stupínek a orchestr má i hned na rtech úsměv a v srdci ohromný entuziasmus. Je to opravdu něco tak krásného, ta spolupráce je úžasná. Na zkouškách vypráví příběhy spojené s danou skladbou. On vždycky vnese takový velmi vzácný nadhled a pokaždé něčím zajímavým, nějakou zajímavou informací o bohatí muzikanta natolik, že se do hudby úplně totálně ponoří a všechno ostatní jde samo. Je to zároveň dirigent s obrovskými zkušenostmi v Česku i zahraničí. Má neuvěřitelné množství nastudované hudby, stejně jako sbor Brno. A je to taky dirigent s velkým zájmem o pocity, emoce. A to je hrozně znát. Jde z něho obrovská radost, cíle a motivace. Takže nikdy nepochybujeme o tom, že to bude skvělý a máme velkou radost, že tuhle tu ódu na radost můžeme pod taktovkou přímo s ním provést.
1: No, není nad to, když se všechno takhle hezky potká. Jihočeská filharmonie dnes v českobudějovickém Metropolu zakončí svou 45. sezónu ódou na radost a podrobnosti nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pověděla a taky na koncert pozvala produkčního České filharmonie Linda Neumannová. Paní Neumannová, díky moc za všechny informace a pevně věřím, že když se to takhle hezky potkalo, tak si to taky všichni hezky užijí. Děkujeme a naslyšenou.
2: Děkujeme i my se též moc těšíme. Naschledanou. Český rozhlas České

0: Rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Hey Tonight, písnička skupiny Creedence Clearwater Revival, dozněla v 10 hodin a 36 minut v našem vysílání. Olympijský běh absolvovalo včera v Českých Budějovicích 120 dospělých a 55 dětí. Nejmladší sportovec měl v registraci rok narození 2023. Víc řekneme v jihočeském dopolední už za malou chvíli. Ještě předtím si ale poslechneme jihočeskou kapelu Nezmaři.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Jubilejní 40. olympijský běh pokořil včera v Česku absolutní rekord v počtu účastníků. Poprvé v historii olympijského běhu se podařilo kapacitu celé akce do posledního místa vyprodat. Na startovní čáru po celém Česku se postavilo přibližně 14 000 běžců. 7-kilometrovou trasu, která vedla přes Brod v českobudějovické Malši, zvládlo 120 sportovců. Na kratší trať se k tomu v Českých Budějovicích vydalo 55 dětí.
2: Ti, kteří neběželi nebo už měli závod za sebou, povzbuzovali ty, kteří byli právě na trati.
3: To je to nejdůležitější, aby se prožili ten svůj okamžik slávy. A vypadá to, že holky! Pojďte, pojďte! Vypadá to na číslo 47!
2: Číslem 47 jako první proběhla cílem Leona Černíková. Porazila všechny soupeřky, sice jen o pár centimetrů, ale i soupeře. A k mikrofonu dorazila ještě udýchaná.
4: No, trošičku.
2: Jaká to byla trať, jaký byl ten finish?
4: No, trať byla určitě jako super. Finish jsem se snažila se sebe dostat nejlepší.
2: Byl to souboj až do posledního vlastně možná ne metru, ale i centimetru.
4: No, jo, asi jo. Jsem to moc nevnímala.
2: Běháte, trénujete?
4: Ano.
2: Kde a jak? A jak často?
4: Dělám atletiku, takže minimálně dvakrát týdně.
2: Dvakrát týdně v českobudějovickém Sokole. Ředitelka závodu Klára Pešková měla radost z počtu dětí, které byly

0: Byli na startu, 60 se jich přihlásilo, 55 se jich vydalo na trať. Čísla, která jsou pro hlavní pořadatelku olympijského běhu potěšující.
1: Pro nás úžasné, protože se naplnila kapacita závodu tak, jak jsme ji nastavili. Tím, že máme vlastně jenom ruční časomíru, tak jsme stanovili tu kapacitu na 60 dětských závodníků, 55 tedy odstartovalo, takže my jsme spokojeni.
0: A vnímáte to podobně, že ti nejmenší, to je až dojemný příběh, ten jejich třeba první závod v kariéře?
1: No, když se člověk podívá do startovní listiny a vidí tam ročník narození 2023, tak je překvapený, že takové děti už běhají kilometr a půl dlouhou trasu, takže je to tak, no, je to pro nás překvapení, že opravdu se najdou už takhle mladí účastníci.
0: A velký závod, olympijský běh, vy už máte s pořádáním bohaté zkušenosti, takže z těch čerpáte?
1: Čerpáme, letos je to 11. ročník, ale každý rok se snažíme k tomu dospěláckému závodu udělat i tenhle doplňkový dětský, protože je jasné, že v dětech je budoucnost. Vychováváme si zároveň i běžce do toho dospěláckého závodu.
0: Popsala sympatickou pořadatelskou filozofii Klára Pešková z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice.

A z Mexika zase zpátky na jih Čech. Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte přesně v 10 hodin a 46 minut. Místo po komářím štípnutí nemusí ani svědět, ani opuchnout. Stačí jenom znát pár triků, které vás už za chvíli naučí naše dnešní babské rady. Počkejte si na ně.

0: Babské rady.
1: Reakce pokožky na komáří štípnutí je reakcí organismu na látky obsažené ve slinách komára. Typickými projevy jsou svědění, zarudnutí a menší otok. První pomocí bývá ochlazení postiženého místa. Chlad totiž snižuje průtok krve v okolí a pomáhá zmírnit svědění i otok. Vhodný je studený obklad nebo chladící gel. Velmi oblíbené jsou přípravky z aloe vera, které pokožku hydratují a sklidňují. Ideální je gel z čerstvě utrženého listu aloe, který se na místo nanese. Z přírodních prostředků můžete vyzkoušet také rozmačkaný list jitrocele, který používali už naše babičky. První pomocí se může stát také plátek cibule, který má mírně protizánětlivé vlastnosti. Zastavit svědění může i pár kapek tea tree oleje. Důležité je štípanec neškrábat kvůli případnému zanesení infekce. Komáry obecně přitahuje tmavá barva, proto v letních měsících noste volné světlé oblečení, které budavý hmyz odradí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Z dnešního jihočeského dopoledne to ještě zdaleka není všechno, protože za 8 minut zhruba tedy jsou na řadě další zprávy v režii kolegyně Pavlíny Fendekové. No a potom přijde na řadu tradičně povídání s naším dopoledním hostem. Zajímá vás, co to znamená udržitelné cestování? Tento fenomén propaguje aplikace EPU a k nám do studia přijde její spoluautor a vedoucí tohoto projektu Marek Mejstřík. Tuším, že v rámci našeho společného povídání přidáme i několik zajímavých tipů k navštívení, třeba i na Šumavě, ale budou to tipy takové, které nejsou tolik známé a stojí spíš stranou oproti turisticky oblíbeným destinacím. Pokud vás tohle téma zajímá, tak rozhodně zůstaňte s námi. Matěj Vodička vám přeje krásný slunečný den.

0: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města, rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.
1: Nemůžete být u všeho. My ano.
2: Je obtížné ohodnotit ta piva, najít tam ty rozdíly. Nejstarší nástroje světa ze dřeva a kovu přinášejí znovu oživení našich zapomenutých zkušeností. Na náměstí stojí jeřáb, který vzácný obraz pomalu, ale jistě zdvíhá k balkonu. Z tábora Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Kandidát motoristů Pavel Straka je novým ředitelem České inspekce životního prostředí. V českobudějovickém Tyršově sadu opravili chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Tři jeho české projekty se probojovaly do finále české ceny za architekturu. Na jihu Čech bude většinou slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ředitelem České inspekce životního prostředí je volební kandidát motoristů Pavel Straka. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený ze stejné strany. Straka kandidoval na Jižní Moravě a je jedním z významných sponzorů motoristů. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nového ředitele v polovině února. Přihlásilo se do něj 9 zájemců. Ředitelem Krkonošského národního parku ministr životního prostředí jmenoval Petra Moravce z České lesnické akademie. Je Trutnov, byl šéfem kanceláře bývalého ředitele Béniše. Krajský soud v Olomouci zahájil hlavní líčení v případu otravy ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. Podle žalobce měl 48-letý muž přidat svým kolegům do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Obžalovaný dnes vinu popřel. Přiznal ale, že v okolí Olomouce rozmisťoval láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce Jindřich Pazdera žádá uložení výjimečného trestu. Rekonstrukce chráněného bydlení domova Libníč a centra sociálních služeb Empatie v českobudějovickém Tyršově sadu přinesla klientům modernější zázemí. Budova má nově kompletní zateplení nebo jednopodlažní přístavbu se zelenou střechou. Kapacitu zařízení projektanti záměrně snížili, aby měl každý klient kvalitnější podmínky pro život. Náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová z Hnutí Naše Česku k tomu uvedla.
4: Nyní je ta kapacita pro 12 klientů a je to z toho důvodu, aby vlastně tam byly kvalitnější podmínky pro ten život. To znamená, aby tam měli vlastně to zázemí komfortnější, aby tam měl komfortnější zázemí i ten personál.
3: Tři jihočeské stavby jsou v užším výběru české ceny za architekturu pro letošní rok. Mezi 25 budov s více než 300 návrhů vybrala Česká komora architektů Budex Hub v Plané u Českých Budějovic. Nominaci dál získali Žitný mlýn v nedalekém Boršově nad Vltavou nebo obnova pivovarských teras ve Vimperku na Prachaticku.
5: Organizátoři soutěže ocenili zejména citlivý přístup k dostavbě původního mlýnu v Boršově nad Vltavou. U pivovarských teras je zaujal dopad na celkovou podobu města a plánský Budex Hub pro změnu chválí za promyšlené detaily. Z jihu Čech Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, odpoledne může být přechodně více oblačnosti, v jihozápadní polovině kraje výjimečně se mohou objevit slabé přehánky nebo bouřky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, převážně západních směrů, biozátěž je na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody se vyšetřují v Jindřichově Hradci u kruhového objezdu na Jáchymově ulici na sídlišti Vajgar a na silnici 39 mezi Horní Planou a Pernekem na Českokrumlovsku. Dávejte tam pozor.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Přeplněné turistické trasy během hlavní letní sezóny v srdci Šumavy. Taky znáte tenhle obrázek? Aplikace EPU chce podobným scénám zabránit. Uživatelům nabízí autentičtější zážitek z přírody a zároveň je motivuje k udržitelnému cestování. Jak konkrétně EPU funguje a co si pod udržitelným cestováním konkrétně máme představit, tak nejen o tom si už za chvíli budu povídat s vedoucím projektu EPU Markem Mejstříkem. Zvu vás k poslechu a přeji ještě jednou dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Vedoucí projektu aplikace EPU, ochránce přírody a fotograf Marek Mejstřík je naším dnešním hostem. Marku, díky za váš čas, vítejte v našem studiu, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Vy nejste žádný nějaký, řekněme, ajťák, programátor, jak si za chvíli povíme. Vy jste se prý už odmala rád toulal lesem, je to pravda? Co já si vybavuju, tak děti se většinou v lese bojí, obzvlášť, když jsou třeba v lese v noci po setmění.
2: No, je to pravda, já jsem měl k té přírodě blízko už od malička a vlastně už rodiči jsme chodili na výlety do přírody a potom postupně vlastně s takovým malým foťákem, s kompaktem ještě jsem začal po té přírodě chodit i sám a vlastně začal jsem si napřed fotit různé rostliny, potom hmyz, motýly a postupně jsem si to doma všechno určoval a vlastně jsem se takhle tu přírodu učil poznávat. A vždycky mě vlastně hrozně bavilo chodit tou přírodou a vyznat se v ní, vědět, co kolem lítá, co kde roste, jaký druhy ptáků se například ozývají. A vlastně tím, jak jsem si ty druhy fotil a určoval jsem si je, učil jsem se tu přírodu poznávat, tak to vlastně pak postupně jako prohlubovalo tu vášeň a určilo to pak vlastně i směr nějakého dalšího mého zaměření, studia a tak dále.
1: No, vy jste vystudovaný lesní inženýr. Stál jste prý před rozhodnutím, zda pracovat jako lesník nebo se stát vědcem, věnovat se vědecké činnosti. Co nakonec tedy převážilo a proč vlastně?
2: Je to pravda, já jsem vlastně vystudoval lesní inženýrství na fakultě lesnické a dřevařské. Mně ten obor se líbil právě proto, že byl hodně praktický, že jsme často chodili na různé exkurze do přírody, kde nás učili právě rozpoznávat různé druhy, rostlin v tom přirozeném prostředí, i zvířat, i hmyzu a tak dále. A vlastně po dokončení toho inženýrského studia, tak jsem zvažoval, co dál. Lákalo mě i hodně cestování, o tom se pak budeme i bavit nadále. Ale právě přišla nabídka na doktorské studium na katedře ekologie lesa a tam jsem vlastně nastoupil a strávil jsem tam jako krásných několik let, kde vlastně jsem tu vědu částečně dělal a zároveň jsme jezdili s katedrou po evropských i vlastně světových pralesích, kde jsme sbírali různá data a vlastně zkoumali jsme, jak fungují ty přirozené lesy. A to byly jako nádherné roky mého života, takže na to moc rád vzpomínám. To jsem vlastně dokončil před 2 lety. A teďka jsem chtěl zkusit jakoby jinou práci, zase zaměřenou na ochranu přírody a začal jsem právě pracovat potom na té aplikaci EPU.
1: To je taky docela zajímavá věc, kterou se zmínil, že vlastně vy máte celkem i dost nacestováno, když to řeknu takhle lidově. Mm-hmm. Je to tak?
2: Je to tak. A i v rámci právě toho studia, tak jsem se podíval do možná 10 zemí a byly to úžasné příležitosti, kam bych se jinak třeba vůbec nepodíval. Byli jsme například zkoumat lesy ve východním Rusku, v Kamerunu, v Africe, v Ghaně a potom právě ty evropské pralesy. Hmm. Takže
1: hodně destinací. No, lidé se o vás mohou dočíst, já už jsem to taky v úvodu zmínil, že jste ochráncem přírody, ale taky jste fotograf a momentálně tedy především vedoucí projektu aplikace EPU. Čím vy osobně se cítíte být nejvíce, když jsme zmínili i to lesní inženýrství, vlastně takový náběh k té vědecké práci?
2: No, osobně nejvíce asi cítím být zkrátka milovník přírody, obdivovatel a to všechno ostatním s tím souvisí. Takže ať už to studium nebo to fotografování, kterému se věnuju ve volném čase, takže kolikrát i před prací nebo po práci právě jedu s foťákem se podívat na nějaká zajímavá místa a zkusit něco nafotit nebo nafilmovat. A ta práce vlastně teďka taky, tak to souvisí s ochranou přírody, je to taková vlastně moderní forma ochrany přírody a všechno, co dělám, tak částečně kolem té přírody se pohybuje.
1: No, právě vaše fotografie posluchači mohli vidět v několika časopisech. Zajímá mě, kolik času vám třeba zabralo nejdelší čekání na ideální snímek v lese. Mě zaujaly třeba vaše fotografie ptáků v lese, třeba krásná fotografie ledňáčka. Dravce jste vyfotil, to je třeba oblast, která mě hodně zajímá.
2: No, to je vlastně strašně těžký říct. Některé fotky vzniknou relativně rychle, že člověk se jde projít ráno do lesa a má štěstí na nějaké setkání. Na některé fotky nebo záběry vymyšlené se může čekat roky, že chodím na nějakou konkrétní lokalitu, kde mám vymyšlený záběr a snažím se, trávím tam spoustu rán a vlastně nepovede se jediný záběr a potom se člověk jde projít a během jednoho rána se těch fotek povede třeba 10, takže ono, to je krásné vlastně na té přírodě divoké, že člověk nikdy neví, co ho potká a to jsou věci, které se často nedají moc plánovat. Hmm. Něco se samozřejmě naplánovat dá, připravit na to, udělat pro to maximum, ale ta příroda je taková nevyzpytatelná, že je to trošku dílem i štěstí a náhody. Některé věci.
1: Je to pro vás taková, řekněme, kombinace toho koníčku, fotografie, zároveň to ochranářství nebo to, že jste často v přírodě. To se dá asi dobře skloubit i s tím, že občas musíte na nějaký ten ideální záběr čekat opravdu hodně dlouho.
2: Určitě, pro mě je to neuvěřitelný relax a já vlastně tím, že je to jenom koníček, tak já nejsem jako tlačený do toho, že nějaké ty fotky musím mít. Takže já kolikrát se procházím přírodou a je to pro mě obrovský odpočinek a často přijdu bez fotky, což k tomu i patří, ale potom, když se nějaké fotky povedou, tak je rád právě poskytuji třeba různým ochranářským spolkům nebo nějakým skupinám dobrovolníků, kteří je používají na propagaci nebo na nějaké i osvětové účely.
1: Říká Marek Mejstřík, který je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jak už jsme zmínili v samém úvodu, Marku, dnes jste tu především jako spolutvůrce aplikace EPU. Mohl byste ji teď posluchačům v krátkosti představit?
2: Ta aplikace EPU je vlastně takový průvodce do přírody. Je to vlastně turistická aplikace, která ale zároveň vzdělává o té přírodě a zaměřuje se hlavně na ty méně známé trasy. Vznikl vlastně jako účel, nebo její účel jejího vzniku je to vlastně reakce na stále rostoucí problém overturismu, čili přeplněného, že zkrátka některé ikonické lokality v národních parcích nebo v různých chráněných oblastech, tak jsou stále častěji čelí jako vysokému náporu turistů a zároveň to jsou často jako cenné lokality, které mohou tou vysokou návštěvností trpět, nebo různé ty citlivé druhy, které se tam vyskytují, tak mohou být rušeny a tak podobně. A my vlastně v reakci na tento problém jsme vytvořili tady tu aplikaci. Její koncept byl od začátku komunikován se zástupci národních parků, s AOPK a chtěli jsme vytvořit takovou platformu, která bude zároveň právě vzdělávat o přírodě a zároveň bude nabízet ty alternativy k těm přetíženým trasám. Čili začali jsme ty trasy vytvářet hlavně napřed v okolí národních parků a chráněných krajinných oblastí, ale postupně se snažíme pokrýt celou Českou republiku, protože těch krásných míst je u nás nespočet. A na každé té trase tak vlastně informujeme jednak o těch zajímavých místech na té trase, co tam ten návštěvník může vidět, co by neměl minout. A zároveň tam vlastně na každé té trase objeví jako virtuální druh, který se tam může vyskytovat, čili máme na každé trase umístěno několik rostlin a živočichů, takže vlastně když jdete po té trase, tak vám vyskočí notifikace, že se tady může vyskytovat například rys a dozvíte se o něm krátké zajímavosti, můžete si vyplnit kvízy, čili to může vlastně zpestřit ten výlet i třeba pro rodiny s dětmi nebo i pro vlastně kohokoliv dalšího, kdo se chce o té okolní přírodě něco dozvědět.
1: Ta aplikace, posluchači si to můžou přečíst v různých zprávách nebo na webu, propaguje fenomén udržitelného cestování. To znamená, pod pojmem udržitelné cestování si máme představit takový turismus, který je šetrný k přírodě a zároveň prostě v tom lese, když to řeknu hodně zjednodušeně, nejsou úplně davy lidí.
2: Přesně tak, je to jako zjednodušeně, je to takový způsob cestování, který co nejméně zatěžuje to prostředí, nebo i tu místní infrastrukturu, místní komunity, takže spočívá právě třeba v tom, jako člověk musí trošku už plánovat, podívat se třeba na nějaké, když jede třeba během letních prázdnin nebo během sezóny, tak si vybrat nějakou lokalitu, která není až tak známá, nebo když se třeba chce podívat na Šumavu na ty ikonické lokality, tak si vybrat ideálně nějaký termín, kdy tam nebudou všichni, což znamená třeba během týdne nebo na podzim, na jaře. A potom například třeba i využívat ideálně hromadnou dopravu, když to jde. Ono spousta tady těch území je obsluhováno různými šatlbusy nebo nějakou místní dopravou, která vás dopraví až na místo a nemusíte vlastně potom řešit, že nemáte kde zaparkovat. A je to právě i ekologičtější způsob dopravy samozřejmě. A pak to udržitelné cestování spočívá samozřejmě také v nějakém dodržování těch pravidel, která pro to dané území platí. Čili když jste například v tom národním parku nebo v klidovém území, obzvláště v tom klidovém území Národního parku, tak tam se nesmí vstupovat mimo značené cesty. Jsou tam dost striktní ta pravidla, protože to je vlastně to nejcennější, chrání ty nejcennější části, co v České republice máme. A my vlastně v té aplikaci taky, když ten člověk přijde na hranici klidového území, tak mu opět přijde notifikace, vstupujete do klidového území, tady je důležité dodržovat tato pravidla a je tam vlastně i vysvětlení, proč je důležité tato pravidla dodržovat.
1: Mm, to znamená, chápu to správně, že ta aplikace poradí těm turistům třeba nejen s tím, jakou lokalitu si vybrat, ale jak se i do té lokality dostat?
2: Zatím tam máme navigovat na začátek trasy. My ty trasy teda se teďka snažíme hodně často vytvářet, aby vycházely z nějakých zastávek hromadné dopravy, ať už z vlakových nebo autobusových. Ale teďka v budoucím možná roce plánujeme právě přidat i vyhledávač hromadné dopravy přímo, aby u každé trasy bylo možné si najít vlastně ideální spojení, jak se na začátek té trasy dostat.
1: Předpokládám, že to udržitelné cestování je něco, co třeba v některých zemích v zahraničí už může fungovat. Můžete uvést právě nějaký příklad země, kde už je tohle udržitelné cestování, řekněme, pevná a nějaká plně respektovaná součást toho turismu?
2: Například, když to vezmu z celosvětového měřítka, tak například taková Kostarika třeba, tak to je jedna kraj pro fotografii, je to neuvěřitelný hotspot biodiverzity. Vyskytuje se tam na to, jak je to malé území, malá země, tak je tam fakt obrovské množství druhů. A ty to mají vlastně celý ten systém turismu, mají založený na tom udržitelném cestování, mají tam programy hodně ekoturismu, že s průvodcem lidé chodí, on jim ukazuje vlastně tu přírodu. Ty národní parky třeba jsou často placené, vstup do na těch národních parků a vlastně hradí se z toho provoz toho parku. A takže to je takový příklad. Potom, když se vezmeme z evropského měřítka, tak například Slovinsko má také různé certifikace, které vlastně dávají hotelům, cestovním agenturám a tak dále vlastně razítko, že je to udržitelný produkt.
1: Hmm. Jak když jsem si o tomhle tématu četl něco poprvé, tak se mi úplně přesně vybavil ten obrázek, který jsem zmínil v úvodu našeho vysílání. To znamená, dám takový hypotetický příklad. Přejedu na Moravu uprostřed letních, na Modravu uprostřed letních prázdnin, nikoliv na Moravu, ale na Modravu. No a vidím tam ty davy turistů nejen v té samotné obci, ale potom i třeba na těch stezkách při cestě na Bučinu nebo na Ptačí potok a tak dál. To je asi přesně ta motivace, čemu by mohla teoreticky ta aplikace do budoucna zabránit.
2: Přesně tak, jako ta Modrava, zrovna trasa z Modravy na, mám pocit, Třijezerní slať, tak to je nejvytíženější trasa na Šumavě a v sezóně je tam opravdu obrovské množství lidí. Je tam často i problém zaparkovat právě a přitom v tom předhůří Šumavy, tak tam, já tam, když tam kolikrát ty trasy procházím, tak mě překvapí, jak jsou vlastně krásné a nepotkám tam jediného člověka. Takže my chceme právě ukázat, že za tou hezkou přírodou nemusí jezdit člověk jenom do národního parku, ale že ta pěkná místa jsou všude. A vlastně, když se vydáte do toho předhůří, tak jednak šetříte tu přírodu, protože se tam třeba ani nevyskytují ty citlivé druhy. Zároveň tam není tolik lidí, čili tam není tak velký nápor té návštěvnosti. A potom samozřejmě vy si ten výlet taky mnohem lépe užijete, protože většina lidí jezdí do přírody za odpočinkem a když se pak prodírá někde v davu, tak ten zážitek zkrátka není takový. Hmm. Takže v tom předhůří právě chceme ukázat, že těchto míst je nespočet a že určitě stojí za to je taky objevit.
1: Samozřejmě, pokud je řeč o aplikaci EPU, tak nemluvíme o nějaké horké novince. Ta aplikace vznikla před 2 lety. Kolik má dnes uživatelů a jaký už třeba od té doby zaznamenala vývoj?
2: My dneska máme nějakých 29 tisíc zhruba registrovaných uživatelů a samozřejmě do toho těch aplikací je relativně dost dneska turistických. My jsme právě založeni hlavně na tu ochranu přírody, takže snažíme se jako postupně získávat další a další uživatele, pracovat třeba s těmi lokálními samosprávami nebo s různými městy spolupracovat. A postupně se tam snažíme přidávat i další funkce, i trasy. Ohledně těch funkcí, tak přeložili jsme například nedávno aplikaci do angličtiny, teďka máme v plánu ji přeložit ještě do němčiny, protože chceme právě na Šumavě trošku rozšířit ty trasy do vlastně na bavorskou stranu, čili tam určitě budeme překládat tu aplikaci do němčiny. A potom přibývají různé funkce i v závislosti třeba na tom, co poptávají uživatelé, že nám často napíšou nějaký tip, že by ocenili nějakou funkci, tak to tam přidáváme. A A samozřejmě na tom obsahu dále pracujeme, takže rozšiřujeme i tu databázi těch přírodovědných druhů, které můžete na trase potkat, a i ty další trasy.
1: A máte nějaký cíl, řekněme nějakou pomyslnou metu počtu uživatelů, kterého byste chtěli dosáhnout?
2: No, metu vyloženě asi nemáme, samozřejmě čím víc, tím líp, protože když ti lidé se dostanou k těm informacím, ono u toho udržitelného turismu je problém hlavně v tom přístupu k informacím. Když ti lidé budou mít informace, že mohou jít na nějaké zajímavé trasy v tom předhůří, tak tam třeba rádi půjdou, ale ono často lidi, kteří třeba nejsou úplně zvyklí, nebo ne zas tak často chodí do těch hor, nebo dělají tu turistiku, tak radši půjdou nějakou tou probádanou trasou, než jít někam vlastně do neznáma. Takže vlastně čím víc lidí bude o naší aplikaci vědět, tím líp pro nás i vlastně pro ně, protože jim dáme právě ty alternativy a budou si taky vlastně ten výlet moc jako lépe užít.
1: Spoluautor aplikace EPU a taky vedoucí tohoto projektu Marek Mejstřík je naším dnešním dopoledním hostem. Zhruba za 5 minut bude 11:30 a to je čas na krátkou písničku. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nejen o udržitelném cestování si v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídáme s Markem Mejstříkem, spoluautorem a vedoucím projektu aplikace EPU. Marku, my si tady bavíme samozřejmě primárně o Šumavě, ale jaká území po Česku už EPU obsluhuje? Dá se říct, že má záběr vlastně po celém území České republiky?
2: My se snažíme pokrýt vlastně postupně celou Českou republiku. Ty trasy jsme začínali vytvářet hlavně v okolí národních parků, případně chráněných krajinných oblastí, které právě často trpí tou vysokou návštěvností. Čili začínali jsme tím, že jsme vytvářeli ty alternativní trasy na třeba těsně za hranicí těch parků, ale postupně se snažíme pokrýt právě celou tu Českou republiku a s tím, že momentálně tam máme nějakých 570 tras, na těch trasách je skoro 3000 různých jako zajímavých bodů a na tom obsahu neustále pracujeme, takže to, že se to stále vyvíjí a chtěli bychom tam přidávat co nejvíc těch míst, protože jak jsem říkal, tak těch míst v Čechách krásných je spoustu, kolikrát je máme za domem a vůbec o tom nevíme. No.
1: Protože hodně pracujete s daty, zeptám se, máte i třeba nějaká data, která vám ukazují, která z těch míst v aplikaci jsou nejoblíbenější, nejnavštěvovanější?
2: Máme tam různé statistiky, vidíme třeba, jaké trasy byly kolikrát navštívené. A jsou to často teda trasy v okolí Prahy, protože tam máme relativně dost uživatelů a ono paradoxně i ta Praha na to, že to je velké město, tak ono tam je spoustu nádherných zákoutí, kde můžete se jít projít a vlastně vůbec si nepřipadáte jako v Praze. Čili tam máme, mám pocit, přes 20 výletů a jsou to často fakt krásná místa, kde ta příroda je nádherná a vůbec nevypadá, že to je takové blízko velkého města.
1: Docela zajímavá informace. My jsme zmiňovali, že třeba ty podněty a různá data sbíráte taky od Národního parku nebo národních parků, chráněných krajinných oblastí, ale spolupracujete taky se samosprávami. Je to tak? Jaká data třeba dostáváte od měst a obcí?
2: My od nich hlavně, oni nám často dávají tipy na nějaké právě ty méně vytížené trasy. Začali jsme spolupracovat například s Českým Krumlovem, s Vyšším Brodem, s Plzní, protože například ten Český Krumlov, tak to je známé místo, které je často skloňované s tím overturismem a ta okolní příroda je právě taky nádherná a stojí jako za vidění, takže tam jsme vytvořili vlastně 5 nových tras, které vedou někde z okolí, buď z centra nebo nějakého širšího okolí právě do těch okolních kopců a nabízí taky spoustu zajímavostí. S Vyšším Brodem teďka vlastně to je místo skloňované hlavně s vodáky a s tím cisterciáckým klášterem, ale stejně tak v okolí je prostě spoustu krásných míst. Teďka jsme vytvářeli trasu například ke kapli Maria Rastamstein, která je hnedka nad Vyšším Brodem a často ani místní o tom nevědí vůbec. Přitom to je krásný výlet, je tam nádherný výhled do okolí, i ta kaple stojí za to.
1: Je to tak, posluchači si mohou třeba na našem webu budějovice.rozhlas.cz poslechnout reportáž z toho, jak jste s kolegou Michalem Bělským ze zpravodajské redakce navštívili právě tohle místo nad Vyšším Brodem. To znamená to předhůří Šumavy, o kterém mluvíme, protože tam můžeme počítat jak Český Krumlov, Vyšší Brod, mnohé další lokality. To je pro vás takové pilotní území ukázat, že nejenom ta exponovaná Šumava na Modravě, ale i ta místa před ní jsou velmi zajímavá a z hlediska přírody cena.
2: Je to, jak jsem říkal, my se snažíme sice vytvářet trasy po celé České republice, ale teďka jsme vlastně získali projekt česko-švýcarské spolupráce, který je zaměřený hlavně na to předhůří Šumavy a Železnorudsko, protože Železná Ruda sama o sobě tak je vlastně jedno z nejnavštěvovanějších míst Plzeňského kraje a spousta těch lokalit v okolí, například Černé jezero, Pancíř, tak právě jsou zatíženy tou vysokou návštěvností a my vlastně teďka bychom tam v tom předhůří chtěli vytvořit 20 nových tras digitálních, které právě ukážou ty krásy a zajímavosti v toho předhůří Národního parku, případně i v chráněné krajinné oblasti, protože ta chráněná krajinná oblast Šumava je taky zčásti neobjevená, většina lidí jezdí do toho Národního parku. A v rámci tohoto projektu bychom kromě těch 20 tras chtěli vytvořit i chytrý monitoring parkovišť v Železné Rudě, takže na 5 parkovištích budou umístěny chytré kamery, které vlastně v aplikaci bude možné zjistit, aktuální obsazenost toho parkoviště, aby se zamezilo tomu přejíždění. A dále tam budou různé právě pobídky behaviorální, které vlastně nasměrují té uživatele k nějakému udržitelnému chování. Bude tam přidán ten vyhledávač hromadné dopravy a tak. Takže vlastně tady to území bychom si chtěli zvolit, nebo jsme si zvolili jako pilotní právě, protože trpí tou vysokou návštěvností a můžeme pomocí té aplikace vlastně ukázat, jestli tady ta forma digitální propagace tras, jestli to funguje.
1: No, když jsme mluvili o tom českém Krumlově a o tom overturismu obecně, má třeba EPU ambici zaměřovat se i na zahraniční návštěvníky nebo ji využívá pouze domácí klientela?
2: Zatím máme převážně uživatele z České republiky, ale právě během loňského roku jsme komplet celou aplikaci i obsah překládali do té angličtiny. Teďka v následujících několika měsících ji přiložíme i do němčiny, takže bychom určitě se chtěli zaměřit i na ty zahraniční turisty potom, protože zrovna třeba ta Šumava, tak tam je těch vlastně turistů z Německa nebo z Rakouska spoustu, takže určitě bychom to chtěli rozšířit takhle.
1: No a když mluvíme o těch ambicích, myslíte si, že i v Česku se udržitelné cestování jednou stane nějakým standardem?
2: No, byl bych velice rád, protože ono vlastně je to takový, i pro toho uživatele by to bylo příjemnější, a kdyby měl nějaké, když vlastně půjde na ty méně vytížené trasy, když si ten výlet si užije vlastně mnohem víc, než když půjde někde v davu. Takže a nemluvím jenom o těch vytížených trasách, ale může to být právě i nějaké další, ta hromadná doprava například, nebo vlastně celkově vnímat tu přírodu jako celek, že jsme tam jako hosté, tak ten prožitek a ten zážitek vlastně z toho výletu pak bude možná lepší a stane se to vlastně přirozenou součástí nějakého turismu.
1: Jinými slovy, vy věříte, že se právě jednou ty zmíněné přeplněné trasy na Šumavě promění v klidnější návštěvnost?

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Přesně ve 11:45 je tu pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? Bude o bramborách. Mně už se úplně zbíhají sliny. Ale slovo má Mirka Nezvalová. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Kdo nic nedělá, nic neskazí. Tak tímto heslem se řídím neustále, takže je vám určitě jasné, že mi to v životě přineslo řadu negativních zkušeností. Ale nevzdala jsem to a zkouším to dál. Třeba letos jsem si řekla, že když moje babička s dědou na Staňkově pěstovali na malém políčku brambory, proč bych se do toho nemohla pustit já? Pochopitelně jsem se nejprve vybavila informacemi z internetu a rozhodně jsem neměla v úmyslu řídit se tradicí, tedy pěstovat je v brázdách. Takže jsem nejprve nastudovala klíčení, což se mi podařilo, a pak se pustila do sázení. Pár jich šlo do země v plastových pytlích a pro další jsem zvolila jako základ nasekanou trávu. A čekala jsem na první známky růstu. Nebudu vás napínat, bramborám v pytlích se daří dobře, zatímco na té trávě na mě vykukuje přesně 11 zelených rostlin, kterým se podařilo prodrat vstříc slunci. Podotýkám, že je to pouhá pětina z těch zasazených, takže žádná velká pěstitelská hitparáda. A to se mě ještě známá při obhlídce mých bramborových plantáží zeptala, jestli je pěstuju hlavně kvůli nati, protože jejich současný vzrůst prý k této myšlence rozhodně svádí. Dobře, tak jsem jim do těch pytlů přidala víc země a ještě si znovu nastuduji to pěstování na trávě. Nevím, jestli se vůbec dočkám nějaké úrody, ale dělala jsem to přeci pro ten pocit vyzkoušet si zase něco nového. Protože kdo nic nedělá, nic neskazí. A pokud se mi nepodaří vypěstovat pár vlastních brambor, svět se rozhodně nezboří. Prostě jen budu zase bohatší o nějakou tu zkušenost. Tentokrát tu bramborovou.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: dopoledne, Skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
2: Dnešní poledne ohlásí vyzvánění památného rožmberského zvonu z věže kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově u Horní Plané na Lipensku. Zvon s hlavním tónem E2 má průměr 63 cm a váží přibližně 175 kg. Roku 1590 ho na zámku Kratochvíle ulil pražský zvonař Brikcí z Cimperka. Zajímavostí je, že zvon je téměř o 2 století starší než samotný hodňovský kostel a do obce byl přenesen z dnes již zaniklého kostela svatého Jošta v Českém Krumlově.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Švýcarsko bude hostit začátek mírových jednání Spojených států a Iránu. 9 dětí skončilo v noci v jihočeských nemocnicích kvůli zažívacím problémům. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa utkají o naději na postup ze skupiny s Jihoafričany. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 33 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Ve Švýcarsku zítra začnou rozhovory zástupců Spojených států, Iránu, Pákistánu a Kataru o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Původně se tam měl odehrát i slavnostní podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. To už ale včera večer elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek Masoud Pezeškian. Katarská televize Al Jazeera uvedla, že ve Švýcarsku se tak slavnostní podpis už konat nebude. 9 dětí se zažívacími problémy převezli záchranáři v noci na dnešek do nemocnic na jihu Čech. Všechny děti byly na školní akci u přední výtoně na Českokrumlovsku. Měli průjem a zvraceli, informoval mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. V následujících týdnech začne sezóna letních pobytových táborů. Míra proto apeloval na to, aby organizátoři akcí dbali na všechny potřebné hygienické náležitosti. Zásadní je zejména pravidelné mytí rukou mýdlem a tekoucí vodou. Společnost EGD poprvé na jihu Čech ukládá kabely elektrického vedení do země novou technologií. Pluhování je rychlejší a výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Proč energetici využili poprvé právě u pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku, vysvětluje mluvčí společnosti Lubomír Budný.
2: Tato lokalita patří k velmi exponovaným, co se týče extrémních klimatických vlivů. Když jsou nějaké větší porivy větru, tak nám tam padají větve do vedení, které ho strhnou, poškodí izolátory a kvůli tomu jsme se rozhodli udělat kabelizaci tohoto úseku o délce 2,5 kilometru.
0: Žáci základní školy praktické v Třeboni získali bronzovou medaili vévody z Edinburgu. Třeboňská škola je jediná speciální škola v republice zapojená do tohoto mezinárodního programu. Mezi podmínky úspěšné účasti je pravidelné sportování, dobrovolnictví nebo rozvoj vybrané dovednosti. Patří tam také expedice do přírody. Žáky z praktických škol s různými druhy postižení na ní doprovází průvodce. V Třeboni s oceněnými byla Lucie Šimánková.
3: Děti zvládly dvě noci, vyrazili jsme vlastně ve čtvrtek a vrátili jsme se v sobotu a děti si musí sami uvařit, postavit stan, nést baťohy, zabalit baťohy, prostě všecko. Takže obrovitánská výzva a klobouk dolů.
0: Společně se žáky praktické školy v Třeboni si pro medaili vévody z Edinburgu přišla také 20-letá Aneška Marušincová. Je první ženou s Downovým syndromem v Česku, která ji získala. Sport. Trenér Radoslav Kováč po 2 letech skončil u fotbalistů Liberce. Slovan o tom informoval na svém webu. České fotbalisty čeká na mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou druhý zápas. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. I ta na úvod šampionátu prohrála, v Mexiku podlehla domácímu výběru. Reprezentační trenér Miroslav Koubek věří, že oproti utkání v Guadalajáře předvede jeho tým lepší výkon.
4: Určitě chceme být nebezpečnější dopředu, Korejci nám to až tak tolik nedovolili, ale toto je jiný soupeř a věříme, že jsme schopni zlepšit držení míče, být kombinačně přesnější a dopracovat se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné a my budeme dostatečně efektivní.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne polojasno až oblačno, výjimečně se mohou objevit slabé přehánky nebo bouřky. Teploty budou mezi 27 a 30 stupni Celsia, na horách do 26. V noci se ochladí na 17 až 14 stupňů, v pátek očekávejte jasno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 30 až 30 stupňů, na horách maximálně ke 30, vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní, biozátěž na většině území vysoká, na Jindřichohradecku střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích dávejte pozor na silnicích 156 a 157 od křižovatky Vodní Rudolfovská až po Staré Hodějovice na vozovce Ještěrk.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: A je toho opravdu mnoho před námi dnes popolední. Máme tady písničky pro radost s datem 18. června. Milan má svátek, přejeme jen to nejlepší. A s vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu. Komuže budeme gratulovat jako prvnímu? To se budete divit. Do Branišova posíláme srdečné blahopřání. Josefína Hodijanková se totiž v porodnici v Českých Budějovicích narodila dne 12. května. Uvítejte ji tedy prosím libovolnou písní od kapely Budvarka. Hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů přeje celá rodina Hodijankova. Vítej mezi námi. Josefínko Hodijanková, přejeme ti nádherný život.

Dnešní gratulace od jihočeské Podhoranky bude patřit hned dvěma oslavencům zmiňované kapely. Do Petříkova míří tato gratulace za panem Milanem Chuchlem k jeho dnešnímu svátku a do Borovan, kde dnes slaví své 23. narozeniny, naše nová posila v sekci klarinety, a to pan Karel Beleš, syn našeho S-klarinetisty Miroslava Beleše. Oba dnešní oslavenci, hráči na klarinet, přijměte tuto písničku od svých kolegů, muzikantů a zpěváků z kapely Jihočeská Podhoranka. A ve zdraví, štěstí a kruhu rodiny mějte pěkný den, nechť vám hudba dělá radost. Prosíme o písničku od mistříňanky Zpěv skřivana. A my tedy srdečně zdravíme oba oslavence. Z Petříkova, respektive do Petříkova pana Milana Chuchla a do Borovan pana Karla Beleše. Vše nejlepší.

Nyní už budeme hrát pro Václava Kleina, který má 30, a Karla Lisu, který má dnes 49 let. A oba jsou výborní muzikanti z kapely Lipkovanka. Vážení a milí kamarádi Václave a Kájo, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu. Ať i nadále vám to dobře hraje v kapele Lipkovanka a máte se dobře. Život je stále krásnější a tak vám přejeme všechno nejlepší. A to Vlasta a Pepa Nejedlých z Jarošova nad Nežárkou a všichni, co vás mají rádi. Prosím o písničku Tam v horách zelených. Děkuji a pozdrav všem. Zasílá Vlasta Nejedlá z Jarošova nad Nežárkou. Tady už je jeho česká Lipkovanka.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Aktuální čas 12 hodin, k tomu 19 minut. Nyní už budeme hrát, prozradím hned komu, je tady celkem dlouhé, přesto pěkné narozeninové přání. Prosím o zahrání písničky Jarní velešín od Doubravanky pro paní Radku Kmochovou ze Zubčic, která oslaví 18. června krásné 56. narozeniny. Radka je velice starostlivá manželka, maminka, babička, skvělá zpěvačka v Doubravance, učitelka, kamarádka milující svoji rodinu a blízké přátele. Milá Radko, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny, všech vystoupení a že jich není málo. To přejí manžel Fanda s celou rodinou, vnoučátka posílají babičce sladké pusinky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky, pošumavský spolek hezkých holek, kapela Pěčnovanka s kapelníkem Mírou Kolářem, kapela Netolička s kapelníkem Michalem Veselým, hartmanická muzika a jeho česká vlachovka s kapelníkem Martinem Kubíčkem a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel. Radce Kmochové ze Zubčic už za chvíli zahrajeme Jarní velešín a přidáme ještě jednu písničku opět od Doubravanky. Tímto tedy spojuji dvě přání, která si přála stejnou kapelu. Prosím o zahrání písničky pro pana Milana Nouska z Hradiště, který slaví 18. června krásné jmeniny. Milý Milane, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí a v pohodě si svůj svátek užij, nejenom s rodinou, ale i s kamarády. To přejí manželka Lenka s celou rodinou, Věrka s Mílou, Janička s Láďou a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel.

teď už ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poletí pozdrav do obce Kasejovice k 60. Paní Marie Vajsová nechává zahrát pro Pavlu Šolovou a přeje mnoho štěstí a zdraví do dalších let. Prosíme zahrát písničku pro paní Marii Závišovou k jejím narozeninám a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let. To jest přání, které míří do Vrábček 65. a do Třetice, to je tentokrát sváteční přání panu Milanu Křížovi do Jindřichova Hradce. Milý taťko, přeji ti k svátku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ať máš každý den důvod k úsměvu. To ti přeje manželka Marie, syn Mirek s manželkou Kájou, syn Milan, syn Miloš s Martinou, vnoučata Mirďa s manželkou Katkou, Janinka s manželem Lukášem, Milánek a velkou pusu posílá pravnučka Magdalenka a pravnuk Kubíček. Přáli jste si pivní písničku od Řečické kapely, jest připravena a hrajeme tedy ty, respektive pro ty, které jsem zmínila, pro paní Pavlu Šolovou, paní Marii Závišovou a pana Milana Kříže. Vše nejlepší.

další písnička bude pro paní Ludmilu Hulkovou z malé vesničky Hradce u Lhenic, která oslaví dne 18. června své 71. narozeniny. Spolu s manželem obhospodařují rozsáhlé ovocné zahrady a opečovávají i svůj chov slepic a další domácí drůbeže. Aby jí zdravíčko stále sloužilo a mohla i nadále cvičit a posilovat svaly, práce, aby ji pořád těšila, měla stále dobrou náladu a dokázala si i nadále užívat další roky svého života, jí přeje manžel Bohouš a děti s rodinami. Prosíme o zahrání písničky pro paní Anu Šiklovou, která dne 18. června slaví své narozeniny. Aninko, k dnešním narozeninám ti přejí sestry Lída, Růža, Emma a Marie hodně zdraví, štěstí, pohodu a radost z každého dne. S gratulací se přidává manžel Jaroslav, dcery Petra a Jaroslava, pravnučky a pravnuci, rodina Machikova a babička Marie z Důchoďáku, tak hodně zdraví. Zmínila jsem dvě dámy. Ludmilu Hulkovou a Anu Šiklovou. Oběma míří skalačka.

Minutu naspět bylo 12:30, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde pokračují písničky pro radost. Vážená redakce, chtěli bychom vás požádat o nějakou pěknou písničku od kapely Babouci pro pana Alojze Dobrovského z Jílovic. V úterý 16. června oslavil své 77. narozeniny a v neděli 21. června bude mít svátek. Přejeme mu do dalších let hlavně pevné zdraví, spoustu energie, hodně štěstí a spokojenosti. Přání posílá přítelkyně Miluška a Broškovi. Děkujeme. Pan Alois Dobrovský, věřím, že poslouchá v Jílovicích. Právě pro něj míří písnička Tam daleko, tam za mořem od Babouků.

Po rozhlasových vlnách Českobudějovického rozhlasu bychom chtěli poslat písničku panu Ladislavu Machovi ze Závišína, který dnes slaví 78. narozeniny. Dnes máš, Ladičku, šanci všechny babči vyzvat k tanci. S každou zatančíš si lehce, i když se ti třeba nechce. Až si spolu sedneme, skleničku si vypijeme. Na vše dobré, ne na chmuru, bys měl štěstí, zdraví, plnou fůru. Ti přeje parta seniorů. Krásné osobité přání panu Ladislavu Machovi do Závišína k 78. narozeninám a přidáme ještě jedno ke kulatinám k 80. Tentokrát míří gratulace do obce Olešnice. Zastupitelstvo obce přeje Růženě Marouškové zejména hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Tak i paní Růženě Marouškové posíláme Moravanku.

0: kdo je lepší, to nebo hento. Takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál v roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hes, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím kolik na moji roli, ale taky asi přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcema, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme, no a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Phantom Opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici, no co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný zkosty hrát a účinkovat v nich.
1: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po...
0: tak máme, to jenom čtvrtka ještě.
1: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Mm-hmm. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
0: No určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, kteří prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
1: To je taková naše Carnegie Hall.
0: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako, to je něco zvláštního, tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále, všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
1: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
0: no
1: to
0: právě,
1: musím taky zvládnout.
0: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
1: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13.

13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje, a ty jsi to nechtěl slyšet, ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory, příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme, samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli, a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil, a normálně boom, a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsem se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice, a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského, a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama. Takže na to se strašně těším, a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty, na zámcích, na hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně. Takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty. Takže Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva měsíce prázdnin. Budeš nějaké mít, budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra, a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem, a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frajerky, ta moje frajerka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení, a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská nátura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení,
1: jo,
0: jsem ani nečekala, ne, na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděl, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem rád, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, tak to je, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel, a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: 9 dětí ze školní akce na Českokrumlovsku skončilo v nemocnici se zažívacími problémy. Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení a obce a města se budou moct přihlašovat od konce roku. Jindřichův Hradec rozdělí 500 000 korun na podporu obnovy kulturního dědictví. Noční teploty budou na jihu Čech kolem 15 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Jihočeští záchranáři v noci převezli do nemocnic 9 dětí se zažívacími potížemi. Školáci byli na akci u přední výtoně na Českokrumlovsku. Trpěli zvracením, průjmy a bolestmi břicha. Zdravotníci jim na místě podali infuze a silné léky proti nevolnosti. Informoval o tom jejich mluvčí Vojtěch Míra. V následujících týdnech odstartují letní tábory. Na jihu Čech se loni vystřídalo přes 37 tisíc dětí. Záchranáři proto apelují na organizátory, aby přísně dbali na hygienu a správné skladování potravin. Jihočeští hygienici už na léto plánují desítky kontrol. Obce, města a soukromé firmy budou moct znovu žádat o dotace v programu Dostupné nájemní bydlení. Představila ho dneska ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Podle ní ministerstvo nabídne dalších zhruba 6 miliard korun, hlavně pro žadatele, kteří v minulém období neuspěli. Města a obce se budou moct přihlašovat od konce letošního roku, říká ministryně Mrázová.
3: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu Dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku, s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
2: Program je určený na rekonstrukce nebo výstavbu nových bytů. Obce v něm dostávají výhodný úvěr a taky dotaci, která pokrývá část nákladů. V lokalitě pak musí nabízet výhodnější nájemné, než je průměr. Dotace na podporu obnovy kulturního dědictví pomůžou zlepšit stav památek v Jindřichově Hradci. Radní schválili návrh na přerozdělení 500 000 korun. Podrobnosti doplnil starosta města Michal Kozár z hnutí ANO.
4: Na základě doporučení pracovní skupiny v souladu s programem regenerace bylo podpořeno 7 žádostí, kdy mezi nimi je například římskokatolická farnost nebo majitele objektu v Panské ulici nebo na náměstí Míru. Celkově přerozdělená částka představuje 500 000 korun.
1: Počasí.
2: Jih Čech je polojasný až oblačný, jen výjimečně, hlavně na Šumavě, se objevují slabé přehánky nebo i bouřky. Teploty se dostanou až k tropické 30, na horách k 26 stupňům. Večer se nebe vyjasní a noční minima budou mezi 17 a 14 stupni. Zítřek bude jasný až polojasný, na horách výjimečně s přehánkami nebo bouřkami. Teploty budou tropické mezi 30 a 33 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr bude slabý jihovýchodní nebo východní a pozor, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehodu máme v Nových Hradech. Na náměstí Republiky se srazila 2 osobní auta a pozor si dávejte na dálnici D3 na 83. kilometru u Sezimova Ústí ve směru na Prahu. Je tam odstavené osobní auto s přívěsem. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou, a čtvrtek před víkendem, který slibuje báječné počasí. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná jeho české odpoledne. V této hodině jako obvykle přidáme aktuální příběhy z našeho kraje i další penzum zajímavých informací. Olympijský běh absolvovalo včera v Českých Budějovicích 120 dospělých a 55 dětí. Nejmladší sportovec měl v registraci rok narození 2023. Více si řekneme v této hodině. Velké porce nemusí být vždy dobrou volbou. Za chvíli si posvítíme na české stravovací hříchy a poradíme, jak na ně vyzrát chytře a bez přísných zákazů. A těšit se samozřejmě můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou skupina ABBA, Michal Tučný a právě teď Leona Machálková.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man

0: Budějovice. Roman Michal Tučný právě odjíždí a vy stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Říkají se spolky a nabízí starým lidem ubytování a péči. Zaplňují díru na trhu, protože v oficiálních domovech pro seniory není dlouhodobě dost míst. Kancelář ombudsmana ovšem upozorňuje, že v poslední době takových neregistrovaných zařízení přibývá hlavně na jižní Moravě. Jenom městský úřad v Kyjově odhaduje, že v regionu v takových domovech žijí stovky lidí. Pro klienty jsou rizikové hlavně v tom, že v nich často chybí kvalifikovaný personál.
1: Probíhá volání.
2: Zvoním u zrekonstruovaného malého bytového domu v Kyjově. Podle internetových stránek je tady soukromý spolek, který nabízí bezpečné bydlení hlavně seniorům od 65 let se sníženou soběstačností. A tak tady hledám ženu, která je na internetových stránkách uvedená jako kontaktní osoba. Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
3: Tady paní.
2: Dobrý den. Sotva se zmíním o tom, že mě zajímá, jestli je tohle zařízení registrované, žena odmítá cokoliv komentovat. A tak se přesouvám do nedalekých Milotic. Podobné zařízení je tady v domě u kostela. U schodby vidím v jednom z pokojů seniory na postelích. Dvojice, pravděpodobně zaměstnankyň, jedna má logo s názvem zařízení na zelené mikině, mě odkazuje na paní Andrejku, které přede mnou ochotně telefonují.
4: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
2: Dobrý den, tady je Alena Hesová z Českého rozhlasu. Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb. Ani jedno z těchto dvou zařízení v registru sociálních služeb není. Na budovách nemají žádnou velkou reklamu, jen malý papírek na dveřích s názvem a kontakty. A kyjovští úředníci za posledních 10 let zaznamenali v regionu 45 takových domovů. Kontroly mají na starosti krajští úředníci a napříč jižní Moravou udělali za poslední rok a půl 4. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
5: Jeden subjekt v tomto roce svoji činnost ukončil. U zbývajících třech subjektů kontrola dosud probíhá, v jejím průběhu nemůžeme podávat bližší informace.
2: Kontrolám se věnuje taky kancelář ombudsmana. Potvrzuje její právnička Kristýna Boušková.
6: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu, a pečují o ně naprostí laici. Velmi často. Nemají nějakou kvalifikaci k péči nebo průpravu, ale přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
2: Dopad to má na nemocnice v okolí neregistrovaných domovů. Například do té kyjovské se klienti takových zařízení vrací opakovaně, často bez informací o své diagnóze. Ombudsman ani krajský úřad přitom nemůžou neregistrované domovy zrušit. To může udělat jen soud, protože podnikají na základě živnostenského oprávnění. Krajští úředníci ale mají možnost dávat zařízením pokuty, a to i opakovaně, což může být pro provozovatele likvidační. Alena Hesová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Autentičtější zážitek z přírody a zároveň motivace k udržitelnému cestování. To vše představuje aplikace EPU. Jde o moderní nástroj, který v mobilním telefonu turistům ukazuje méně známá a klidnější místa. S vedoucím projektu Markem Mejstříkem jsme si povídali v našem dnešním dopoledním vysílání. Část rozhovoru vám nabídneme už za chvíli.
1: O čem se mluví?
2: O krok blíž na cestě za novým územním plánem jsou aktuálně České Budějovice. Návrh klíčového strategického dokumentu míří do fáze projednávání. Počítá třeba s tím, že by se počet obyvatel krajského města mohl do budoucna rozrůst zhruba o třetinu. Celý plán by měl být kompletně hotový a schválený v roce 2028. Téma podrobně rozebereme v pořadu O čem se mluví s jedním ze zhotovitelů, urbanistou Janem Šímou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 18. června v nás zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: z České Budějovice, rádio vašeho kraje. Přeplněné turistické trasy během hlavní letní turistické sezony v srdci Šumavy. Taky znáte tento smutný obrázek. Aplikace EPU chce podobným scénám zabránit. Uživatelům nabízí autentičtější zážitek z přírody a zároveň je motivuje k udržitelnému cestování. Jak konkrétně EPU funguje, tak nejen o tom v našem dopoledním vysílání mluvil s vedoucím projektu a spoluautorem aplikace Markem Mejstříkem, moderátor Matěj Vodička.
1: Když jsem si o tomhle tématu četl něco poprvé, tak se mi úplně přesně vybavil ten obrázek, který jsem zmínil v úvodu našeho vysílání. To znamená, dám takový hypotetický příklad, přejedu na Modravu uprostřed letních prázdnin. No a vidím tam ty davy turistů nejen v té samotné obci, ale potom i třeba na těch stezkách při cestě na Bučinu nebo na Ptačí potok a tak dál. To je asi přesně ta motivace, čemu by mohla teoreticky ta aplikace do budoucna zabránit.
2: Přesně tak, jako ta Modrava, zrovna trasa z Modravy na, mám pocit, Třijezerní slať, tak to je nejvytíženější trasa na Šumavě a v sezóně je tam opravdu obrovské množství lidí. Je tam často i problém zaparkovat právě a přitom v tom předhůří Šumavy, tak tam, já tam, když tam kolikrát ty trasy procházím, tak mě překvapí, jak jsou vlastně krásné a nepotkám tam jediného člověka. Takže my chceme právě ukázat, že za tou hezkou přírodou nemusí jezdit člověk jenom do Národního parku, ale že ta pěkná místa jsou všude a vlastně když se vydáte do toho předhůří, tak jednak šetříte tu přírodu, protože se tam třeba ani nevyskytují ty citlivé druhy, zároveň tam není tolik lidí, čili tam není tak velký nápor té návštěvnosti a potom samozřejmě vy si ten výlet taky mnohem lépe užijete, protože většina lidí jezdí do přírody za odpočinkem a když se pak prodírá někde v davu, tak ten zážitek zkrátka není takový. Hmm. Takže v tom předhůří právě chceme ukázat, že těchto míst je nespočet a že určitě stojí za to je taky objevit.
1: Samozřejmě, pokud je řeč o aplikaci EPU, tak nemluvíme o nějaké horké novince. Ta aplikace vznikla před 2 lety. Kolik má dnes uživatelů a jaký už třeba od té doby zaznamenala vývoj?
2: My dneska máme nějakých 29 tisíc zhruba registrovaných uživatelů a samozřejmě těch aplikací je relativně dost dneska turistických. My jsme právě založení hlavně na tu ochranu přírody, takže snažíme se jako postupně získávat další a další uživatele, pracovat třeba s těmi lokálními samosprávami nebo s různými městy spolupracovat. A postupně se tam snažíme přidávat i další funkce, i trasy. Ohledně těch funkcí, tak přeložili jsme například nedávno aplikaci do angličtiny, teďka máme v plánu ji přeložit ještě do němčiny, protože chceme právě na Šumavě trošku rozšířit ty trasy do vlastně na bavorskou stranu, čili tam určitě budeme překládat tu aplikaci do němčiny a potom přibývají různé funkce i v závislosti třeba na tom, co poptávají uživatelé, že nám často napíšou nějaký tip, že by ocenili nějakou funkci, tak to tam přidáváme a samozřejmě na tom obsahu dále pracujeme, takže rozšiřujeme i tu databázi těch přírodovědných druhů, které můžete na trase potkat.
1: Marku, my si tady bavíme samozřejmě primárně o Šumavě, ale jaká území po Česku už EPU obsluhuje? Dá se říct, že má záběr vlastně po celém území České republiky?
2: Mm-hmm. My se snažíme pokrýt vlastně postupně celou Českou republiku. Ty trasy jsme začínali vytvářet hlavně v okolí národních parků, případně chráněných krajinných oblastí, které právě často trpí tou vysokou návštěvností, čili začínali jsme tím, že jsme vytvářeli ty alternativní trasy na třeba těsně za hranicí těch parků, ale postupně se snažíme pokrýt právě celou tu Českou republiku a s tím, že momentálně tam máme nějakých 570 tras, na těch trasách je skoro 3000 různých jako zajímavých bodů a na tom obsahu neustále pracujeme, takže to, že se to stále vyvíjí a chtěli bychom tam přidávat co nejvíc těch míst, protože jak jsem říkal, tak těch míst v Čechách krásných je spoustu, kolikrát je máme za domem a vůbec o tom nevíme. No.
0: Celý rozhovor s Markem Mejstříkem nejen o aplikaci EPU nabízí náš web budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude v našem vysílání řeč o stavbě rodinného domu. Od výběru pozemku až po údržbu hotové budovy. Do studia přijde Josef Mašát ze společnosti Ekonomické stavby. Rozhovor s naším dopoledním hostem si můžete naladit jako vždy po 11. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ty popové duo Erasure na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jakíme v Česku? Ruku na srdce, spíš než na kvalitu, hledíme na velikost porce. Rádi si pokrmy přisolíme a etikety na potravinách míjíme bez povšimnutí. Jaké jsou naše nejčastější stravovací prohřešky? Na to se ptala kolegyně Hanka Šoberová u dietoložky Štěpánky Kutišové.
1: Prohřešek číslo jedna pro Čechy. Specificky teda hledíme hlavně na to, abychom měli velkou porci, když si vybíráme jídlo v restauraci, což, jak se ukazuje, neplatí pro ostatní národy a to samozřejmě způsobuje problémy s velikostí našeho narůstajícího pasu nebo vyššího čísla na naší váze. Takže pokud jsme v restauraci spokojeni, je dáno hlavně tím, jestli máme velkou porci. Není to samozřejmě jediný prohřešek. Další je ten, že si vybíráme hlavně jídla s velkým množstvím přílohy, těstoviny, knedlíky či jinou přílohou a porce nějakého většího prorostlého masa. No a i naše děti občas řeknou, že zelenina je fuj a to je právě ten problém, protože ta zelenina by alespoň z třetiny měla být zásadní přílohou na tom našem talíři.
2: Když si tedy ten talíř rozdělíme po těch třetinách, jak bude vypadat ta skladba?
1: Je to vlastně jednoduché. Ta třetina je daná bílkovinou složkou, tedy nějaké libovější maso nebo ryba, nebo nějaká rostlinná alternativa, třeba tofu nebo luštěnina, ze třetiny příloha a z poslední třetiny zelenina.
2: Jdeme na další prohřešek.
1: Hned po Maďarsku solíme nejvíc v Evropě. Solíme tak, že je to asi na 13-14 gramech soli denně, naše denní spotřeba soli, zatímco bychom měli solit 5-6 gramů, což odpovídá asi jedné kávové lžičce. I kdybychom ve svém stravování si přidali tu jednu jedinou kávovou lžičku do našich jídel, bohužel vzhledem k našemu dalšímu prohřešku kupovat si průmyslově zpracované potraviny, jako pečivo, sýry, uzeniny, pomazánky, tím nekontrolovatelně zvyšujeme spotřebu soli, protože tyto potraviny jí obsahují velké množství.
2: Pojďme k dalším nešvarům, kterých se držíme a měli bychom se jich začít pouštět.
1: Předpokládám, že v českých domácnostech jedou gulášovky, kulajdy nebo nějaké zahřívací hovězí polévky s játrovými knedlíčky a podobně. Jsou to syté výživné polévky, ke kterým často, zvláště pokud jsme v práci, přibíráme ještě nějaké pečivo, abychom byli sytější. No a potom jíme to hlavní jídlo, ale ten problém je v tom, že pokud jíme takto syté polévky a ještě k tomu si dáme nějaký ten rohlík nebo housku, tak vlastně ta energetická výživová hodnota odpovídá spíše hlavnímu jídlu. Tím si tedy zvyšujeme tu energetickou křivku tím, že přijímáme větší množství energie, než spotřebujeme. No a bohužel

preferujeme, máslo, sádlo. V podstatě my bychom si měli pamatovat, že bychom měli konzumovat více těch rostlinných zdrojů tuku než těch živočišných. Zkrátka jídlo připravujeme hlavně třeba na tom olivovém oleji, nikoliv na sádle, nikoliv na másle. Český rozhlas České

0: Jihočeské odpoledne a Český rozhlas České Budějovice. Jubilejní 40. olympijský běh pokořil včera v Česku absolutní rekord v počtu účastníků. Poprvé v historii olympijského běhu se podařilo kapacitu celé akce do posledního místa vyprodat. Na startovní čáru se v Čechách postavilo přibližně 14 000 běžců. 7-kilometrovou trasu, která vedla přes Brod v českobudějovické Malši, zvládlo 120 sportovců. Na kratší trať se k tomu v Českých Budějovicích vydalo 55 dětí.
1: Ti, kteří neběželi nebo už měli závod za sebou, povzbuzovali ty, kteří byli právě na trati.
2: Myslím, že to je to nejdůležitější, aby si prožili ten svůj okamžik slávy. A vypadá to, že holky! Pojďte, pojďte! Vypadá to na číslo 47! Pojď, je to
1: Číslem 47 jako první proběhla cílem Leona Černíková. Porazila všechny soupeřky, sice jen o pár centimetrů, ale i soupeře. A k mikrofonu dorazila ještě udýchaná.
3: No, trošičku.
1: Jaká to byla trať, jaký byl ten finish?
3: No, trať byla určitě jako super. Finish jsem se snažila se sebe dostat nejlepší.
1: Byl to souboj až do posledního vlastně, možná ne metru, ale i centimetru.
3: No, jo, asi jo. Jsem to moc nevnímala.
1: Běháte, trénujete?
3: Ano.
1: Kde a jak? A jak často?
3: Dělám atletiku, takže minimálně dvakrát týdně.
1: Dvakrát týdně v českobudějovickém Sokole. Ředitelka závodu Klára Peš.

0: Hlubková měla radost z počtu dětí, které byly na startu. 60 se jich přihlásilo, 55 se jich vydalo na trať. Čísla, která jsou pro hlavní pořadatelku olympijského běhu potěšující.
1: Pro nás úžasné, protože se naplnila kapacita závodu tak, jak jsme ji nastavili. Tím, že máme vlastně jenom ruční časomíru, tak jsme stanovili tu kapacitu na 60 dětských závodníků, 55 tedy odstartovalo, takže my jsme spokojeni.
0: A vnímáte to podobně, že ti nejmenší, to je až dojemný příběh, ten jejich třeba první závod v kariéře?
1: No, když se člověk podívá do startovní listiny a vidí tam ročník narození 2023, tak je překvapený, že takové děti už běhají kilometra a půl dlouhou trasu, takže je to tak, no, je to pro nás překvapení, že opravdu se najdou už takhle mladí účastníci.
0: A velký závod, olympijský běh, vy už máte s pořádáním bohaté zkušenosti, takže z těch čerpáte?
1: Čerpáme, letos je to 11. ročník, ale každý rok se snažíme k tomu dospěláckému závodu udělat i tenhle doplňkový dětský, protože je jasné, že v dětech je budoucnost. Vychováváme si zároveň i běžce do toho dospěláckého závodu.
0: Popsala sympatickou pořadatelskou filozofii Klára Pešková. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Žáci základní školy praktické v Třeboni převzali mezinárodní cenu Vévody z Edinburghu. Je pro mladé lidi ve věku od 13 do 24 let. Bronzovou medaili získá ten, který se nejméně 6 měsíců pravidelně věnuje úkolům, které si sám vybral. Podmínkou je i venkovní expedice. Na tu se k žákům speciální školy přidala 20-letá Aneška Marušincová, která tak splnila podmínku programu jako první člověk s Downovým syndromem v Česku.
1: Bronzový odznak pro tebe, tím se pak můžeš krásně ozdobit. A ještě pro tebe i bronzový certifikát, kde to má všechno černé na bílém, že jsi to zvládla. Třeboň je vlastně jediná speciální škola, praktická škola, která se s odvahou rozhodla použít DOFE pro mimoškolní aktivity dětí. A otevřeli ho všem žákům a studentům, kteří se v rámci něho můžou rozvíjet, plnit si své sny, umět si ty sny rozplánovat do krátkodobých cílů a aktivit, tak aby pro ně byly dohlednutelné a zvládnutelné.
2: Říká ředitelka Národního centra DOFE Gabriela Drastychová.
1: A taky si myslím poznat to důležité, že můžou být přínosem i pro druhé a ne jenom příjemci té podpory druhých. To je to kouzlo dobrovolnictví, které v DOFE je.
2: Účastnila se toho programu například žačka s poruchou autistického spektra, ale také vlastně první oceněná mladá žena s Downovým syndromem.
1: Je to skutečně úplně poprvé, co jsme na ceremoniích oslavovali úspěch mladé dámy nebo vůbec dofačky s Downovým syndromem. A je to důkazem toho, že DOFE je skutečně pro všechny a že je strašně důležité upozornit na to, že všichni mladí lidi mají právo na seberozvoj, na to, aby se učili svým tempem, svým směrem.
2: Do Třeboně si přijela pro bronzovou medaili Aneška Marušincová se svojí průvodkyní Magdalenou Studeno.
3: Zpěv, dobrovolnictví a cvičení.
2: Každý den splnit něco z těch oblastí.
4: A kam si chodila na to dobrovolnictví?
3: Do domova seniorů Emauzy a na Hvízdal k domova seniorů.
2: Byl třeba den, kdy se vám opravdu nechtělo do některé té věci?
3: Jak kdy?
2: Doplnění bronzové úrovně DOFE se pustila také Barča se svojí průvodkyní Lucí Šimánkovou.
5: To jsme my, Barčo.
6: Barčo.
7: Spanu.
6: Vařila si.
7: A potom vprava.
2: Takže tak jsme slyšeli, že v podmínkách byl pohyb, dobrovolnická činnost.
5: Dovednost a expedice.
2: Expedici s vámi zvládly děti s Downovým syndromem, s poruchou autistického spektra. Jako je Barča, to musela být obrovská výzva.
5: Neuvěřitelná výzva. Děti zvládly dvě noci. Musí sami uvařit, postavit stan, nést baťohy, zabalit baťohy, prostě všecko.
2: Základní škola praktická v Třeboni se do programu DOFE zapojila před 4 roky. Stejně tak dlouho předávají i medaile úspěšným žákům. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
8: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
9: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
8: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Premiér Andrej Babiš nechystá změny v kabinetu, vytýkací dopisy posílá všem členům vlády. Žáci základní školy praktické v Třeboni vyhráli bronzovou medaili mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. Divadelní pouť s historickými osobnostmi dneska projde Táborem. Zítřek bude na jihu Čech horký a dusný, teploty vystoupí až ke 34 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO neplánuje žádnou výměnu ministrů. Řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem, který poslal v úterý ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi z ANO. Dodal, že vytýkací dopisy posílá i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svoji metodu práce a snahu o efektivitu. Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci. Rezort by ale podle Babiše měl víc šetřit.
6: Chceme, aby rezor šetřil. Máme tady různé aféry, měli jsme tady Moto, měli jsme IKEM, takže to není nic proti němu, ale já mám rád, takhle pracuju, je to na papíře, dá se to dohledat.
4: Podle Seznam zpráv Babiš ministru Vojtěchovi poslal už 3 dopisy. Ten jejich přijetí potvrdil, nepovažuje je ale za vytýkací. V posledním dopisu podle serveru požaduje třeba zavedení povinné elektronické žádanky nebo sdílení dat mezi lékaři a pojišťovnami. Žáci základní školy praktické v Třeboni získali bronzovou medaili vévody z Edinburgu. Třeboňská škola je jediná speciální škola v republice zapojená do tohoto mezinárodního programu. Mezi podmínky úspěšné účasti je pravidelné sportování, dobrovolnictví nebo rozvoj vybrané dovednosti. Patří tam taky expedice do přírody. Žáky z praktických škol s různými druhy postižení na ní doprovází průvodce. V Třeboni s oceněnými byla Lucie Šimánková.
7: Děti zvládly 2 noci, vyrazili jsme vlastně ve čtvrtek a vrátili jsme se v sobotu a děti si musí sami uvařit, postavit stan, nést baťohy, zabalit baťohy, prostě všecko. Takže obrovitánská výzva a klobouk dolů.
4: Společně s žáky praktické školy v Třeboni si pro medaili vévody z Edinburgu přišla taky 20-letá Aneška Marušincová. Je první ženou s Downovým syndromem v Česku, která ji získala. Centrem Tábora dneska projde netradiční divadelní průvod. Táborská bašta zavede návštěvníky od náměstí Mikuláše z Husy až do Klokot. Herci cestou stvární významné osobnosti spojené s historií města. Program začíná v 19 hodin, dodává režisér Chemického divadla Vojtěch Bárta.
8: Ta naše pouť je velmi pestrá, provází diváky napříč staletími, a to znamená, že nějakým způsobem se setkáme jak s Janem Žižkou, tak třeba s lidmi, kteří nějakým způsobem jeho odkaz interpretovali v dalších staletích.
5: Počasí.
4: Jih Čech je polojasný až oblačný, jen výjimečně, hlavně na Šumavě se objevují slabé přehánky nebo bouřky. Teploty se pohybují kolem 28 a na horách kolem 24 stupňů. Večer se nebe vyjasní, noční minima budou mezi 17 a 14 stupni. Zítřek bude jasný až polojasný, na horách výjimečně s přehánkami nebo bouřkami. Teploty budou tropické mezi 30 a 33 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr bude vát slabý jihovýchodní nebo východní a biozátěž bude vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Pozor, v Českém Krumlově v Objížďkové ulici srazilo se tam vozidlo hasičů s osobním autem. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Hodina téměř 5 minut. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje Jihočeské odpoledne. A od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Čtvrtek se pomalu překlápí do své druhé poloviny a my u toho budeme s vámi s drobnými zastaveními z našeho regionu i písničkami, které nestárnou. Vydali jsme se do českého hlavního města Ameriky hledat fanoušky českého týmu a našli jsme jednoho speciálního. Má od šéfa povolení dívat se na dnešní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa a v pracovní době dokonce, ale musí u toho vyrábět párky. Více v reportáži z Nebrasky. Americké motorky dnes brázdí jihočeské silnice se společným cílem dojet do Lipna nad Vltavou. Začíná tam třídenní festival Indian Riders Fest. Co všechno se tam bude dít, se dozvíte v této hodině. A jakou hudbu si v této hodině poslechnete? Těšit se můžete na skupinu Smokey, Mekyho Žbirku a právě teď na Ready Kirken.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Peticemi obyvatel obcí v plánovaných akceleračních zónách se dnes na svém zasedání zabývali zastupitelé jeho českého kraje. Dotčeným lidem i samosprávám vadí plány české vlády vymezující lokality pro výstavbu větrných parků v jejich katastru. Podrobnosti z dnešního jednání nám už teď ve studiu přiblíží redaktor zpravodajství Michal Bělský, kterému přeji příjemné odpoledne.
1: Hezký den.
0: Michale, začněme těmi peticemi, co přesně v nich autorům jde.
1: Tak tím největším problémem je vymezení zón, ve kterých by v budoucnu mohly stát větrné elektrárny. No a v nich platí pravidla umožňující rychlejší a jednodušší povolovací proces pro výstavbu takzvaných větrníků. Na jihu Čech by se tyto zóny dotkly až 35 obcí ve víc než 10 akceleračních zónách. Petici na kraj poslali starostové obcí ze 6 takových oblastí, hlavně ze Strakonicka, Táborska a Jindřichohradecka. No a ti všichni usilují o zrušení zón v katastru jejich obcí. Podle nich jsou největším problémem stavby větrných parků hlavně dopady na životní prostředí nebo slabá komunikace s obcemi, vysvětlil hejtman Martin Kuba z Hnutí Naše Česko.
2: Upozorňovali na to, že nedošlo vůbec k projednání vymezení těch akceleračních zón. Aby si s námi zástupci ministerstva sedli, tak místo toho na mapu Jihočeského kraje vydefinovali nějaká místa, byly nadměrná, třikrát naddimenzovaná.
1: Dotčené obce mohly posílat připomínky na Ministerstvo pro místní rozvoj do 1. června. Podle rezortu ale vymezení zón automaticky neznamená výstavbu větrných elektráren na jejich ploše.
0: Jak se k vymezení akceleračních zón staví zastupitelé Jihočeského kraje?
1: Hned na úvod dnešního jednání požadovala opoziční zastupitelka Jana Turoňová z Hnutí Stačilo zařazení bodu, ve kterém by se měli všichni představitelé kraje k vládnímu návrhu vyjádřit v hlasování. Nakonec ale od návrhu upustila po příslibu, že záležitost projednají v 5 bodech věnovaných právě peticím. S vládním návrhem nesouhlasí ani vedení Jihočeského kraje. Jak na jednání hejtman Martin Kuba zmínil, otázku akceleračních zón už vedení kraje dlouhodobě řeší s Ministerstvem pro místní rozvoj. Podle něho dostal kraj od rezortu dnes ráno odpověď s upraveným návrhem.
2: My jsme tady měli navržených nějakých 15 těch akceleračních zón, potom, co jsme to rozporovali, už jich 9 odstraněných, došlo k nějakým redukcím. Ještě budeme usilovat o snížení, já teď počkám, co nám zase kolegové předloží a my to dál budeme připomínkovat.
1: Jak dál hejtman upozornil, kraj reagoval na původní návrh i kvůli tomu, že se vymezené zóny naprosto rozcházejí se zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje.
0: Michale, co dalšího dnes krajští zastupitelé stihli probrat?
1: Na program jednání se dostalo několik dotačních programů, například každoroční podpora venkovských prodejen v titulu Obchůdek 2021+, ve které mezi víc než 700 prodejen rozdělí 122 milionů korun od Ministerstva průmyslu a obchodu. Zastupitelé se v jednom z bodů věnovali i výsledkům hospodaření za loňský rok. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z Hnutí Naše Česko se oproti očekávanému schodku ve výši 1,5 miliardy korun podařilo udržet rozpočet s přebytkem přes půl miliardy.
3: 1,5 miliardy jsou nižší výdaje, zejména investiční. To neznamená, že bychom některé investice neudělali, ale buď jsme je vysoutěžili za cenu nižší, než se předpokládalo, anebo se časových důvodů posunulo jejich dokončení a doplacení do roku 2026.
1: Zastupitelé dnes ještě schválili udělení ceny hejtmana za zachování a rozvoj lidových tradic. Ocenění si převezme Anna Bednářová za udržení tradice výroby krojů, dále sklářská výtvarnice Dagmar Hálová a lidová výtvarnice Jana Pulc.
0: Tolik náš reportér Michal Bělský živě ze studia. Díky a pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Zkoumali jste někdy sněhovou vločku? No ono by to možná přišlo vhod v tuto chvíli. Jejich tajemství odhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 35 minut, Magdalena a nezaměnitelný hlas Marty Kubišové na Českém rozhlase České Budějovice. Po Mexiku si čeští fotbalisté vyzkoušejí tentokrát stadion ve Spojených státech, tedy další pořadatelské zemi letošního světového šampionátu. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji se vydal do amerického státu Nebraska, kde se 7% populace hlásí českému původu. Dalo to práci, ale nakonec v českém hlavním městě Ameriky, jak si říká obec Wilbur, našel jednoho fanouška, který fotbal a český tým sleduje.
1: Jan Kaštánek.
2: Rick Zajíček. V místní hospodě se se mnou sešli pánové Kaštánek a Zajíček a další čtyři obyvatelé Wilburu s českými předky, ale když se ptám, jestli někdo z nich sleduje fotbal a Čechy na mistrovství světa, všichni kroutí hlavou. Tady frčí baseball a když fotbal, tak ten jejich americký.
1: We play football here, that's a 12-man sport.
3: I've been really busy with some...
2: Starosta Wilburu Roger Chranz sice na mistrovství světa nemá čas, ale přišel na schůzku v dresu české fotbalové reprezentace, který si kdysi koupil. Se zaujetím vypráví, jak si ho obléká, když sleduje třeba zápasy českých hokejistů na olympijských hrách a vášnivě slaví góly.
3: Carrying and running with the Czech flag and I'm yelling score, score, goal, goal. And it's just a fun time for me and my neighbors seem to tolerate it as well.
4: Russ Karpyshek, I've been watching a little.
2: Vedle starosty sedí jeho předchůdce ve funkci a místní řezník Ross Karpyshek. Vypráví mi, že on se přece jen zkusil dívat na zápas Irák-Norsko na letošním fotbalovém šampionátu, ale neohromilo ho to.
4: It doesn't excite me, I guess. Our high school teams play football, basketball, wrestling. What else? Then the girls have volleyball.
2: Přitom sport prý sleduje, kromě těch klasických, třeba místní středoškolské týmy volejbalistek a zápasníků. A samozřejmě loupače kukuřice, jak se jmenuje zbožňovaný tým amerického fotbalu tady v Nebrasce.
4: Cornhuskers football team is very popular in Nebraska.
2: Ale evropský fotbal připadá Rosovi těžko pochopitelný, pomalý, hodně běhání a málo akce, nerozumí prý pohybu hráčů a strategii hry.
4: I think I don't understand it well enough.
5: Hi, how are you?
2: Když ale vejdeme do zázemí Rosova řeznictví, hádejte, co tady běží v televizi.
5: Soccer there.
4: Yeah, as I said, oh, you'll be glad to see that.
5: England Croatia, that's a huge game.
4: Is it?
2: Fotbalový zápas Anglie Chorvatsko, sleduje ho tu Bobby Packer, mladý zaměstnanec Rosova podniku.
5: So you are the only one basically in Wilbur following soccer properly?
6: Maybe, there's a good chance, yeah. Everybody else says soccer, ew, football, ew.
2: Dost možná jediný člověk v tomto 2000ovém městě, který fotbal sleduje a dovede vyjmenovat hráče letošního mundialu.
6: Harry Kane, he's doing really well for England right now. Norway, they got that young player named Haaland.
2: Na žádného českého reprezentanta si sice nevzpomene, ale zápasy ho prý baví sledovat a jak je slyšet, český tým bere za svůj.
6: I don't know any of the players. No, I do not. I know I love to watch though. My mother was Czech.
7: Moje máma měla české předky, takže jsem se na první zápas Čechů díval. Škoda té prohry s Jižní Koreou, ale myslím, že proti Jihoafričanům to bude lepší. Vím, že je to velká věc. Český tým je na mistrovství světa poprvé po 20 letech. Na ten turnaj se vždycky moc těším. Fotbal opravdu miluju. Dlouho jsem ho hrál za různé školy. Táta byl voják a hodně jsme se stěhovali po celé Americe. Po tátovi jsem i trochu Skot a Němec, takže opravdu mám komu fandit.
2: Bobby ještě říká, že právě s ním se jeho šéf, řezník Karpyshek, zkoušel na jeden zápas dívat. A prý ho to možná nalomilo, protože padly 3 góly rychle za sebou. Ptám se Karpyshka, jestli tedy změnil na soccer názor.
4: Not so much.
2: To prý úplně ne, ale zápasy Američanů nebo Čechů by zvládnul, říká řezník.
4: If it's the US or Czechia, I'd like to watch it.
5: Okay, tomorrow at 11. Instead of work.
2: Tak ve čtvrtek v 11 hodin zdejšího času místo práce, popichuju ho. A ptám se, jestli dovolí Bobbymu, aby se díval.
4: Work and watch.
2: Šéf se schovývavě usmívá, televize prý bude pustit. Ale Bobby u toho bude muset vyrábět párky.
4: Keep twisting párky.
2: Z Wilburu, českého hlavního města Ameriky, Jan Kaliba, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Tisíce amerických motocyklů ode dneška zaplní okolí Lipenské přehrady. Přímo v Lipně nad Vltavou začíná další ročník festivalu Indian Riders Fest. Motokářská exibice, koncerty a další tematický program, který oslaví 125 let od vzniku legendární motorky, tam potrvají do soboty. O lákavé show si dnes ráno povídala kolegyně Adela Jirkalová s Vojenem Smíškem.
1: Tak Indian Riders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival, což je obrovská výhoda, pokud chtějí vzít třeba děti. A ještě bych upřesnil, že ten hlavní program probíhá ode dneška do soboty. Účastníci tady budou sice do neděle, ale v neděli je čeká daleká cesta zpátky domů.
2: Děkuji za upřesnění. Značka Indian Motorcycle slaví letos 125 let od svého založení. Odrazí se výročí v programu festivalu?
1: Tak určitě to 125. výročí značky přilákalo účastníky ze všech koutů světa v opravdu velkém počtu. My očekáváme nějakých 46 národností a také více než 80 registrovaných klubů majitelů, takzvaných IMRG, které sem přijeli ve skupinách v té partě z toho týmu. No a v programu se to potom odrazilo hlavně páteční velkou narozeninovou oslavou se dvěma večerními koncerty, které budou stát určitě za to, ale také sobotní spaní jízdu, která vyráží z Lipna v 11:30 a její trasa měří právě 125 kilometrů, projíždí přes Volary, Chvalšiny a Český Krumlov a poté zpět na Lipno a tam očekáváme účast zhruba 1500 strojů. Ta trasa, nebo ty stroje budou na trase zhruba 2,5 hodiny, takže pokud budou lidé někde poblíž, tak si to určitě užijí.
2: Je to festival, tak co dalšího návštěvníci Lipna při festivalu zažijí?
1: Tak mohou tady vidět například přehlídku unikátních historických motorek Indian, které jsou zapůjčené z rakouského Top Mountain muzea. A taky 25 upravených kousků, které se účastní soutěže Budweis Custom Show. Já tady zrovna teď stojím a ty motorky už mám před sebou a je to opravdu velká podívaná. No a samozřejmě, pokud sem lidé dorazí, tak můžou využít i testovací jízdy na nových modelech značky, nebo zažít takovou speciální show na stěně smrti, Wall of Death, tam parta jezdí na starých motorkách na takové vertikální stěně kolem dokola, taková pouťová atrakce Ameriky 20. let, dejme tomu, taková opravdu zážitková věc, kterou bych doporučil. Ale co bude určitě návštěvníky zajímat, jsou večerní rockové koncerty. A hrají zde například AC/DC Revival, Kings of Rock a nebo U2 Revival.
0: Doplním, že program srazu motorek značky Indian na Lipně si můžete prohlédnout na webu indianriderfest.eu.
3: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13.

0: 14. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: O čem se mluví?
2: O krok blíž na cestě za novým územním plánem jsou aktuálně České Budějovice. Návrh klíčového strategického dokumentu míří do fáze projednávání. Počítá třeba s tím, že by se počet obyvatel krajského města mohl do budoucna rozrůst zhruba o třetinu. Celý plán by měl být kompletně hotový a schválený v roce 2028. Téma podrobně rozebereme v pořadu O čem se mluví s jedním ze zhotovitelů, urbanistou Janem Šímou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 18. června zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin a 52 minut ladíte Český rozhlas České Budějovice. Teploty jsou aktuálně velmi příjemné, i když pozor, na víkend by mělo teplo ještě gradovat.
1: Počasí.
0: A jaké počasí nás v následujících dnech čeká, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den, slyšíme se?
0: Slyšíme se. Jak bude v noci a zítra?
2: Počasí u nás bude i v následujících dnech ovlivňovat nevýrazné tlakové pole. V noci čekáme bezoblačnou oblohu a teplota klesne na 17 až 14 stupňů. Přes den bude jasno až polojasno, na horách je malá pravděpodobnost vzniku přeháněk nebo bouřek pro zítřejší odpoledne. Teplota vystoupí na 30 až 33 stupňů a na horách bude mezi 27 a 30. Povane slabý jihovýchodní nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu a bio bude na trojce na východě kraje. Na dvojice.
0: Na jaké počasí se máme připravit od soboty až do pondělí?
2: Na horko, dusno a bouřky. Vždycky v noci a ráno bude malá oblačnost a během dne spíše oblačno a místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Vypadá to, že hlavními projevy budou srážkové úhrny i kolem 30 mm a kroupy. Teplota v noci bude dost vysoká, kolem 18 stupňů, takže někde se zřejmě dočkáme i tropické noci. A přes den v sobotu a v neděli mezi 30 a 34, v pondělí mezi 28 a 32 stupni. Vítr povane slabý proměnlivý, jenom v bouřkách bude zesilovat. Takže pozor na ty bouřky, budeme je dále upřesňovat, jak mají vypadat, a vypadá to, že vedro vydrží pak i v následujících dnech.
0: No to je na jednu stranu dobrá, na druhou stranu pro někoho špatná zpráva, nicméně neuděláme s tím asi vůbec nic. Tolik Eva Houbová, které děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu. V českobudějovickém Tyršově sadu opravili chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením. 110 metrů dlouhá písečná promenáda vznikla na kamenném mostě v Písku. V noci klesnou teploty ke 14 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy. Zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořících účtech. Rekonstrukce chráněného bydlení domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie v českobudějovickém Tyršově sadu přinesla klientům modernější zázemí. Jak uvedla náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová z hnutí Naše Česko, budova má nově kompletní zateplení nebo jednopodlažní přístavbu se zelenou střechou. Kapacitu zařízení projektanti záměrně snížili z původních 18 na 12, aby měl každý klient kvalitnější podmínky pro život. Písecká promenáda je ode dneška na kamenném mostě v Písku. Stezka je první svého druhu v Česku. Vytvořil ji spolek Piana, který dlouhodobě oživuje veřejný prostor. Na minipláži je 25 tun písku, doplňuje zakladatel spolku a otec myšlenky Ondřej Kobza.
2: Podnik je dlouhý 110 metrů a široký 2 metry.
3: Jde o to, aby lidé v sobě projevili nějakou spontaneitu, že si prostě sundají ty boty a najednou si připadají, jako jsou někde na pláži. Na jednom břehu máme sochy z písku. Je to takový uvolněný všechno, je to vnímání všemi smysly, to místo. Sport.
0: Čeští fotbalisti nastoupí v 18 hodin na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Oba týmy jsou po úvodních zápasech bez bodu. Souboj v Atlantě tak rozhodne o jejich šancích na případný postup, který má podle trenéra Miroslava Koupka i větší rozměr.
4: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec. Naopak je to motivace to otočit. Jsme přesvědčeni, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo. To je prostě obrovský vzor. Počasí.
0: Noční minima budou na jihu Čech mezi 17 a 14 stupni. Zítřek bude jasný až polojasný, na horách výjimečně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou mezi 30 a 33 stupni, na horách mezi 27 a 30 stupni. Vítr bude vát slabý a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda komplikuje provoz na silnici číslo 19 u Dolních Hořic na Táborsku. Srazila se tam tři nákladní auta, jezdí se tam kyvadlově. Další nehodu máme na silnici číslo 20 u Protivína. Tam řeší policie srážku dvou osobních aut. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Šormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
3: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
2: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek, a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky Libuši Švarmové.
3: Tvoje.
2: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic z toho nedělejte, Katým... Promiňte, Blaničko, já jsem se Katinka.
3: No, no, no.
2: Aha, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnout, ona tam dozadu nevidí. Než já jim našli. Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva. No,
4: ty mě chceš vyprovokovat?
2: Ne,
4: moment, moment, buchty, ty si přivezla buchty, Ludčko, a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
5: Já se sem vrátím, ale to není nikdy, nikdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaneček?
2: A žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... Na buchty?
0: Manželka Dáša, tedy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říká, ježišmarja, co on jako udělali.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty si naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, a tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech, teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. Jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady se hraje každý den něco něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul. Teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali, technika na scénu, bourat. No,
0: tak, tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je tu SMS-kové číslo 90 01 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu
3: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercel, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andra Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
5: Už po něm.
3: Šáhnu. Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý, já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou Amálí se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, ale nějaký den zpátky.
6: V červenci, no.
5: Příště, ale takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi Štercla, to je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo? Dobrý den po telefonu.
7: Tady Roma Mysovec, Vysoký Patriku, já ji zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou, ano.
7: A Patriku, je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, to je jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak on dal mu to, on to přinese za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. do té kuchyně. Já jsem říkal, to je ostuda, všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, no. to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobel dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi, to ano. bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no tak to byly vážené funkce době, kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to bylo, měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radovi.
3: Ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Palem Trančkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba to je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
3: No jo.
9: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
3: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
9: Antonie z Přerova.
3: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
9: Ježišmarja, to jsem já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
3: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
9: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
3: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
9: Do Berouna.
3: Libuško?
6: Ano, potvrzuju.
3: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
9: Ano, ne, nebolelo.
3: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
9: No, jestli můžu, tak na děnku.
3: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat, ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naslyšenou Toničko.
9: Vám taky. Pozdravuju.
3: My taky a děkujeme a poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy, knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si Radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je, tam ve hře. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1. A v něm zpíval Karel Černoch. A to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně boj.
4: The Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to The Vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde čet, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru.
1: No.
2: Já jsem se naučila ráda znaspamět spoustu básní, který jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout, něco přednést,
2: pobavit? Když někde přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu ji velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mě někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky poezie?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera a v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

kde se málem utopím, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípky najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
4: Aranka Plzeň.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šíta.
3: Dobře, píšeme jim bod té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
6: Dobrý
5: ano.
6: den.
5: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
3: Píšu Ačko.
6: Dáme.
3: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
7: Dobrý den, Božina, já se zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
6: Dobrý den.
7: A byla bych to Ačko a přeju vám krásný den.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomeňte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
8: Dobrý den, Brez Martina.
3: Ano.
8: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
3: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
9: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
10: V Lipníku nad Bečvou.
9: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
11: Dolar.
9: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
11: Co Čech, to dolar.
9: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, ten napsaný. Platí rčení, no.
11: Co Čech, to disc jockey.
9: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce.
10: Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Didžokej Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
11: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
10: Ano.
11: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
10: No, ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
6: Ouco?
10: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
6: No byl open.
10: Byl open.
6: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
10: Ano, byl vlastně open, by se...
11: Zeptám se jinak.
10: Ano.

0: Ale mě by spíš zajímalo,
1: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Uhlíř, rozhovor se slavným disc jockeyem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou desku?
4: No, díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu, já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
3: Zpívala jsi i někdy?
4: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
3: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskjokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
4: Může.
3: To je varianta B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMS-ce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMS-kaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje, vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme, s Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu, čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale... Chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se je do životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty... A štverky na
3: no
2: paměť.
3: To se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To, no, to nepůjde.
1: No, vlastně se celý život bude učit, pochybně.
2: To bude asi buď to zubařko, nebo právničko, nebo ona se to učí.
3: A ti radši zubařkou, těch je málo. Herců je dost.
2: A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím. Mějte
1: děkuji.
4: Se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Dobré odpoledne, Honzo Zvokavý, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i další hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma dubbing, takže o dubbingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem
1: kolega.
3: Zvědavá.
6: Ahoj.
7: Láďo, tak
6: vyzdravé.
7: To jste tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dubingu takový film, ne, že by se v dubingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhmuje, jo. A normální herec, že by udělal takový ale jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový aaa. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam jak něco přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je biziš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a teď šlo 3-2-1, klap, a já říkám najednou, říkám, on je pich, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh, a ten Zahajský říká, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to... Jako obvykle tyhle čuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než... Pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál. A pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a teď přichází to místo a on propíchne a říká, celé Španělsko musí povstát o ně. Píchne, říká, Ježiši, ty jsi propích košilku, já si můžu píchne. To jsem stuhnul a už to sešlo dál. A celé Španělsko povstane. Já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu svičku. A teď já říkám, Kriste pane, co bude? A tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jako že to tam není. A ta paní, já se nepomněl, jak se jmenuje, ona měla tik normálně, jo, takový vždycky, jako, tam se dělá, a teď to skončilo, a my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, No, dobrý, ale vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, to mi Ježiši Kriste, viď, jak on tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, když mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu, říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolal. Ježiši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se ještě takhle už smál, protože to bylo divné a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
6: To je hezký. Díky.
0: Humoriáda.
1: Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dík, se zase uvidíme.
1: Ano,
3: doufejme.
1: Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení. Obce a města se budou moct přihlašovat od konce roku. Paliva na jihu Čech od minulého týdne zlevnila přibližně o korunu za litr. Divadelní pouť s historickými osobnostmi dneska projde Táborem. Zítra nás čeká tropický den. Teploty vystoupí ke 33 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat maximálně 85% celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude nejvíc 30%. Informovali o tom dneska Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond podpory investic. Předtím mohla být přímá dotace až 40% a celkově mohla podpora pokrýt až 90% investic. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO, teď peníze dostanou hlavně žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
3: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku, s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
1: Ministerstvo program podpoří dalšími 6 miliardami korun. Je určený na výstavbu nových bytů, obce pak v lokalitě musí nabízet výhodnější nájemné, než je průměr. Pohonné hmoty na jihu Čech za poslední týden zlevnily. Benzín Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 39,30 za litr. O 94 haléře levněji než před týdnem. Cena nafty se snížila o korunu 13 haléřů na průměrných 37,10. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nejlevnější benzín se v kraji prodává na Jindřichohradecku, nafta na Českobudějovicku, naopak nejdražší jsou paliva na Písecku. Centrem Tábora dneska projde netradiční divadelní průvod. Táborská bašta zavede návštěvníky od náměstí Mikuláše z Husy až do Klokot. Herci cestou stvární významné osobnosti spojené s historií města. Program začíná v 19 hodin, dodává režisér Chemického divadla Vojtěch Bárta.
4: Ta naše pouť je velmi pestrá, provází diváky napříč staletími, a to znamená, že nějakým způsobem se setkáme jak s Janem Žižkou, tak třeba s lidmi, kteří nějakým způsobem jeho odkaz interpretovali v dalších staletích.
2: Počasí.
1: Večer se nebe na jihu Čech vyjasní a noční minima budou mezi 17 a 14 stupni. Zítřek bude jasný až polojasný, na horách výjimečně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou tropické mezi 30 a 33 stupni, na horách naměří od 27 do 30 stupňů. Vítr bude vát slabý jihovýchodní nebo východní a biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor na silnici 160 u Malšína na Českokrumlovsku, právě teď tam zasahují hasiči, na osobní auto tam spadl strom. Nehodu máme i na silnici 121 u Zbelítova na Písecku, místo je uzavřené, srazily se tam dvě osobní auta a motorkář. Další nehoda je na silnici číslo 19 u Dolních Hořic na Táborsku, kde se srazila tři nákladní auta, a na silnici 141 u Bavorova na Strakonicku řeší policie nehodu dvou osobních aut. Buďte maximálně opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: K Krátce po páté je připraven nový den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině pokračujeme vydatnou porcí zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další písničky, které nestárnou. O vaši dobrou náladu se postarají Neil Diamond, Anna K. a právě teď si můžete zanotovat s Marií Rotrovou. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
2: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.
6: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A vedle ve studiu už je připravena kolegyně Petra Pitra, která má pro vás souhrn dnešního zpravodajství.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké čtvrteční odpoledne. Jihočeští záchranáři v noci převezli do nemocnice 9 dětí se zažívacími potížemi. Školáci byli na akci u přední výtoně na Českokrumlovsku. Trpěli zvracením, průjmy a bolestmi břicha. Zdravotníci jim na místě podali infuze a silné léky proti nevolnosti. Informoval o tom jejich mluvčí Vojtěch Míra. Záchranáři s blížícím se startem letních táborů apelují na organizátory, aby přísně dbali na hygienu a správné skladování potravin. Čeští hygienici už na léto plánují desítky kontrol. Nová aplikace strakonické nemocnice s názvem M-Zdraví usnadňuje lidem poradenství s lékaři i jednotlivými odděleními. Pacienti můžou žádat o vybrané zdravotní záznamy, laboratorní výsledky, přehled předepsaných léků nebo jejich dávkování. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.
3: Součástí aplikace je také notifikace, která pacienta upozorní na důležité informace přímo v telefonu. Cílem aplikace není nahradit osobní kontakt s lékařem, ale umožnit zájemcům rychleji a pohodlněji řešit situace nevyžadující návštěvu nemocnice.
2: Americké motorky Indian brázdí od dneška jihočeské silnice. Do Lipna nad Vltavou se sjíždí tisíce účastníků festivalu Indian Riders Fest. Akce potrvá do soboty a nabídne přehlídku strojů, spanilé jízdy i koncerty, říká Vojin Smíšek z pořadatelského týmu.
4: Indian Riders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival.
2: Společnost EGD poprvé na jihu Čech uložila kabely elektrického vedení do země pomocí pluhování. Nová technologie je rychlejší a výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Kde ji energetici konkrétně na jihu Čech využili a proč a jak takové pluhování probíhá, to se dozvíte už za pár minut v našem vysílání.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 12 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Stožáry s dráty vysokého napětí už nebudou vidět v ptačí oblasti Novohradské hory. Energetici u pohoří na Šumavě včera položili kabely do země pomocí pluhování. Šetrnou a levnou technologii použila společnost EGD už na 30 místech v Česku. V Jihočeském kraji to ovšem bylo poprvé.
1: Teďka se zakotvuje ten naviják do země. Teď je vidět, jak ta radlice jde právě dolů.
2: Pluh se nám na louce nedaleko Pohorské vsi na Českokrumlovsku dal do pohybu. Práce pozoruji s projektovým manažerem Robinem Cimrem.
1: V řádu je vidět, jak ten pluh rozřezává tu půdu a pokládá to do 1,30 m do hloubky.
2: Minimálně lidské práce a námahy.
1: Ano, všechno dělají stroji.
3: 3-kilometrový úsek, který byl tady v plánu, se realizoval za den a půl. Kdyby se tady ty práce dělaly bagrem, tak by mohly trvat až 60 dnů.
2: Já vidím, že za pluhem zůstává půda minimálně narušená.
3: Ano, je to jenom minimálně invazivní. Udělá malý zářez, do který se pokládá pak ten elektrický kabel. Ten zářez se automaticky za ním zavírá.
2: Robin Cimr má v ruce ještě tablet s GPS-kou a neustále kontroluje dráhu pluhu.
3: A je u toho taky současná dokumentace skutečního stavu, kde ten kabel je pak uložený doopravdy.
2: Tento podzemní kabel by měl zajistit spolehlivější dodávky elektrické energie v této oblasti, vysvětluje mluvčí společnosti EGD Lubomír Budný.
4: Vidíme tady před sebou vedení, které je vedené v lese, a když jsou nějaké větší poryvy větru, tak nám tam padají větve do vedení, které ho strhnou, poškodí izolátory, po případě stromy můžou přerazit i betonový stožár. A kvůli tomu jsme se rozhodli udělat kabelizaci tohoto úseku o délce 2,5 kilometru.
2: V Jihočeském kraji to je první místo. V celé republice je jich už celkem 30.
4: Předtím jsme to použili zhruba v rámci pilotního testování na Jihlavsku a do ostrého provozu jsme to nasadili loni u Lanžhota na Břeclavsku. V chráněné krajinné oblasti Soutok.
2: Tento způsob pokládky elektrického vedení je šetrnější i k přírodě, říká vedoucí výstavby Jiří Čermák.
5: Pokud jsou kabely vysokého napětí v zemi, tak samozřejmě nehrozí případný úraz elektrickým proudem pro ptactvo. Po odstranění toho venkovního vedení už se nebudeme do těch lokalit vracet a nebude docházet už žádnému narušení té krajiny ani do budoucna.
2: Energetici odstraní sloupy a dráty vysokého napětí z krajiny v průběhu zimy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Můj dům, můj hrad. Stavba rodinného domu má své zákonitosti. Některé jsou neměnné a lety ověřené. Jak vhodně vybrat pozemek, čeho si lidé při stavbě nejčastěji obávají a na co se zaměřit, aby se z toho nestala nekontrolovatelná smršť rostoucích nákladů, téma podrobně probereme s Josefem Mašátem, projektovým manažerem společnosti Ekonomické stavby. Nalaďte si nás v pátek 19. června po 11. hodině dopoledne. Poslechu zve Matěj Vodička.

0: kraji Českého rozhlasu České Budějovice. O krok blíž na cestě za novým územním plánem jsou aktuálně České Budějovice. Návrh klíčového strategického dokumentu míří do fáze projednávání. Kdy ho budou moci komentovat i sami občané krajského města? Hostem pořadu, o čem se mluví, bude dnes urbanista Jan Šíma.
1: O čem se mluví?
2: Zásadním způsobem ovlivní životy obyvatel i chod daného města. České Budějovice vkráčejí do další klíčové fáze na cestě za územním plánem. Radnice zanedlouho chystá veřejné projednání nového návrhu. S jakými úkoly se jeho zpracovatelé museli vypořádat a jak se po jeho zhotovení krajské město promění, zeptáme se jednoho ze zhotovitelů, urbanisty Jana Šímy. U poslechu dnešního dílu pořadu O čem se mluví vás od mikrofonu vítá Matěj Vodička. Jeden ze zhotovitelů návrhu nového územního plánu města České Budějovice, urbanista Jan Šíma ze studia MAP je naším dnešním hostem. Pane Šímo, díky moc za váš čas. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer.
2: Územní plán je klíčový dokument, který zásadním způsobem ovlivňuje životy obyvatel daného města nebo obce. Možná ale někteří lidé úplně neví nebo nemají tušení, proč je tak důležitý a k čemu přesně slouží. Já jsem vám tuhletu otázku pokládal v době, kdy jste byl čerstvě oznámeným zhotovitelem nového územního plánu města České Budějovice, respektive čerstvě oznámeným výhercem toho výběrového řízení nebo soutěžního dialogu. Ale mohl byste i teď na úvod našeho rozhovoru stručně vysvětlit a popsat účel územního plánu jako, řekněme, zásadního strategického dokumentu samospráv?
3: Pokusím se odpovědět co nejjednodušeji, aby to bylo srozumitelné teda i pro veřejnost. Tak územní plán je vlastně dokument, který nám říká, kde můžeme realizovat budoucí výstavbu. Například, kde mohou vzniknout nové obytné čtvrti, průmyslové areály, kde bude realizovaná občanská vybavenost, veřejné prostranství nebo koridory dopravní a technické infrastruktury. Zároveň však územní plán i říká, za jakých podmínek tato nová výstavba může vzniknout, například jaká budou výšková omezení, maximální zastavitelnosti, nebo jak je ta budoucí výstavba podmíněna, například realizací nové základní školy, mateřské školy, cyklostezky a podobně. Územní plán nám zároveň vlastně říká i, jak mohou být utvářeny veřejné prostranství, jestli se jedná čistě jenom o dopravní infrastrukturu nebo veřejné prostranství s cyklostezkou, zelení, chodníkem, aktivním parterem budov a podobně. Takže asi takhle úplně ve stručnosti jednoduše, co je teda územní plán.
2: Já děkuji velmi za ten základní úvod. Samozřejmě v Českých Budějovicích je ta situace ohledně územního plánu velmi problematická. Město mělo svého zhotovitele už víckrát v minulosti, ale nebudeme asi úplně zabíhat tak do historie. Vždy to, řekněme, nedopadlo, když to řeknu hodně zkráceně. Ale jak už jsem taky zmiňoval před necelými dvěma lety, dělal rozhovor s vámi jakožto s čerstvě vybraným zhotovitelem územního plánu na konci roku 2024, tak jste zmínil, že nejdůležitější bude nalézt kompromis. Můžete po těch necelých dvou letech v tuto chvíli říct, zda se povedlo tedy nalézt ten kompromis či nikoliv?
3: Ten teprve budeme nalézat, protože teďka jsme ve fázi, kdy se zpracoval návrh, který jsme se snažili připravit co nejlépe s ohledem na zadání a nějaké zjištěné další skutečnosti v území, kde jsme prováděli průzkumy a rozbory. Takže teď jsme připravili ten samotný návrh územního plánu, který se projednává. A my k němu obdržíme připomínky veřejnosti a stanoviska dotčených orgánů a samozřejmě ty stanoviska a připomínky budeme nějakým způsobem muset reflektovat v tom územním plánu. Takže tam budeme nalézat ty kompromisy, protože samozřejmě něco chce veřejnost, něco chtějí dotčené orgány, něco chce město a na základě toho veřejného projednání my ten kompromis budeme hledat.
2: My se samozřejmě dostaneme v průběhu našeho dnešního rozhovoru ještě k tomu, kdy konkrétně bude veřejné projednání nového návrhu územního plánu, ale možná taková podotázka, pane Šímo, jaký je ten balanc mezi tím vlastně, co si zadá město jakožto zadavatel, co chce veřejnost a potom, co třeba navrhuje ten zhotovitel. Jinými slovy, ptám se i na to z toho důvodu, jak moc může právě třeba veřejnost zasáhnout do té výsledné podoby nového územního plánu?
3: Tady asi, jak je nastavený územní plánování u nás, tak to rozhodující slovo má pak vždy zastupitelstvo, protože zastupitelstvo vydává územní plán. Oni ho buď můžou vydat, nebo ho můžou vrátit k novému projednání se svými požadavky, anebo to pořizování komplet zastavit. A takže to rozhodující slovo má vždy zastupitelstvo. A my jako zpracovatelé bychom právě měli nalézt ten vhodný kompromis, aby to bylo přijatelné jak pro ty zastupitele, tak ale aby zůstával ten územní plán v souladu se svým zadáním. Třeba v případě Českých Budějovic jsme měli zadání, že ten územní plán by měl být flexibilní, měl by být realizovatelný, měl by vymezovat záměry, které město do budoucna bude schopné realizovat. Takže my se snažíme už tady nalézt, nebo potom veřejném projednání nalézt ten vhodný kompromis, aby to město bylo schopné ho vydat.
2: S jakým nejnáročnějším úkolem jste se v rámci přípravy návrhu jako urbanisté museli vyrovnat?
3: Asi nejnáročnější bylo zohlednit velké množství záměrů, které vlastně byly na území města povolovány nebo jsou v nějaké fázi rozpracované projektové dokumentace, a to na základě již současného územního plánu. To znamená, my jsme měli nějakou myšlenku, jako ideu, jak ten územní plán zpracovat, ale museli jsme se právě vyrovnávat s tím, že některé záměry byly už povolené, nebo ten investor připravuje projektovou dokumentaci, takže tu naší myšlenku, tu ideu jsme museli hodně balancovat s tím právě, co je povolováno nebo co se realizuje na základě stávajícího územního plánu. A dalším takovým asi nejnáročnějším bodem bylo vlastně ty myšlenky, ty ideje toho zpracovatelského týmu, kolegů z Belgie nebo z Prahy, potom transformovat do našeho právního řádu. To znamená ten územní plán udělat tak, aby byl v souladu se stavebním zákonem a s takzvaným jednotným standardem územně plánovací dokumentace. Takže to bylo taky velmi obtížné.
2: Posloucháte pořad O čem se mluví. Jeho dnešním hostem je jeden ze zhotovitelů návrhu nového územního plánu města České Budějovice, urbanista Jan Šíma ze studia MAP. Před pár týdny na veřejnost, řekněme, prosákla informace, že návrh nového územního plánu počítá s vybudováním silnice přes řeku Malši, která by měla propojit čtvrti Rožnov a Nové Roudné s čtvrtí Mladé a navíc by měla vést přes oblíbenou a z hlediska přírody cenou lokalitu Ušpačku. Když si to představíme zjednodušeně, je to vlastně komunikace, která by měla navázat na připravovaný most Papírenská, zjednodušeně řečeno. Je to primárně samozřejmě otázka pro zadavatele, tedy pro představitele města. Nicméně můžete posluchačům alespoň potvrdit, že je tato silnice skutečně v tom novém návrhu územního plánu zanesená?
3: Tak já jenom na úvod, než odpovím, tak ona tahle ta otázka v této fázi není primárně na to zadavatele, to znamená na město České Budějovice, ale skutečně na nás. Protože jak jsem zmiňoval, tak my jsme se snažili připravit ten návrh územního plánu co nejlépe s ohledem na zadání a na naše průzkumy a rozbory. Tuhle tu propojku jsme vymezili na základě vlastně nějakého dopravního průzkumu, zohlednění rozsahu těch rozvojových ploch, které jsou v obou lokalitách navrhovány, a vyšlo nám, že tady by skutečně měla vzniknout nějaká další komunikace přes Malši. A my jsme se snažili nalézt jako nejvhodnější místo. Souhlasím s tím, že je to navrhováno v citlivém území, ale ono těch míst, kudy bychom tu komunikaci mohli vést, moc není. Už je stávající územní plán tu komunikaci také vymezuje, a to v místě Malého jezu, ale tam my jsme to umisťovat přímo nechtěli, s ohledem na to, že to je skutečně asi rekreačně jedno z nejcennějších území v Českých Budějovicích, takže jsme tu komunikaci posunuli více do volné krajiny. I s tím teda, že nezasahujeme do žádných teda přírodních lokalit jako přírodní památka nebo maloplošné zvláště chráněné území, a jsme si vědomí toho, že asi tohle to bude jeden z takových nejvíc diskutovaných záměrů v tom územním plánu.
2: To určitě bude, protože už teď se ohledně toho zvedá odpor obyvatel města České Budějovice. Děkuji moc za vaši odpověď. Posuneme se dál ještě ve vztahu k novému územnímu plánu. V čem podle vás ten nový návrh přináší z urbanistického hlediska, řekněme, nejzásadnější posun?
3: Tak asi, když to shrnu do několika bodů, tak ten první je, že oproti stávajícímu územnímu plánu vymezujeme daleko více ploch zeleně v zastavěném území. A to jak stávající zeleň, tak i nově navrhované parky nebo zelená propojení. Také vymezujeme potom nějakou komplexní síť cyklostezek i s přesahem do sousedních obcí. Asi potom stanovujeme velmi pečlivě regulaci budoucí zástavby, která vlastně v tom stávajícím územním plánu chybí nebo v některých lokalitách je hodně nedostatečná. Pak vymezujeme i vlastně povinnost zpracování například plánovacích smluv, kdy vlastně město si může ve spolupráci s těma investorama koordinovat ten budoucí rozvoj i s ohledem na potřeby města. Pak redukujeme některé zastavitelné plochy určené pro průmyslové zóně v nivě řeky Vltavy a stanovujeme i celou řadu podmínek na zpracování územních studií, aby zase město vědělo, jak ten investor připravuje své rozvojové záměry na jeho území.
2: Veřejné projednání nového návrhu územního plánu je na programu ve čtvrtek 25. června v Kulturním domě Slávie v Českých Budějovicích. Očekáváte, pane Šímo, velkou účast a možná můžete i zmínit, proč je důležité, aby obyvatelé města přišli na toto veřejné projednání.
3: Tak velkou účast, jak už jsme tady zmiňovali, s ohledem na to budoucí přemostění Malše, tak asi bude velká. Důležité je, aby my jsme získali tu zpětnou vazbu na základě toho veřejného projednání. To znamená, aby nám veřejnost řekla, co se jí nelíbí v tom návrhu, co by chtěla změnit, ale i naopak, co se jí třeba líbí, co považuje za vhodné, aby my jsme v tom územním plánu fixovali a třeba po tom veřejném projednání zbytečně nevypouštěli. Pro nás je to důležitá zpětná vazba od té veřejnosti, co je v územním plánu z jejich pohledu dobré, co by chtělo změnit, nebo naopak, co je nevhodné.
2: A kdy mají obyvatelé očekávat ten výsledek, který hotový a schválený kompletní územní plán?
3: Takže my teďka na základě toho veřejného projednání bychom potom vyhodnocovali ty připomínky, stanoviska dotčených orgánů. Ten návrh nebo to vyhodnocení bychom si upravili na základě projednání s městem. Připravili bychom nový návrh územního plánu a předpokládám, že někdy začátkem příštího roku by bylo opakované veřejné projednání, kde zase by byla veřejnost seznámena, jak jsme jejich požadavky upravili do toho návrhu územního plánu. A ten samotný návrh, nebo kdyby ten územní plán mohl být vydán, tak se předpokládá druhá polovina roku 2028.
2: Návrh nového územního plánu Českých Budějovic, to bylo hlavní téma našeho dnešního rozhovoru s urbanistou, jedním ze zhotovitelů návrhu Janem Šímou ze studia MAP. Pane Šímo, díky moc za váš čas a za všechny velmi podstatné informace. Věřím, že tomu tak je. Přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a i vám přeji krásný zbytek dnešního dne. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: vystoupí na 30 až 33 stupňů a na horách bude mezi 27 a 30. Povane slabý jihovýchodní nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu a bio bude na trojce, na východě kraje na dvojce.
1: Na jaké počasí se máme připravit od soboty až do pondělí?
0: Na horko, dusno a bouřky. Vždycky v noci a ráno bude malá oblačnost a během dne spíše oblačno a místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Vypadá to, že hlavními projevy budou srážkové úhrny i kolem 30 mm a kroupy. Teplota v noci bude dost vysoká, kolem 18 stupňů, takže někde se zřejmě dočkáme i tropické noci. A přes den v sobotu a v neděli mezi 30 a 34, v pondělí mezi 28 a 32 stupni. Vítr povane slabý proměnlivý, jenom v bouřkách bude zesilovat. Takže pozor na ty bouřky, budeme je dále upřesňovat, jak mají vypadat. A vypadá to, že vedro vydrží pak i v následujících dnech.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Přeplněné turistické trasy během hlavní letní turistické sezóny v srdci Šumavy. Znáte také podobný obrázek? Aplikace EPU chce podobným scénám zabránit. Uživatelům nabízí autentičtější zážitek z přírody a zároveň je motivuje k udržitelnému cestování. Jak konkrétně EPU funguje, tak nejen o tom v našem dnešním dopoledním vysílání mluvil vedoucí projektu a spoluautor aplikace Marek Mejstřík, který byl hostem Matěje Vodičky.
1: Když jsem si o tomhle tématu četl něco poprvé, tak se mi úplně přesně vybavil ten obrázek, který jsem zmínil v úvodu našeho vysílání. To znamená, dám takový hypotetický příklad, přejedu na Modravu uprostřed letních prázdnin. No a vidím tam ty davy turistů nejen v té samotné obci, ale potom i třeba na těch stezkách při cestě na Bučinu nebo na Ptačí potok a tak dál. To je asi přesně ta motivace, čemu by mohla teoreticky ta aplikace do budoucna zabránit.
2: Přesně tak, jako ta Modrava, zrovna trasa z Modravy na, mám pocit, Třijezerní slať, tak to je nejvytíženější trasa

0: na Šumavě a v sezóně je tam opravdu obrovské množství lidí. Je tam často i problém zaparkovat právě a přitom v tom předhůří Šumavy, tak tam, já tam, když tam kolikrát ty trasy procházím, tak mě překvapí, jak jsou vlastně krásné a nepotkám tam jediného člověka. Takže my chceme právě ukázat, že za tou hezkou přírodou nemusí jezdit člověk jenom do Národního parku, ale že ta pěkná místa jsou všude a vlastně když se vydáte do toho předhůří, tak jednak šetříte tu přírodu, protože se tam třeba ani nevyskytují ty citlivé druhy. Zároveň tam není tolik lidí, čili tam není tak velký nápor té návštěvnosti. A potom samozřejmě vy si ten výlet taky mnohem lépe užijete, protože většina lidí jezdí do přírody za odpočinkem a když se pak prodírá někde v davu, tak ten zážitek zkrátka není takový. Hmm. Takže v tom předhůří právě chceme ukázat, že těchto míst je nespočet a že určitě stojí za to je taky objevit.
1: Samozřejmě, pokud je řeč o aplikaci EPU, tak nemluvíme o nějaké horké novince. Ta aplikace vznikla před 2 lety. Kolik má dnes uživatelů a jaký už třeba od té doby zaznamenala vývoj?
0: My dneska máme nějakých 29 tisíc zhruba registrovaných uživatelů a samozřejmě do toho těch aplikací je relativně dost dneska turistických. My jsme právě založení hlavně na tu ochranu přírody, takže ten snažíme se jako postupně získávat další a další uživatele, pracovat třeba s těmi lokálními samosprávami nebo s různými městy spolupracovat. A postupně se tam snažíme přidávat i další funkce, i trasy. Ohledně těch funkcí, tak přeložili jsme například nedávno aplikaci do angličtiny, teďka máme v plánu ji přeložit ještě do němčiny, protože chceme právě na Šumavě trošku rozšířit ty trasy do vlastně na bavorskou stranu, čili tam určitě budeme překládat tu aplikaci do němčiny. A potom přibývají různé funkce i v závislosti třeba na tom, co poptávají uživatelé, že nám často napíšou nějaký tip, že by ocenili nějakou funkci, tak to tam přidáváme a samozřejmě na tom obsahu dále pracujeme, takže rozšiřujeme i tu databázi těch přírodovědných druhů, které můžete na trase potkat.
1: Marku, my si tady bavíme samozřejmě primárně o Šumavě, ale jaká území po Česku už EPU obsluhuje? Dá se říct, že má záběr vlastně po celém území České republiky?
0: Mm-hmm. My se snažíme pokrýt vlastně postupně celou Českou republiku. Ty trasy jsme začínali vytvářet hlavně v okolí národních parků, případně chráněných krajinných oblastí, které právě často trpí tou vysokou návštěvností, čili začínali jsme tím, že jsme vytvářeli ty alternativní trasy na třeba těsně za hranicí těch parků, ale postupně se snažíme pokrýt právě celou tu Českou republiku a s tím, že momentálně tam máme nějakých 570 tras, na těch trasách je skoro 3000 různých jako zajímavých bodů a na tom obsahu neustále pracujeme, takže to, že se to stále vyvíjí a chtěli bychom tam přidávat co nejvíc těch míst, protože jak jsem říkal, tak těch míst v Čechách krásných je spoustu, kolikrát je máme za domem a vůbec o tom nevíme.
2: Den v kraji.
3: 17 hodin a 52 minut, tolik dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A já pro vás mám ještě 2 pozvánky k zítřejšímu poslechu. Město Český Krumlov znovu zaplní šlechtici, rytíři i kejklíři. Tradiční slavnosti 5 listé růže letos připomenou narozeniny Jana Zrinského a nabídnou bohatý historický program. Chybět nebude ani kostýmovaný průvod nebo turnaj růží na koních. Víc se dozvíte zítra ráno po 7:30 v rozhovoru s mluvčí Českokrumlovské radnice Petrou Nestávalovou. A náš regionální stopař Petr Kubát zítra vyjede do Malenic na Strakonicku. Otevírají tam totiž lišejníkovou stezku s křídkem Bechovou se. Podrobnosti můžete slyšet v našem vysílání po 10:30.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT 2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Jde o první změnu měnové politiky po 13 měsících. Jihočeský kraj loni oproti očekávání hospodařil s přebytkem. Jindřichův Hradec rozdělí 500 000 korun na podporu obnovy kulturního dědictví. Zítra bude na jihu Čech horko a dusno. Teploty vystoupí ke 33 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Česká národní banka varuje, že by se inflace mohla na přelomu roku znovu zvýšit, řekl to její guvernér Aleš Michl. Bankovní rada proto dneska zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Pro rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů rady, jeden byl pro ponechání sazeb beze změny. Jde o první změnu nastavení měnové politiky po 13 měsících a zároveň první zvýšení sazeb od roku 2022. Další postup bude podle Michla záviset na nových datech a vývoji inflace.
3: Úvahy o nastavení sazeb se budou odvíjet zejména od vyhodnocení setrvalosti nízkoinflačního prostředí, od vývoje kurzu koruny, působení fiskální politiky na ekonomiku, analýzy napětí na trhu práce a změn v domácí i zahraniční poptávce.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v minulých týdnech vyzýval naopak ke snížení úrokových sazeb. Michl dneska řekl, že bankovní rada České národní banky se nenechá nikým ovlivňovat. Jihočeský kraj loni hospodařil s 500 000 000 přebytkem. Původně schválený návrh rozpočtu přitom počítal se schodkem ve výši 1,5 miliardy korun. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z hnutí Naše Česko pomohly příznivé bilanci mimo jiné neočekávané příjmy za 500 000 000 korun.
4: 1,5 miliardy jsou nižší výdaje, zejména investiční. To neznamená, že bychom některé investice neudělali, ale buď jsme je vysoutěžili za cenu nižší, než se předpokládalo, anebo se časových důvodů posunulo jejich dokončení a doplacení do roku 2026.
1: Dotace na podporu obnovy kulturního dědictví pomůžou zlepšit stav památek v Jindřichově Hradci. Radní schválili návrh na přerozdělení 500 000 korun. Jako vedl starosta Michal Kozár z hnutí ANO, město podpořilo 7 žádostí. Mezi nimi třeba římskokatolickou farnost nebo majitele objektů v Panské ulici a na náměstí Míru.
2: Počasí.
1: Večer se nebe na jihu Čech vyjasní, noční minima budou mezi 17 a 14 stupni. Zítřek bude jasný až polojasný, na horách výjimečně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou tropické mezi 30 a 33 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr bude vát slabý jihovýchodní nebo východní a biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Komplikace jsou stále na silnici 121 u Zbelítova na Písecku. Havarovala tam dvě osobní auta a motorkář. Silnice je v místě uzavřena. Dopravu policie odklání přes Zbelítov. A další nehoda komplikuje provoz na silnici číslo 19 u Dolních Hořic na Táborsku. Tam se srazila 3 nákladní auta. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky a vzkazu v živém vysílání na telefonním čísle 221 55 44 11. A volat můžete právě teď, byť i v případě, že si chcete zlepšit po náročném dni náladu. Dejte si něco osvěžujícího k pití a zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice. Jsme rádi, že jste s námi. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: zemí. Ladíte Český rozhlas České Budějovice, Melodie podvečera a já mám na telefonu paní Kamilu. Já vás zdravím, příjemný podvečer.
1: No, pěkný podvečer. Já bych prosila o zahrání písničky do Dynína pro Lidu, to jak jsme se domluvili, prosím.
0: Bude to ano. Pepa Fousek, hymna českého ano. důchodce a já vám popřeji ještě jednou příjemný podvečer. Mějte se fajn.
1: Já vám děkuji mnohokrát. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje.

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatě.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: dělo žere a sanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, krátky jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Melodie Podvečera a Český rozhlas České Budějovice. A já teď zdravím paní Ivanu. Pěkný podvečer.
2: Pěkný podvečer, pane Radku, já vás zdravím.
1: Děkuji.
2: Dnes mají svátek Milanové, tak všem Milanům, který znám, tak jim přeju všechno nejlepší. Hodně zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti, no a je to moc nepřeženu s tím pitím. To jim přeje posluchačka Ivana ze Sousedovic a zdravím Renatku do Kájova a Jarušku Brabcovou do Radomyšle a Jarušku do Čmelín a to bude všechno a všechny, ať se mají dobře a hlavně zdravíčko, aby měli. Vám děkuju, mějte se hezky a zase někdy nasyčenou.
1: A jakou píseň posíláme?
2: Od Michala Davida, Pár přátel.
1: Tak ještě jednou krásný podvečer.
2: Krásný podvečer.
3: I takové dny jsou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Haló, já nic nevidím.
3: Správně, vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
2: To je tak jiné, zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
3: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Kořeny, z dějin jeho českých rodin a rodů.
6: Každý, kdo někde navštívil archiv nebo našel starou listinu či velmi starý dopis, tak se vlastně setkal s malým uměleckým dílem s pečetí. Dnešní díl Kořenů bude věnován právě pečetím.
7: Nauku o pečetích se zabývá věda zvaná sfragistika, to má základ v řeckém slově sfragist, čili pečeť. Také se používá název sigilografie, to je zase z latinského sigillum pečeť. Tyto vědy zkoumají vznik, zhotovování a užívání pečetí. Samotný původ slova pečeť je nesporně slovanský. Souvisí to s cejchováním, s vypálením znaku. Naši předkové označovali kůži zvířat, svoje domy, ale třeba i rybářské lodi různými rozlišovacími značkami. V některých kulturách se tomu tak děje, ale až do dnes.
6: Jak lze definovat pečeť? Co to je?
7: Pečeť je znak nebo nápis, otištěný tvrdým pečetidlem v nějaké plastické hmotě nebo barvě, která je schopná uchovat toto znamení. Nejčastěji se používal pečetní vosk. Pečeť dosvědčovala vlastnictví toho, kdo pečetil, byla prostředkem kontroly, ještě dnes se třeba pečetí dopisy s penězi. Pečeť byla zárukou neporušenosti dopisu nebo nějakého předmětu. Nauka o pečetích úzce souvisí s heraldikou, tedy naukou o znacích, které se do pečetního vosku velmi často tiskly a tím pádem souvisí i s naší generací. Tedy rodopisem.
6: Co byste nám řekl o historii pečeti?
7: Pečeti jsou doloženy už ve 4. tisíciletí před Kristem v Orientu u Sumerů. Ve starém Egyptě byly používány už v 1. a 2. dynastii pečeti zejmény faraonů, které dnes nacházejí archeologové. Pečeti byly také rozšířeny u Řeků a Římanů, od nichž je pak převzali raně feudální státy. Od 13. století význam pečetí stoupl, staly se vlastně kritériem pravosti listin. Nejprve byly zaváděny v královských kancelářích a u církve. Máme třeba zprávu z 10. století, že už jsou doloženy biskupské pečeti. Později pečeti používala také šlechta a města, richtáři a končelé na vesnicích začali pečeti používat na konci 15. století, ale hojně potom s větším rozšířením vesnické samosprávy v 16. a 17. století. Ale v pozdním středověku přestávalo být to pečetění už slavnostním aktem, stalo se běžným administrativním úkonem. Pečeť znovu plnila funkci uzavírající korespondenci a předměty jako záruka neporušenosti. Při otevření dokumentu totiž vždycky došlo k rozlomení pečeti nebo k jejímu mechanickému poškození. V novověku rostl spíše význam podpisu jako ověřovacího prostředku, takže od 17. století se pečeť používala jen spolu s podpisem. To, že listinu opravdu vydal ten a ten člověk, ten a ten úřad, se musel ověřit už nejen pečetí, ale i podpisem. pečeť nebo razítko samotné o sobě už listinu nelegalizovalo.
6: Pak se tedy začínají objevovat spíše razítka.
7: Razítka se u obcí začala používat až po roce 1850. U vrchnostenských úřadů a měst byla již dříve. Zpočátku byla kovová, od konce 19. století se začala používat gumová razítka. Tvarem a obsahem se shodovala s pečetěmi. A známe to dodnes, právní sílu mají kulatá razítka, například když farní úřad vydává křestní list spolu se svým podpisem, tam tiskne farář na dokument i kulaté farní razítko. Kulaté razítko je důležité pro každého občana, i státní úřady vydávají důležité listiny, kde je dole kulaté razítko. Někde se ale užívají osobní pečeti dodnes, to je hojně třeba v Japonsku, v Koreji, v Číně, kde má každý občan svůj pečeť, kterou používá pořád v práci místo píchaček, v bance, když vybírá peníze, stále přitiskuje svoji pečeť se svým jménem ve znacích té které země. Tyto pečeti jsou v Číně doloženy už v roce asi 2500 před Kristem a byl to vlastně počátek knihtisku. Zajímavé je, že je tam používají dodnes a samotná pečetidla jsou vyřezaná z drahého kamene jadeitu nebo nefritu. Dostal jsem tuto osobní pečeť z Jižní Koreje jako dar a je to opravdu nádhera.
6: Takže pečetě mývaly ovšem dříve velký význam.
7: Měli obrovský význam. Vojtěch Král z Dobré vody píše, význam středověkých pečetí byl svého času velice obsáhlý. Jako nyní podpisem, tak tehdy přivěšujíc pečeť, vlastník pečeti stvrzoval listinu a ručil za její obsah. Pod pečetí panovník činil státoprávní smlouvy, koupě, uděloval výsady milosti, obdarování. Jednotlivé osoby města stvrzovaly svou pečetí vzájemné smlouvy, závazky, vyhlášky, mnohdy závazné pro celá pokolení s dalekosáhlou platností. Je zajímavé, že třeba papež Alexandr III. Vyhlásil roku 1166, že každý dokument, který nebyl spečetěn, je právně neplatný. Čili nikdy nebyl list pokládán za celý a dokonalý a přijetíhodný, pokud měl pečeť zlámanou.
6: To ale musel mít například takový rytíř o své pečetidlo velký strach. To je něco jako dnes pin.
7: Ano, a jaký? Já ještě jenom poznamenám, že pečetidlům se také říká typář. Když jsem hovořil s významným jihočeským sfragistikem panem Miroslavem Milcem, který nám ilustroval první díl knižní podoby kořenů, tak on mi vyprávěl, že takový rytíř se tak moc bál o svoji pečeť, že ji měl velmi dobře střeženou, schovanou. Někdo ji nosil na šňůrce pořád u sebe a pan Milec povídá, ten s ní chodil člověče pořád, možná i na toaletu.
6: Tak ale existovaly pečetní prsteny.
7: Ano, některé pečetní prsteny se dochovaly do dnešní doby. Například v Třeboňském archivu mají uložen pečetní prsten Petra Voka z Rožmberka. Takovému držiteli pečetního prstenu byla předložena listina s voskem a on do ní vtiskl většinou svůj erb, který měl na prstenu vyrytý. Viděl jsem na webu, že dnes existují i solidní firmy, které oživují tento starý zvyk a vyrábějí opět pečetní prsteny nebo dokonce ty pečetidla. Jsou velice krásné umělecké kusy, někteří si tam nechávají vyryt svůj znak, mnozí, kteří ho nemají, tam umisťují třeba svůj monogram.
6: Už jsme se o tom lehce zmínili, nicméně z jakého materiálu bývaly dříve pečeti?
7: Pečetidla neboli typáře se rla do vosku, ať už to býval včelí nebo pečetní, králové a papežové, ale razili dříve svoje pečeti do kovů. Z kovů přicházelo v úvahu vlastně pro zhotovování pečetí olovo, to byl nejměkčí a laciný materiál. Pečeť otisknutá v kovu se pak nazývala bula. Po ní dostala jméno i listina, na níž byla přivěšena, takže to slovo už známe všichni, zvláště s pojmem zlatá bula sicilská, je to vlastně zlatá pečeť sicilská. Buly z drahých kovů sloužily k pečetění těch nejvýznamnějších písemností, pečeti zlatem byla výsada panovníků, zlaté pečeti se do západní Evropy dostaly z Byzance, kde se zlaté buly vyskytovaly u císařů už od dob Justiniana I., tedy od 6. století po Kristu. Nesmíme ale zapomínat na později velmi oblíbené oplatkové pečeti.
6: Tak co to bylo? Nějaký předchůdci keksů? Určitě ne.
7: Tak nebyly to pečeti na oplatkách, ale oplatkové pečeti se zhotovovaly z tenké vrstvy pšeničného nekvašeného těsta, které se navlhčilo a přiložilo pod psací látku a potom se přes papírový kryt do něj otiskla pečeť. Papír, který se používal k překrytí těsta, se velmi často vystřihoval do tvaru hvězdy. Ty oplatkové pečeti byly velmi oblíbeny a v úředním styku se v Německu, v Rakousku i u nás udržely ještě v 19. století a v knize Kořeny pak budou všechny tyto typy pečetí vyobrazeny.
6: Jaké barvy měly pečetě?
7: Barva pečetí, zejména u měst, byla různá, černá, zelená, červená, ale nebylo to jedno, jakou barvu pečeť měla. Dochovaly se třeba žádosti ještě z 19. století, kde obce žádají panovníka, aby jejich obec povýšil na městys a byl jim udělen znak a udělil jim právo pečetit zeleným nebo červeným voskem a přitom panoval názor, že pečetit červenou barvou znamenalo vždycky víc než zelenou. Také u šlechty bývá dříve rozdíl, nižší šlechta dříve pečetila černým nebo zeleným voskem a ta vyšší červeným, ale později u všech uživatelů pečetí převládala červená barva pečetního vosku.
6: Byly všechny pečeti kulaté?
7: Kovové pečeti ve středověku, ty buly, ty měly zásadně okrouhlý tvar. U voskových pečetí byly od druhé poloviny 12. století rozmanité tvary. Existovaly například špičaté oválné pečeti, ty se hodily pro vyobrazení postav, takže se staly typickými pro duchovní osoby. Například se dochovala krásná pečeť Arnošta z Pardubic. Tvary pečetí byly opravdu různé, často se vyskytovaly i pečeti srdčitého tvaru nebo ve tvaru troj- či čtyřlístku. Pečeti byly ukládány do misek ze včelího vosku, později do dřevěných nebo kovových pouzder a potom byly přitiskovány přímo na listinu.
6: Měla velká pečeť větší hodnotu než malá?
7: Pokud se ve starověku nebo raném středověku pečetilo prstenem, nemohly být pečeti moc veliké, protože bylo nutné ten prsten skutečně nosit. Také pergamen byl drahý, takže nebylo žádoucí, aby pečeť na něm zabírala příliš mnoho místa. Ale od 13. století se pečeti stále zvětšovaly, protože zavládl názor, že kdo je společensky výše, bude mít větší pečeť. Takže nastalo pečetní rivalství a to se projevovalo zvláště u evropských panovníků. Takže rozměry těchto pečetí byly až 10 cm a výjimkou nebyly ani větší. Vrcholem je asi pečeť anglické královny Viktorie, která měla 150 mm. A jenom podotýkám, že taková normální pečeť měla asi 15 mm. Pokud tedy dnes někdo nalezne starou písemnost po svém předku s pečetí, je to jistě drahocenná rodinná památka. Mě třeba způsobilo radost, když jsem ve staré gruntovní knize vsi Krčína u Nových Hradů našel listinu s pečetí mého předka, který tam byl v 17. století rychtářem. Byl na ní kvítek, což byl u nešlechtických osob častý pečetní obraz. A pokud někdo dnes pohrdne e-mailem a pošle klasický papírový dopis, možná ho může jistě zkrášlit i svojí osobní pečetí.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ambulantní specialisti a nemocnice se s pojišťovnami nedohodli na úhradách zdravotní péče pro příští rok. Uložení kabelů vysokého napětí do země zajistí spolehlivější dodávky elektřiny na Českokrumlovsku. Paliva na jihu Čech od minulého týdne zlevnila přibližně o korunu za litr. Noční teploty budou na jihu Čech kolem 15 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Nemocnice, ambulantní specialisti a rentgenová pracoviště se dneska s pojišťovnami nedohodli na výši plateb za zdravotní péči. Třeba ambulantní specialisti chtějí za výkony proti letošku o 3% víc.
2: Nám hodně nastoupaly náklady na péči v posledních 5-6 letech a ty úhrady nám tohleto nevykryly.
3: Říká předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko. Nejvíc podle něj vzrostly náklady na starší pacienty a lidi s komplikovanými onemocněními. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše dlouhodobě chybí peníze i na interní oddělení nemocnic.
4: Jsou hluboko pod reálnými náklady na tu péči.
3: U poskytovatelů, kteří se nedohodli, stanoví úhrady Ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce, říká ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
5: To určitě není možné očekávat, že ti, kteří se nedohodli, dostanou nějaké zásadní zvýhodnění.
3: Příští rok chce ministerstvo vyrovnanou úhradovou vyhlášku. Letos zdravotnictví hospodaří se schodkem 15 miliard korun. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Společnost EGD poprvé na jihu Čech u Pohoří na Šumavě ukládá kabely elektrického vedení do země pomocí pluhování. Nová technologie je rychlejší a výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Proč ji energetici využili poprvé právě v Novohradských horách, vysvětlil mluvčí společnosti Lubomír Budný.
6: Tato lokalita patří k velmi exponovaným, co se týče extrémních klimatických vlivů. Když jsou nějaké větší poryvy větru, tak nám tam padají větve do vedení, které ho strhnou, poškodí izolátory a kvůli tomu jsme se rozhodli udělat kabelizaci tohoto úseku o délce 2,5 kilometru.
0: Pohonné hmoty na jihu Čech za poslední týden zlevnily. Benzín Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 39,30 za litr, o 94 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty se snížila o korunu a 13 haléřů na průměrných 37,10. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nejlevnější benzín se v kraji prodává na Jindřichohradecku, nafta na Českobudějovicku. Naopak nejdražší jsou paliva na Písecku.
1: Počasí.
0: Noční minima budou na jihu Čech mezi 17 a 14 stupni, zítřek bude jasný až polojasný, na horách výjimečně s přeháňkami nebo bouřkami. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 30 a 33 stupni, na horách se dostanou k 27 až ke 30 stupňům. Vítr bude slabý a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Minimálně do 8 hodin bude uzavřená silnice 121 u Zbelítova na Písecku, a to kvůli vážné nehodě dvou osobních aut a motorkáře. Policie dopravu odklání přes Zbelítov. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se mi muselo stát v mozku, paní magistro, abych řekl to dobrý den? Čemu se smějete? Já se ptám na to, jak vznikají ta slova. I to musí odborník na češtinu přece umět.
2: Pokud budeme bavit o tom principu fungování řeči, lidské řeči, tak tam můžeme samozřejmě obecně mluvit o tom, co neurolingvisté a neuropsychologové za pomoci tedy medicínských věd vyzkoumali, a to už někdy v polovině 19. století. A sice, že na produkci řeči se podílejí dvě hlavní centra v mozku, a to je takzvané centrum mluvení, to znamená toho výkonu řeči, té produkce řeči. Tomu se říká Wernickovo centrum a je ve spánkovém laloku, nebo respektive ve spánkových lalocích. Máme je dva, v každé hemisféře jeden. A pak máme druhé základní centrum a tomu se někdy říká centrum slyšení řeči, neboli toho dešifrování, to, abychom pochopili to, co slyšíme. A to je Brockovo centrum a je v čelním laloku levé poloviny mozku.
1: Nevíte, jestli je to, že jsi jak Brok, je od toho Broka?
2: Myslím si, že ne.
1: Dobře. Paní magistro, tak pak jsou tam prostě ta nervová vlákna, nervová propojení, ono to vznikne, to je spíš pro biologii a pro psychologii, ale co se týká češtiny, tam hodně řešíme různé poruchy produkce řeči, když to řeknu tak učeně. Co se týká dětí, tak tam máme dysgrafii, dyslexii, dyskalkulii. To je porucha už při vnímání vlastně, že to dítě špatně vnímá, takže to pak špatně napíše, ne?
2: Ano, to se týká většinou té neschopnosti porozumět, ale i tvořit. Třeba dysgrafie, tam jde o sníženou schopnost tvořit text, ale psaný. Je to zařazováno mezi takzvaná malá poškození mozku, celkem jaksi léčitelná, řekněme.
1: Tak, ale tam jde o to psaní hlavně, ale co se týká projevu, bavíme se o řeči, tak napadá mě, že koktavost může být řečovou poruchou. Asi je hodně těžko léčitelné, když si vzpomenu na zelinářku Jiřinku z Ženy za pultem.
2: Tyhle ty poruchy jako koktavost nebo breptavost nebo oněmění taky se tam řadí, patří mezi neurózy řeči, takže tam nejde o fyzické poškození jako takové,
1: psychický blok,
2: ale
1: tedy
2: o psychické bloky, když to takhle zjednodušíme, ale taky se do jisté míry samozřejmě dají odstranit.
1: Tam jsou určitě různé stupně a tak dále, ale někdy to je horší, někdy to je lepší. No a pak to u dětí jsem zaslechl pojem jako mluvní negativismus, vy nám ho objasníte určitě.
2: No, jen velmi povrchně, tak co o něm vím, kdy to dítě zase pod nějakým psychickým blokem odmítá mluvit vůbec nebo v určitých situacích. A to je zase otázka pro psychology, někdy psychiatry, kteří jsou schopni toto rozpoznat a potom nějakým způsobem řešit.
1: Magistra Dagmar Magincová, která netrpí ani koktavostí, ani breptavostí. Teď jsme si to ověřili. Díky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

této pozice. Na protest proti změnám rezignovali také místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marián Dančo a člen rady Tomáš Ščuka. Obávají se oslabení nadrezortního charakteru romské agendy a posilování pohledu na Romy především optikou sociální problematiky. Za chvíli se dozvíte více.

0: Poslech nám zpříjemnil Zdeněk Lázok a posloucháte u Roma Vakeren. Pěkný večer. Lucie Fuková rezignovala na funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Své rozhodnutí zdůvodnila nesouhlasem se změnami v systému koordinace romské agendy a oslabením kompetencí této pozice. Nové nastavení podle jejího vyjádření neumožňuje vykonávat funkci v souladu s jejím smyslem.
1: Fungování vládní zmocněnkyně, protože já se rozcházím s tou vizí současné vlády a na základě toho rozhodnutí, které padlo před těmi 4 týdny, tak se upřesňovalo, jak by mohla fungovat pozice vládního zmocněnce a jak se zdá, tak ta pozice by měla být více reprezentativní a to je vlastně úplně jiné vidění toho, jak by měla ta pozice vypadat, takže jsem se rozhodla odejít.
0: Lucie Fuková byla v prosinci 2022 jmenována první vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny v historii České republiky. Své 3,5leté působení hodnotí jako období posilování participace Romů a Romek, rozvoje dialogu mezi státem a romskou občanskou společností a prohlubování spolupráce s partnery na regionální i mezinárodní úrovni. V současné chvíli se její profesní vize neslučovala s návrhem vlády.
1: V té formě fungování toho vládního zmocněnce, to,

0: že pod úřadem vlády nemůže vznikat další pracovní místa, jsem věděla, ale ta vize, že jednou bude vládní zmocněnec a bude tu fungovat úřad, je není vize za jeden rok, za dva roky. Mně se podařilo s norskými fondy domluvit předem definovaný projekt, který by právě od ledna mohl posílit tu pozici vládního zmocněnce třeba o několik pracovních míst a různých aktivit a projektů, které by právě podporovaly tu činnost romské agendy. Ve vztahu právě k různým rezortům nastavovala se tam spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství a podobně.
1: Lucie Fuková spolu se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byly vyzváni ministerstvem práce a sociálních věcí, aby předložili zprávu, která se bude týkat komunikace a koordinace. Dokument připravili a předložili ministerstvu práce a sociálních věcí.
0: Byly tam vytyčeny ty témata. Na těch tématech se tak nějak jako shodujeme, na těch tématech, které jsou důležitý k řešení. Nicméně tam byla i praktická část, která mohla definovat lépe naše fungování, ale ten dokument byl jako celek schozen ze stolu.
2: A můžete nám přiblížit, co bylo psáno v dokumentu?
0: Kompetence vládní zmocněnkyně, ministerstva práce a sociálních věcí, náměstkyně ministerstva, jakou plní roli Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, jak se často budou scházet, že bude vytvořen roční plán priorit. To opravdu se jednalo o dokument, který měl zajistit plynulou komunikaci mezi mnou, radou a ministerstvem. Odpověď byla to, že není potřeba žádný dokument k zajištění komunikačních kanálů, protože pro mě bylo důležité to, co bylo komunikováno poslední 3 týdny, aby jsme dali na stůl a měli něco v ruce, aby jsme se měli o co opřít.
1: Mezi konkrétní výsledky své práce řadí podporu komunitního vzdělávání prostřednictvím programu Pro Roma, přijetí definice anticikanismu vládou i parlamentem a rozvoj spolupráce s policií České republiky při řešení napětí v regionech. Boj proti romským předsudkům považuje za jednu z nejdůležitějších součástí své agendy. Přijetí definice anticikanismu označuje za důležitý krok k účinnějšímu rozpoznávání a řešení těchto projevů.

0: dohrála, dospívala kapela Duobend Kladno. V polské Oświęcimi se minulý týden uskutečnilo setkání projektu TRACE, zaměřeného na monitorování a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Součástí byla také prohlídka bývalého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Oświęcim-Březinka. Mezi účastníky byla Zuzana Havírová, předsedkyně a výzkumnice Romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Havírová, vy jste z organizace Romské advokačné a výzkumné středisko. Jsme v Oświęcimi v Březince 2 Auschwitz-Birkenau. Teď jsme vyšli z budovy, kde bylo vězněno 800 žen. Jak na vás toto místo působí?
2: Já se přiznám, že jsem měla dost velké obavy sem vůbec prísť, lebo tyto místa jsou velmi těžké na zpracování a být přímo tu je pre mňa veľmi ťaživé, pretože si uvedomujeme tú váhu toho, jak tí ľudia proste, jak tu s nimi bolo zachádzané, jak sa k ním chovali, v jakých podmienkach museli žiť, prežívať. A tá dehumanizácia ľudí, akože to je pre mňa to úplne že najstrašnejšie. Môj starý otec bol v pracovnom tábore počas druhej svetovej vojny a v rodine v podstate máme jednu tú vetvu preživších práve odtiaľto, z tohto koncentračného tábora, ktorý ale samozrejme už nie sú medzi nami. Ale o to je to pre mňa ťažšie, keď si predstavím, že jak ten môj starý otec musel žiť i v tom pracovnom tábore, že ja sa mu nečudujem, že keď prišiel, on o tom nechcel nikdy rozprávať. Akože on rodine nikdy nehovoril, on proste zakázal im sa vôbec vypytovať a ani sa mu nečudujem, lebo proste tí ľudia tu boli naozaj zbavení ľudskosti. Proste boli im tu vykonávané veci, ktoré ich nie, že ponižovali, ale že úplne, že ich proste robili z nich fakt, že menej ako ľudí. A s tým sa človek veľmi ťažko vyrovnáva.
1: Pani Danielová, vy už ste tady po štvrté. Byla ste i v tej časti, kde byly umístěni Romové, romské rodiny.
3: Áno, bola som tam viacejkrát a bola som tam aj dvakrát 2. augusta, kedy si pripomíname vlastne obete romského holokaustu na komemorácii.
1: Jaké to pro vás bolo poprvé, kde ste videla vlastne preživší a potomky?
3: Bolo to pre mňa veľmi osobné a je to taká citlivá téma, kedy si človek uvedomí, že to, čo robí, je vlastne veľmi dôležité. A že na históriu sa vlastne nemôžu zabudnúť.
1: 2. srpna. Tento rok vy sa zúčastníte pietního aktu. Pojedete ako za organizaci.
3: Tento rok má naša organizácia Romské advokačné a výskumné stredisko na starost zobrať ľudí zo Slovenska. Konkrétne tento rok sme dostali pokyn, že môžeme zobrať 3 ľudí a zoberieme Romov a neromov. Týmto chceme iniciovať, aby to videlo viacej ľudí a aby to videli aj neromovia. To je vlastne našim cieľom, že nie iba Romovia, ale neromovia.
1: Pani Danielová, z vaší rodiny někdo zažil koncentrační tábor v Oświęcimi?
3: V Oświęcimi nie, ale otec mojej babky vlastně byl zajatý jako partizán a byl umístěný v koncentračnom tábore v Dachau. A je to velmi osobná téma pre mě, lebo hneď jako jsem se to dozvěděla, jsem si tak povedala a vlastně začala robiť to, co robím. Jsem si tak uvedomila, že keď to můj pradědo vedel robiť v také ťažké době, proč by som to nemohla robiť ja teraz. My sa venujeme prevažne výskumnej činnosti proti romského rasizmu, porušovaniu ľudských práv. A vlastne okrem toho, že to robím ešte v organizácii v našej, tak som interná doktorantka na Fakulte sociálnych vied v Trnave a tam sa tomu venujem tiež.
0: Sme v závieru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že ste dnes byli s námi. Mangautumengebud Bacht, zhorte sa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová. Thank you.

0: Je 20 hodin. Český rozhlas. Zprávy. Meteorologové varují před víkendovými vedry. Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. V noci bude 17 až 13 stupňů. V pátek se teploty dostanou až na 35. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko čeká tropický víkend. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V pátek může být například v Plzeňském kraji až 34 stupňů, v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje až 35. V sobotu se výstraha rozšíří na celé Česko. Lidé by měli omezit námahu, dost pít a chránit se před sluncem. Nejvíc ohrožení jsou seniori, malé děti, diabetici a lidé se srdečními nemocemi. Jak horka zvládnout, poradí plzeňský záchranář Martin Štěpán.
1: Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmostí nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín.
0: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to server iRozhlas.cz, který získal jinak neveřejné usnesení vlády. Bývalý kabinet Petra Fialy z ODS schválil městu 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Současná vláda dotaci zrušila na návrh ministerstva vnitra. Rezort to zdůvodňuje stavem státního rozpočtu. Černošický úřad v roce 2019 udělil Babišovi pokutu 200 000 korun kvůli střetu zájmu. Sankci pozdější zrušil Středočeský krajský úřad. Podle starosty Černošic Filipa Kořínka z Věcí černošických, ale sdílené prostory zatěžují fungování obou institucí. Ostravští celníci letos odhalili 110 případů nelegálního prodeje naplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Daňový únik přesáhl víc než 1 000 000 korun. Nejčastěji kontroly odhalily nelegální výrobky v maloobchodních prodejnách a večerkách.
2: Při jedné z největších letošních razií zajistili celníci přes 23 000 náplní do elektronických cigaret. Celníci upozorňují, že takové výrobky představují pro spotřebitele riziko, protože nemají garantovaný původ ani složení. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Americké motorky Indian brázdí ode dneška jihočeské silnice. Do Lipna nad Vltavou se sjíždějí účastníci festivalu Indian Raiders Fest. Potrvá do soboty a nabídne přehlídku strojů, spanilé jízdy i koncerty, říká Vojen Smíšek z pořadatelského týmu.
3: Indian Raiders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival. Sport.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s jeho Africkou republikou 1-1. V Atlantě už běží závěr utkání. Češi vedli od 6. minuty po gólu Michala Sadílka. Jihoafrická republika ale v 83. minutě vyrovnala. Prosadil se Teboho Mekoana. Pro český tým je zápas důležitý. Po úvodní porážce s Jižní Koreou potřebuje bodovat, aby se udržel šanci na postup ze skupiny. Počasí. Pátek bude slunečný a tropický a nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je hustý provoz od sjezdu na Velké Popovice mezi 18. a 23. kilometrem. U omezení u Šmejkalky se tvoří nesouvislá kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už si poslechněte reprízu pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
6: Ahoj, dobrý den přeji.
4: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátí vší z New Yorku. Už to bylo podruhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, ale o to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP, máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný, jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program, takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm, takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne, no.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: máme
0: naplní.
1: To ještě tak na rok, takže na rok, takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano, ano, ano.
0: Je to
1: ano.
0: Tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids, tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že?
0: Zpomali vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významný, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Ano, ano, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl.
0: To
1: když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá přesně. To, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Son a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat, přijde pán, řekne stop, a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. Hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdem. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuji o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ne že načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš no, zhruba to už tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno starý, spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, tak i v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom, v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště. A,
1: s věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zpívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula si s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy si úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíři žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchou, no a tak dále.
0: Takže se ti to vrací.
1: No, vrací se ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo. A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh té choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

jestli vůbec někdy byl. Pohleď, jaký zločin způsobil.

0: V Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, si ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše, takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší, to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál od roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici. No co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný skvosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po... tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty jsi, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Mm-hmm. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, kteří prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako to je něco zvláštního. Tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále. Všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje, a ty jsi to nechtěl slyšet, ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli, a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil, a normálně boom, a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsem se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice, a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského, a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama. Takže na to se strašně těším, a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na zámcích, na hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně. Takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Já mám velkou

0: radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty. Takže, milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
1: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva měsíce prázdnin. Budeš nějaké mít, budeš mít nějaké volno?
0: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod Holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volno. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frajerky, ta moje frajerka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská nátura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
1: Teda takové obnažení, jsem ani nečekala na závěr.
0: Já jsem úplný jako, že kliděs, pokud mě někdo naštve.
1: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
0: Určitě ne, tak to je, samozřejmě, my jsme na tom úplně jinak.
1: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
0: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.

A tak ví, dík novinám, co by řekl mi Houston, Houston.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: Králově dvoře na Berounsku střílel muž po policistech. Češi remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuhle chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Horské hotely a penziony v Jizerských horách a Krkonoších mají na letní prázdniny stále volné pokoje. Zhruba polovina termínů není obsazená. Podle zjištění Českého rozhlasu turisté s rezervací čekají do poslední chvíle. I délka pobytů se v posledních letech zkracuje.
5: Teď ten trend je, že ty lidi vlastně si rezervují de facto na poslední chvíli a na kratší pobyty.
6: Říká David Jiráček z prezidentské chaty nad Bedřichovem. Nejčastěji do Jizerských hor jezdí Češi na prodloužené víkendy. Přibylo i přespání na jednu noc. S rezervací pobytů turisté čekají do poslední chvíle, říká majitel harochovského penzionu Krakonoš Daniel Beneš.
7: Určitě takhle, jako bych vlastně půlce června vlastně, strávním se začal k tým prázdním, že by toho bylo takhle málo, to si snad ještě asi nepamatuju.
6: Penzion je na léto zaplněný jen zhruba z pětiny. Ostatní oslovená zařízení mají k dispozici asi polovinu pokojů. Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
4: Brno připravuje rekonstrukci 7 ulic v centru. Opravy se týkají vodovodů, kanalizace i silnic, například v Jezuitské, Kozí a Rooseveltově ulici. Město teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci.
8: První etapu chce Brno zahájit v příštím roce v Jezuitské ulici. Na tamním vodovodu z 19. století město eviduje časté havárie, které často zasáhnou i sklepy okolních domů. Část kanalizací dělníci opraví pomocí štoly, kterou pod ulicemi prorazí. Ulice potom opraví podle studie z kanceláře architekta města Brna. Kromě oprav chodníků v ulicích vzniknou i nová stromořadí. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči, včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti o ní přidává lékař Gabriel Dvořdorák.
9: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
2: Sport.
4: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gól Čechů vstřelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku.
2: Počasí.
4: Pátek bude slunečný a tropický, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě na 28 až 31 stupňů. Na horách se ojedinělé můžou objevit přeháňky nebo bouřky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D1 ve směru na Ostravu leží u 257. kilometru zbytky pneumatiky v obou pruzích. Na místo jede policie, na D35 je ve směru na Olomouc zavřený nájezd u exitu 281 kvůli požáru vozidla. A na D1 směrem na Prahu je mezi 108. a 107. kilometrem porouchané auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Pavel Bobeka vyznání krásné Amandě. S ním se díky textu Víta Hrubína dlouhá léta toulá éterem. Jedna z nejpovedenějších country balad Baba McDilla, kterou premiérově uvedl na desky Texas and Don Williams v roce 73, ale až na samotný vrchol hitparády vyvedl o rok později Waylon Jennings.

Honky Tonk Heroes, titulní skladba 19. alba Waylona Jenningse z roku 73, tak jak ji o 3 roky později naspíval Olda Nussberger se skupinou VO, kterou v roce 75 založili v Praze studenti konzervatoře v čele s Jiřím Hoškem, Markem Ebenem a banjistou Ivanem Preisslerem. O rok později si odvezli z Ústí nad Labem Portu a nahráli hitparádovku Johnnyho Rodrigueze Pass Me By jako přiznání jen já vím, co zbylo z mých snů.

Všechno zlato Kalifornie leží v bankách pod jiným jménem. Veleúspěšná lamentace Texasa na Larryho Gatlina, která jej v roce 79 držela dva týdny na vrcholu hitparády. Tu v té době pečlivě sledoval i Karel Gott a ještě v době její slávy ji nabídl s textem Zdeňka Rytíře Dlouhý proud mě stále láká.

Eduard Žovinec kytara, Ivan Lamser baskytara, Karel Brožek bicí, Eva Trnková mandolína a v jejich čele solový kytarista Radim Zelina, tedy brněnská parta Radimec and Old Horses, která letos oslavuje 9. narozeniny a Cowboy z jejího 2. alba. To první vyšlo už v roce 2014 a právě odtud je Radimovo přiznání To jsem já.

Je z dob, kdy za městem bydlíval drak a po cestách chodil čert. Čerti měli svoje povinnosti a lidé se jich proto báli. Jednou se zatoulal jeden čert až do vzdálených hor, kde potkal mladíka, co hrál ohnivě na housle.

čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

legendární plavci se solovými houslemi i zpěvem Jirky Weisera a dokonale vystižený louisianský příběh Jirka a čert. O pět let dříve, tedy v roce 79, jej proměnil v platinový single nezapomenutelný velikán jižanského roku Charlie Daniels.

Majitel Porty z roku 1980 Budějické zřídlo, které v roce 79 založil jako pokračování úspěšných bobrů mimořádně činorodý Karel Tampír se svou ženou Jitkou, Honzou Bicanem a benžistou Romanem Procházkou. Jejich společná postel byla z živého záznamu z Porty 84. A ještě jednou vás vrátím ke skupině Vio, která, jak už jsem říkal, vznikla v roce 1975 a po třech letech se přejmenovala na Nevio. Ale ještě předtím stihl Olda Nussberger proměnit Haggardovu Here in Frisco na Sníh ve vlasech.

brněnská parta Radimec and All Horses a jeho boty. O 5 let mladší než její velikánské odhodlání rozkážeme svým snům.

Micky Rivola z gramofonové skládačky Trampských elit, mimořádně vytrvalá poslední píseň z roku 1991. Na úplný závěr našeho dnešního toulání světem country, folku a trampské písně vám ještě připomene člen nešvilské dvorany slávy Eddie Arnold, tak jak i o 43 let dříve zpíval celých 9 týdnů na vrcholu hitparády. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Speciální aplikace usnadňuje pacientům kontakt se Strakonickou nemocnicí a v pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stát od příštího roku sníží podporu na dostupné nájemního bydlení. Nový program představila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Dotace mají nově pokrýt nejvýš 30% nákladů. Celková podpora může dosáhnout 85% ceny. Peníze mají přednostně získat žadatelé, kteří dřív neuspěli. Nová aplikace Strakonické nemocnice s názvem mZdraví usnadňuje lidem poradenství s lékaři i jednotlivými odděleními. Pacienti díky ní můžou žádat o vybrané zdravotní záznamy, laboratorní výsledky, přehled předepsaných léků nebo jejich dávkování. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.
2: Součástí aplikace je také notifikace, která pacienta upozorní na důležité informace přímo v telefonu. Cílem aplikace není nahradit osobní kontakt s lékařem, ale umožnit zájemcům rychleji a pohodlněji řešit situace nevyžadující návštěvu nemocnice.
1: Ostrava zahájila řízení o povolení demolice haly Tatran v centru města. Stavba má ustoupit rozšíření silnice na Frýdek Místek a nové protihlukové galerii. Fanoušci architektury ale varují před ztrátou cenné budovy s unikátní střechou. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru Stavby by ale silnici bylo možné rozšířit i při zachování haly Tatran.
3: Obecně je složité zasahovat do velkých, již v legislativním procesu běžících staveb. Jsou však možnosti, například v rámci změny stavby před dokončením, provést úpravy projektu tak, aby hala s galerií byla propojena. Musí zde však být někdo, kdo to vše skoordinuje. Otázkou pak také je, zda nelze unikátní zastřešení aspoň demontovat a uskladnit.
1: Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu, vysvětluje mluvčí pořadatele Hana Týce.
4: Strom bude zdobit staroměstské náměstí po celou dobu adventu. Tipy na urostlý jehličnán mohou zájemci posílat na e-mail info@tajko.cz a to až do 15. září.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali premiérový bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl zklamaný.
5: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný, cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytrácelo. Musíme si teď říct z očí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance, takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
1: Pátek bude slunečný a tropický, 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě 28 až 31. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D55 ve směru na Zlín stojí na 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s návěsem, je v odstavném pruhu a čeká na odtah, na místo míří policie. V Karviné je nehoda v Ostravské ulici, havarovalo tam auto a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda je se zraněním. A na dálnici D1 ve směru na Brno je mezi 257. a 256. kilometrem nebezpečná překážka. Tak šťastnou cestu a nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou a právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal, smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva, hlaďonky, bílonky a takový kruci lunti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hlaďonky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl jsi to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval, ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil, ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli, rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčeji nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme božku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chvíličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberti. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako axamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí? Alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peříderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, pjosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluze, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že jí očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujone, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleché nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděli. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe mají dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paži jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čáslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila a zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuálním jistě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonicích, abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského rádiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: jež znáš a té pravé srdce dáš.
1: Věř, že jedno je, když ta

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát, třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak bych byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomným nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju, teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu.
1: Zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceové, to jsem já. Má poklon, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo sebe nedává, je Archie Rice.
4: Je přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou roli je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000, milion dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Oh, Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám, přijď. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde, Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubež spustil generál marš. To je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám mu, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to již, říká Puškin. Tak. Ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, nemá sporty, či mlináře a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitel pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
4: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
3: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
4: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
3: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev. A tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
4: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
5: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie. Protože ten, kdo má za ušima, se nemusí už ptát. Pustíme z klece tygra, zepání jo.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Karel Heger a děti. No, to je velké téma. Karel Heger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak růmcaj se takové to růmcajsí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
7: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
8: To je nástroj, divil se kontrabas. Kde má struny? Nebo klapky?
7: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
8: A jak se jmenuje?
7: Ptal se pozoun. Tran zí Stor, řekl tajemně fagot.
8: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
7: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
8: Ten hraje jako já. Vydechla harfa, jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
7: Začal znovu
8: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
9: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
8: Co to říká?
7: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas.
8: A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Pip, pip, pip. To bych uměl taky.
7: Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
8: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
7: No, že jo. Potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
8: Tak to přece jen bude umělec,
7: minila kytara.
8: No ne, no tomu to jde, no výborně je přijat.
7: zvolal kontrabas. A teď mu řekni Fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
10: A teď.
11: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
7: Co to tam křičí?
10: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje Fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prý hrajeme bez vervy.
7: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
11: Boši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
7: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty s nám sem Fagote přivedl pěkného šťourala.
10: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
11: Dobrý den, přátelé, jste všichni připraveni.

0: Zahučel kontrabas. Já, že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten, no, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom mi napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí, no zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. Kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky. No s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva? Musíme vyrobit.

ten nejkrásnější lampion na světě, lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce, smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí pojednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Všetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byly co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěli pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný čtvrteční večer, respektive už skoro noc, vám přejeme teď krátce po 23. hodině, kdy začíná další vydání Noční linky Českého rozhlasu. Ať už jste doma, na chalupě, na cestách nebo třeba v práci, budeme rádi, když nás necháte dělat vám společnost i během následujících dvou hodin. Dnešní povídání možná v mnohých z vás probudí vzpomínky na časy, kdy jsme netrpělivě vyhlíželi pošťáka a s radostí otevírali schránku. Budeme si totiž povídat o dopis, o pohlednicích a vůbec o psané korespondenci. A tak se rovnou ptám, psali jste si dopisy s někým pravidelně? Posílali jste pohled z každého výletu nebo dovolené a schováváte si dodnes psaní od prvních lásek, z vojny, z táboru nebo ze škol v přírodě? A kdo vám napsal dopis, na který nikdy nezapomenete? No a zároveň se můžu zeptat, jak to vnímáte dnes? Nahradili ručně psané řádky e-maily a zprávy z mobilních telefonů nebo si s někým stále píšete, tak říkajíc po staru. Zazpomínáme i na sbírání známek, pohlednice z různých koutů světa i na chvíle, kdy jsme čekali na odpověď, která ne a ne přijít. No možná zjistíme, že i v dnešní uspěchané době má takový obyčejný dopis stále své kouzlo. Do našeho nočního povídání se můžete zapojit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím internetových stránek rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zajímavá setkání s dopisy, které vám život přinesl. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

tom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Noční linka Českého rozhlasu, tohle byl Jaromír Nohavica a ve vysílání už vítám paní ano. Ivetu, která telefonuje z Hradíkova, jste říkala, u Olomouce.
2: Ano, Olomouc, Hradíkov, ano.
1: Na samotě u lesa.
2: Vy mě jste i znají, že volám do té noční linky.
1: Tak, paní Iveto, vy jste začala to povídání nějaké k těm dopisům, že ve 12 letech
2: ano, ano,
1: a já jsem
2: ano.
1: to zastavil, abyste nám to řekla.
2: Mně bylo 12 let, mně bylo 12 akorát. A my jsme s rodiči jezdili na dovolenou Štenberg, jo, do toho Štenberka tam, na ty chatky, na dovolenou. A já jsem se tam seznámila s jedním klukem.
1: Ano.
2: Mě bylo 12, mu bylo 18. A my jsme si začali psát, jo. On žil v Německu, NDR, to nebyl Západ, on byl NDR. A my jsme si začali psát a oni měli ve Štenberku tam rodinu a já jsem si s ním začala psát, s tím chlapcem, a já jsem každý týden čekala na jeho dopis, jo. On mě psal, já jsem mu psala, tenkrát nebyly mobily, nic.
1: No jasně.
2: Takže my jsme si psali, no, a já jsem na ten dopis čekala. Strašně jsem na to čekala.
1: Takže to byly,
2: jo,
1: takové
2: to
1: zamilované dopisy to byly.
2: Úplně, jo, no. Já jsem byla mladý děvče.
1: No ve 12 letech, to jste byla hodně mladá s 18-letým klukem. O čem jste si tak psali?
2: No. Že jsme si psali, jak se máš, mám tě ráda, jo, jak se ti daří. A takový, jo, já jsem uměla německy, anglicky.
1: Jo, takže jste ještě trénovala jazyk na tom.
2: Já jsem mluvila, já jsem chodila do němčiny, angličtiny, jsem uměla anglicky, německy, rusky, jo, a naši neuměli nic říct, nic. A my jsme se tenkrát aj stykali s těmi rodiči, když tam každý rok přijeli do toho Štenberka. To byl Dolní Žleb, jo. Teď jsem si vzpomněla. Dolní Žleb.
1: Ano.
2: Do Dolního Žlebu, jo. Tak oni tam měli rodinu, ti jeho rodiče, toho chlapce. On se jmenoval George. George. Oni mu říkali Georgi, jo. George.
1: Ano.
2: A oni mu říkali George. A oni tam jezdili za tou rodinou.
1: Takže jste se občas i viděli?
2: Každý rok. A moje rodiče, ano, každý rok. My jsme jezdili s rodiči do toho Dolního Žlebu na dovolenou. Tam byly takové chatky.
1: Ano, ano.
2: To byla perfektní dovolená, jo. Tam bylo jezero. Tam dál,
1: jo,
2: my jsme se tam koupali.
1: Takže vzpomínky na mládí, na dětské lásky. Paní Iveto, řekněte mi, jestli pak máte dopis od George schovaný nějaký?
2: Víte, že nemám.
1: No.
2: A lituju toho do dneška, nevím. Já jsem to nějak ztratila, povyhazovala. Já nevím prostě. Já jsem toho člověka milovala a jsem teďka vzpomínala na něho, že on byl potom chirurg, on vystudoval, jo, lékařství, doktor. A já jsem na to vzpomínala, že to mohl být můj manžel.
1: A když jste si přestali psát?
2: Přestali jsme si pak psát, co on mě pak napsal. On za mnou jezdil na motorce, jo.
1: Ano.
2: On měl perfektní motorku, jo. A on za mnou jezdil do Olomouce na motorce z toho Německa. On byl Hamburg, Barleben tam bydlel.
1: No, takže to byla oboustranná láska.
2: Jo, my jsme se milovali. A já jsem měla 18 let tenkrát, jsem za ním jela v 18 letech do toho Německa, maminka říkala, Ježišmarja, co blázníš, já říkám, ne, mami, já tam musím jet. Já jsem za ním jela v 18 letech do toho Barlébenu, Hamburg Barlében to bylo, jo, na mých 18 letech jsme to tam spolu oslavili, on za mnou jezdil do Olomouce na té motorce, on měl perfektní motorku.
1: A pak to skončilo, bol. Ale.
2: A potom mě napsal, ano, a já jsem to strašně to oplakala, on mě napsal, že si našel holku.
1: Je.
2: Prostě si tam našel holku v tom Německu.
1: Takže to takhle prostě skončilo.
2: No, ta láska na dálku pro něho nebyla. A napsal mě, promiň, já jsem si našel děvče. A já jsem plakala hrozně.
1: No jo, tak už to bývá v tom životě.
2: Já jsem ho milovala, toho
1: rozumím,
2: kluka.
1: Rozumím.
2: George.
1: Ale zůstaly vám hezké vzpomínky.
2: Jiří. Já na něho do dneška vzpomínám. Uh-huh. A on už dneska může mít 70 let.
1: No jo, tak.
2: 70 let.
1: Uvidíme.
2: A
1: tak
2: tenkrát mu bylo takových 18.
1: 18, ano. Tak jo, tak já vám moc, paní Iveto, děkuju za to krásné vyprávění o lásce, o dopisech.
2: No,
1: zdravíme George, třeba to k němu. Rozumím tomu.
2: George.
1: Rozumím tomu.
2: Můj George. Tak já jsem ho milovala.
1: Rozumím.
2: Já jsem ho prostě milovala.
1: Tak zdravíme George a třeba to uslyší.
2: Já to milovala.
1: Třeba se to k němu nějakým způsobem donese.
2: Dneska je to starý chlap.
1: Ale to nevadí přece, ty vzpomínky zůstávají a můžete s úsměvem.
2: Takže milovala, hrozně moc.
1: Tak se mějte hezky. Jo? Moc vám děkuji za zavolání. Ať se daří.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Dobrou noc, zdravím vám všechny
1: taky.
2: Lidičky.
1: Ano, ano.
2: Ano, ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ke štěstí Karel Gott, Darinka Rolincová a pokračuje noční linka, pokračuje telefonátem a povídáním s paní Eliškou, která volá také z Olomouce. Předchozí posluchačka Iveta byla nedaleko Olomouce, paní Eliška je přímo v Olomouci. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně a zdravím všechny posluchače a chtěla bych se zmínit o korespondenci, kterou jsem opravdu provozovala. Měla jsem přítele, který bydlel v Plzni. A my jsme totiž měli trošku, on byl o 7 roku ode mě mladší. A měli jsme stejné osud. Mu ve válce zabili při náletě tatínka. A mě v Brně, já jsem pocházím z Brna, zase při náletě zemřela moje maminka a moji sourozenci a my jsme si měli právě o čem povídat. Takže jsme se seznámili, když už mě bylo 37 a on byl o 7 roku, takže on byl ještě mladý. A my jsme se seznámili v Lázních. No a tak jsme si začali dopisovat. Byl to vynikající přítel, že když jsem potřebovala nějakou radu, tak stačilo napsat.
0: Ano.
1: Okamžitě přišel dopis nebo telefonát mě do zaměstnání. No a tak jsme si dopisovali 25 let.
0: Pane jo.
1: 25 roku jsme si dopisovali, až těžce onemocněl a dostal rakovinu prostaty. Takže byl trošku tvrdší, já jsem mu vyčítala, že s tím nechce jít na operaci. Mm. On mě říkal, že ne. A pro mě byla teda hrůza, když jsem zjistila, že teda zemřel. Mm. Bylo to pro mě trošku těžké, ale mám tady těch dopisů 150.
0: No, tak to je ale pěkné číslo.
1: A může to přečíst každý, není v tom nějaký zamilování nebo prostě přátelství tak, jak má být. No takže jsem byla ráda kolikrát, že jsem šla z práce a už jsem čekala, jestli mám ve schránce dopis.
0: Ano.
1: A už jsem měla trošku větší děti a vždycky dcera mě mávala z okna. Mami, přišel ti dopis.
0: Je tam dopis, jasně, jasně. No,
1: takže jsem si to tak střádala a bojím se to číst.
0: No to jsem se chtěl zeptat.
1: Mám je tady všechny uschovaný.
0: Takže nepročítáte.
1: Ale bojím se to číst, že mě to citově rozpoloží.
0: Jo, takhle, že vás to třeba dojme, nebo nějak, že vám bude smutno z toho.
1: Přesně.
0: Mm-hmm.
1: Takže mám je uschovaný a poručila jsem mojim dětem, až jednou zemřu, že si přeju, aby ten balík těch dopisů mě dali do rakve.
0: Mm-hmm.
1: Že to prostě je to moje takové, že skutečně jsem si toho člověka vážila.
0: Mm-hmm.
1: A postrádala jsem, protože jsem byla už sama rozvedená.
0: Mm.
1: A potřebovala jsem trošičku poradit. Ale bylo to opravdu. Já jsem řekla, on by se hodil ke mně jako bratr. Tak jsme byli přátelé.
0: Ano, ano, přátelé takže přes dopisy, rozumím tomu. No a řekněte mi, v dnešní době ještě si píšete s někým klasické dopisy, nebo už to řešíte moderními způsoby, nebo jak to je dneska?
1: No teď už ne, teď už jsem vůbec, já to ani, já totiž nemám ráda ani mobily.
0: Jo takhle, takže ani
1: já
0: telefonování.
1: Já mám pevnou linku.
0: Mhm.
1: A jsou pořád na pevné lince a já už ani ty mobily nemám ráda, takže já jdu někde, já jsou pořád někde na výletě,
0: ano.
1: Tak jdu bez telefonu a dětka mi to vyčítají, mami, kdyby se ti něco stalo,
0: mají
1: tak
0: strach.
1: Nemáš
0: no.
1: Telefony, musíš mít u sebe a já ho nechci, ten mobil.
0: Máte to ráda po staru. Hmm.
1: Já po staru, prostě. No. A taky se mě stalo, že jsem měla třeba úraz a šla jsem do nemocnice a děcka o tom nevěděli.
0: Mm-hmm.
1: Protože jsem neměla ten mobil u sebe.
0: No, vidíte to, jak by se hodil.
1: Takže,
0: helejte, ale Eliško, ještě vy jste mi, pardon.
1: Já si říkám, že jsou starodávný.
0: Starodávný člověk. Vy jste mi říkala, že hodně člověk. Jezdíte na výlety, že hodně chodíte, že jste pořád taková aktivní.
1: Každý den jsou někde.
0: Aha, posíláte někde pohledy?
1: No, já vždycky teda na Velikonoce posílám.
0: Jo, takhle, dětem, přáníčka.
1: Takže já nikomu volomoci nemám ze svých dětí, tak já jim posílám o Velikonocích, o Vánocích, tak to jo.
0: Tak. Tak jo.
1: A já nejezdím moc daleko. To já takových 5-6 kilometrů.
0: No to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Hlavně, ale že nesedíte doma pořád jenom.
1: Ne, nedokážu to.
0: To je dobře.
1: Já jsem se dneska vrátila, vyjela jsem ráno, no. Vrátila jsem se na oběd a pokračovala jsem až do 5 hodin.
0: Jo, zase jiným směrem potom po obědě. Perfektní.
1: Ale já si potom, když jsu doma, tak si uvařím, abych to měla pohotový, takže já tu ráda venku mezi lidma.
0: Jasně.
1: Já nedokážu být sama.
0: Tak jo, tak o těch výletech si třeba můžeme povídat zase někdy příště.
1: A no určitě.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste zavolala do noční
1: já
0: linky.
1: Taky.
0: Ať se vám daří, pozdravujte
1: vám
0: v Olomouci.
1: Ano, děkuju.
0: Naschledanou.
1: Děkuju, a vy taky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: závidí.
1: Ještě bych potřeboval chvilku, aby Naďa Urbánková záviděla, abych si mohl popovídat s paní Dášou, která už čeká na telefonu, ale Naďa dospívala, tak pojďme na to. Dobrý den.
2: Krásný, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tedy vlastně, já mám pořád den, tak dobrý večer, aby jsme byli přesní. Dáša momentálně na cestách a vy jste říkala, že také pro nás máte nějaké zajímavé povídání, které se týká dopisování.
2: Ano, ano, já teda nejsem tak to vrala, jako byly předchozí účastnice tohle vysílání, teprve 2.40, takže, ale taky jsem zažila krásný takový to dopisování z táboru a přesně takový ty prífrojndy, což bylo jako milý, ale ačkoliv se to nezdá v dnešní době běžné, tak já si třeba znova píšu, neb muže, kterého miluju, tak mi zabásli a vlastně jediný kontakt, který máme poslední rok, jsou ty dopisy. Jo, samozřejmě vidíme se v rámci nějaké návštěvy jednou za měsíc, ale znova jsem se přistihla při tom, že opravdu každý den dychtivě běžím do té schránky a doufám, že se tentokrát Česká pošta vytáhla a ten dopis mi doručí. Jako. Takže jsem zase zpátky v té fázi toho dychtění a těšení se na ten dopis a je to jak, jsem chtěla říct za mladá, ale já se pořád cítím teda nesmírně mladá a tak, ale je to vlastně okouzlující a musím se přiznat, že vlastně mám ráda i klasický přání k Vánocu. A vlastně mě obtěžuje, jak mi telefon v době svátků zahltí desítky hromadných zpráv. Od lidí, který za celý rok se neozvou. A říkám, a to, přesně podle toho poznáte, že to je ta hromadná zpráva. Jednak to není vůbec personalizovaný, žádný oslovení jménem. Takže ano, takže já jsem na tom podobně jako kočky, co volali přede mnou a mám radši osobní kontakt a příroda je taky skvělá a myslím si, že je to škoda, že dneska ty mobily sebraly lidem možnost se opravdu potkávat a opravdu prožívat a opravdu se setkávat jako přítomný, protože vlastně teď se mi stalo, setkala jsem se po nějaké době s přáteli, se kterýma jsme chodili cvičit a my jsme seděli v té restauraci a bylo nás tam 7,
1: ano.
2: Já a 6 kluků ve věku třeba 17 až 28 a já jsem byla jediná, kdo neměl telefon v ruce. A vlastně oni celou tu dobu místo nějakého hovoru mezi náma strávili koukáním do mobilu. Takže si myslím, že zlatý dopisy.
1: To by mělo být zakázané, tak když sedíte, že v nějaké společnosti.
2: Já říkám, hele, kuty, já vím, že bych vám mohla dělat mámu, ale uvědomujete si, jak je tohle neslušný k těm ostatním lidem, kteří jsou s váma u toho stolu a vlastně přišli proto, aby s váma konverzovali. Já říkám, já jsem se nepřišla najíst, já jsem s váma přišla strávit čas. A vy vlastně se ke mně chováte teď neúctivě. A vidím to všude. Vidím to na dětském hřišti, vidím to v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, když jsem jediný člověk, který tam čte knížku. A říkám si, tyjo, kam se to podělo? A potom přesně se mladí lidi ptají chatu GPT, jak oslovit holku, jak oslovit kluka, nebo jak se chovat v takový a takový situaci. A vlastně se připravují o strašně moc krásných okamžiků toho seznamování, toho vlastně přátelského kontaktu, kdy jenom třeba jdete, podíváte se někomu do očí, potkáte se očima, usmějete se na sebe a vlastně si vzájemně zpříjemníte den, aniž byste cokoliv říkali nebo dál tu interakci rozvíjeli a tohle je něco třeba, co mě nesmírně baví. A proto jsem vlastně i ráda, že jsem se dovolala, byla jsem tohle s váma rozdíl.
1: Ale je to tak.
2: A vlastně se mi krásně ukrojili ten čas na té cestě.
1: Máte naprostou pravdu, kdo kouká do mobilu, ošizuje se o ten reálný svět a může mu uniknout spousta krásných věcí. S tím s vámi souhlasím. Ty vánoční hromadné SMSky, asi bych to neměl říkat nahlas do vysílání, ale také nemám úplně rád ty veršované, co přijdou od 20 lidí, stejná zpráva. No, to prostě není úplně ono. Ale já bych se ještě vrátil k vám a k vašemu příteli. To znamená, že vy se vidíte jednou měsíčně, jo?
2: Ano,
1: a jinak veškerý ten kontakt závisí na těch dopisech, na té korespondenci, no tak to musí být úplně hodně intenzivní psaní. Já nechci vědět, co si píšete, ty detaily úplně ne, ale vy to vlastně všechno musíte dát tomu papíru.
2: Ano, je to tak. Máme teda možnost, nebo takhle, správně by měla být možnost, že by mohl telefonovat 20 minut denně, ale bohužel samozřejmě zaměstnanců vězeňské služby je málo, vězňů asi hodně, takže není bohužel možné, abychom se slyšeli každý den, ale i těch 20 minut se vám pak zdá tak nesmírně vzácný. A musím se přiznat, že ze začátku opravdu ty moje dopisy měly 10 stránek třeba. Jo, já říkám, ale jestli to fakt někdo čte, tak je mi ho skoro líto, protože jako samozřejmě je to zamilovaný, je to hezký, spoustu vděčnosti, jo, do toho samozřejmě, protože mám 3 děti, 2 puberťáky, 13, 11 a do toho 2letáčka, který je totální torpédo. Tak vlastně samozřejmě potřebuju pozdílet, že jo, co ty děti, jak jestli zlobí, nezlobí, samozřejmě tatínkovi nepíšeme, že i když zlobí, protože mu nepředěláváme starosti, ale i pořád je co, ano, jako opravdu, já kdybych každý den večer, kdybych na to měla sílu každý den, tak každý den večer mám co přát. Jo, ale je pravda, že jsou dny a nebo týdny, kdy jsou ty dopisy stručnější. Ale pravda je, že někdy je to taková forma terapie, kdy tomu papíru dáte všechno. Jo, ten, tu vlastně touhu, to těšení, ale zjistila jsem, že mi nesmírně pomáhá. A samozřejmě, že bych tam mohla do každého dopisu psát, strašně mi chybíš. Jo, hrozně je mi smutno, ale zjistila jsem, že mě samotný je líp, když napíšu těším se. Těším se na to, co bude. A ano, teď ještě máme prostě pár třeba týdnů, možná měsíců před sebou toho odloučení. Ale to nemění absolutně nic na tom, že pak máme zbytek života.
1: Lepší se dívat dopředu spolu. Prostě.
2: Ano, jo, stavíme to spolu v lásce, v harmonii a v obrovské vděčnosti. Protože znám příliš mnoho párů, příliš mnoho lidí, kteří spolu žijou, nebo respektive žijí vedle sebe. Ale nejsou, vlastně nevyužijou ten potenciál toho času.
1: Ano.
2: Jo, protože znám ženy, které si stěžují na svý muže a spoustu mužů, kteří si stěžují na své ženy.
1: A tak vy jste vlastně díky té situaci pochopila, že čas je vzácný.
2: Ano, přesně tak. A hlavně, že některé věci, některé situace, bych stoprocentně vím, že je budu řešit jinak, víc v klidu a paradoxně musím říct, že tohle odloučení náš vztah velmi posílilo a opravdu si vážíme jeden druhýho obrovský moc, protože přesto, že můj muž teďka jako zavřený, tak přesto je mi obrovskou oporou a vlastně tolik krásných slov, který já teda obdržím v těch dopisech, který si čtu kolikrát opakovaně. Tak, vlastně vždycky, jo, takže je to tak, protože to je taková moje ukolíbavka před spaním. Tak to jsou slova, které si myslím, že by každá žena si přála od svého muže slyšet. Že si ji váží, že si váží toho, co pro něj dělá, toho, jak se stará o jejich děti, o rodinu a to, že vlastně pořád v radosti. Snažím se i tak, navzdory situaci, žít v radosti
1: a že se těšíte.
2: Dělat radostním ten svět prostě kolem sebe, protože ano, někdy jsou ty dny těžký a někdy jsou zašoupu nohama, ale prostě jsem šťastná, že žiju.
1: Perfektně.
2: Jo, třeba teďka jsem stála, já to vám ještě řeknu, protože to si myslím, že je něco, nad čím by se lidi asi měli zamyslet.
1: Ano.
2: A staly se mi ty dvě situace a jedna byla, že jsme stáli v koloně, protože tam byla obrovská nehoda. A lidi v té koloně strašně nadávali, že tam musí čekat a tohle. A já jsem si říkám, ano, my tady teď čekáme, ale čekáme tu ve zdraví. A mohli bychom být tamhle, jo, mezi těma tělama, co tam vytahují ty hasiči z těch aut. A to si myslím, že je něco, co by si lidi měli uvědomit.
1: To je přístup.
2: Že prostě, že ano, jako, jo, opravdu ten náš život je strašně vzácný.
1: Je to tak.
2: A teď jsem mluvila se svojí kamarádkou, která je úžasná žena, ale bohužel umírá. Jo, ten stav je nezvratný a ona mi řekla nesmírně silnou věc. Ona mi řekla, Dáši, já už se na nikoho nezlobím, protože na to nemám sílu, ale hlavně na to nemám čas.
1: Tak, a tím bych
2: to uzavřel. Někoho, jak se rozčiluje v obchoďáku, protože nemají něco v akci, tak si říká,
1: jak je to
2: Bože,
1: zbytečný.
2: Ano, to je tak zbytečné, jo, prostě lidi mějte Mějte radost ze života, protože vaše radost nezávisí na tom, jestli to zboží ve slevě bude, nebo jestli prostě pojedete celou cestu a budete mít zelenou, ale ta radost je o tom, jak vnímáte ten svět kolem sebe, že si řeknete, to je tak skvělý, že prostě dneska se mi hezky dejchá, nebo dneska se mi dobře chodí a ty brďo, jako tyjo, když potkám nějakého vrstevníka, tak vypadám o 20 let mladší, jo, nebo a nakonec si řeknete, tyjo, můžete se dostat do fáze, že si řeknete, sakryš to, já jsem tak šťastná nebo šťastný, že žiju, že si můžu užívat svoje děti, svoje vnoučata, navzdory tomu, že samozřejmě, když byli pubertáci, tak vás štvali, ale jo, už se posunuli a všechno se posouvá. My všichni se měníme každý jediný den, protože já taky nejsem člověk, kterým jsem byla včera. A proto není třeba někomu vyčítat něco, co provedl před dnem, týdnem, před rokem, před 10 lety.
1: Zkrátka, buďme na sebe hodní, buďme šťastní.
2: Ano,
1: už jsme utekli od těch dopisů někam úplně hrozně moc daleko, ale to nevadí. Tak Dášo, nic se neděje. Já vám moc děkuju za úžasné, no chtěl jsem říct povídání, spíš jsem jenom poslouchal, jak to máte v životě hezky nastavené. Ať se vám daří a přeju šťastnou cestu domů, abyste v pořádku dorazila.
2: Děkuju Mějte vám se. Za opravdu příjemnění téhle cesty. Přeju vám krásný zbytek tohoto
1: Díky.
2: Vysílání a vlastně krásný zbytek vůbec léta.
1: No počkejte, zbytek, ještě to začíná.
2: Ano, jo.
1: Tak díky.
2: Ty tropy, tak nestěžujme si, že je vedro, užijme si, že je krásně.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23:40, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ta telefonní linka, ta je opět obsazená. Tentokrát tam čeká paní Elena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy jste říkala, že máte sice nějakou krátkou, ale možná přímo napínavou příhodu, která se týká dopisu, tak já jsem zvědavý, co to bude?
1: Taková vzpomínka. Když mi bylo 15, tak jsem byla na Slovensku, v Bardejově, a vždycky pátek nás propouštěli domů. A ještě s kamarádkou, kdo mohl jít, tak si vzít kamarádku k sobě domů na víkend. Dovali nám vždycky. No a z Prešova, z Bardejova, večer jsme jeli vlakem do Prešova. A tam jsme čekali na vlak, který jsme potom pokračovali směr Vranou na Toplou.
0: Ano.
1: No, my jsme tam přijeli půl osmi do Prešova, tak jsme museli čekat. A plno lidí v hospodě, tam se kouřilo a tuhle to, no v zimě, bylo to hezky. Kluci k nám chodili, sedli si, dali nám večeři, kecali jsme, zasmáli jsme se a ten večer nám uběh.
0: Ano.
1: A ráno ve 4 hodiny hlásili se čtvrtou, že osobní vlak který bude pokračovat směr ty vesnice a takhle a Vranou na Toplou. Tak říkám kamarádce, pojď, půjdeme dovnitř, tam si sedneme. Ale nebyla jsem si jistá, že to je ten vlak, tak říkám, hele, já se zeptám té slečně, takhle, naproti ona takhle stála, tak se zeptám té slečně, jestli je to ten vlak osobný do Vranova.
0: No.
1: No, tak jsem tam přišla městní a říkám, prosím vás, slečno, je to ten vlak do Vranova osobní? Odpověď mi, jo, je to on. Tak jsem si sedla, ptali jsme, za chvíli jsme se rozjeli, jenomže ta slečna přišla ke mně, vedla si ke mně a začala se ze mnou bavit.
0: No.
1: No, jenomže z té slečny vyšlo na to, že to nebyla slečna, ale to byl kluk.
0: Aha.
1: On měl krásný modrý oči, dlouhý vlasy až po pás.
0: No.
1: To tak rozpustěný. Tak mi to vůbec nepřišlo, že to je kluk. No, tak jsme se takhle po těch tým, jak jsme jeli, tak jsme se bavili. Já jsem mu řekla, kde jsem, on odchodí a takhle. No, a když jsme vystupili ve Vranově, tak on je jiným autobusem, zase jiným směrem. No, a já s kamarádkou zase s jiným autobusem na jinou stranu. Napsali jsme si adresy, jsme si dali. Jo, no rozloučili jsme a každý jsme ještě spolu. A dali jsme si slib, že si budeme psát. A že kdo jste z nás první. Buď když já se vdám, takže mu napíšu a tím pádem se skončíme spolu. A nebo on. Tak můžu vám říct, 2 roky jsme si psali dopisy pravidelně.
0: Ano.
1: Jo, o zážitku a o všechno možný, kam jsem jezdili. Jsem jezdila s kamarádkama a takhle. No, zkrátka všechno možný. A on mi taky takhle psal. No a já jsem se potom seznámila s mým manželem. No a on na to tajně přišel.
0: Jejda.
1: Jsem měla i fotku na tom a vzadu bylo napsáno, že jednou na mě zapomeneš, tak tu fotku roztrhej.
0: Ano.
1: No, jenže já jsem ji neroztrhala, ale roztrhal on, protože ten hrozně žárlil. No, tak jsem mu naposled napsala dopis, že už mám jinýho, jo, a že se budeme brát. A takové ještě podrobnosti, aby se nezlobilo.
0: A s tím to skončilo.
1: A s tím pádem to skončilo.
0: A od té doby už jste si nikdy nenapsali?
1: Ne, už nenapsal. No, mě bylo 15, když jsem jako s tím, a jemu bylo 25. Jo. No, takže takhle nám ten příběh skončil, ale hrozně ráda si na to vzpomenu, a když jedu kolem, jo, vždycky.
0: Tak vám to naskočí na tu mysl, jasně, rozumím. No jo, tak bylo to opravdu napínavé, teda musím uznat, paní Eleno, moc díky za váš příspěvek do naší noční linky. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a naslyšenou.
1: Jo, a všechny, co poslouchají a mluví, tak je pozdravu.
0: Dobře.
1: Tak jo, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Desatero Lucie Bílé doznívá ve vysílání Českého rozhlasu z pardubického studia. Zdravíme, ano. Noční linka v plném proudu, no a z Teplic nám telefonuje Iveta, dneska druhá v pořadí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme psali hojně dopisy i pohledy dříve.
0: Ano.
1: Psali jsme k přání, k narozeninám, k svátku, pak k vánočním a k velikonočním k svátkům pohledy. Pak já jsem z nich vždycky strhávala ty známky a dávala jsem si je do alba. A pak také to na poště prodávají takové malé obálky a v nich byly všelijaké známky. Takže to jsem si taky vždycky,
0: to
1: jsem si taky zakládala do alba. No, z dopisu taky, jo, to byly všelijaké květinky, prezidenti a kde co, autíčka tam byly, takže jsem to všechno slepovala a zakládala jsem si takový album.
0: Takže vy jste filatelistka.
1: To mám schovaný dodnes. No, to jsem si schovala, že to mám dodnes. A ty pohledy právě jsem si taky schovávala, ty vánoční i z těch přání, že byly krásně prostě motivovány, jo, prostě byly krásné pohledy, no, takže to mám taky dodneska schované na památku. No, potom jako jsme psali příbuzným do Bratislavy, protože maminka pocházela z Bratislavy, takže taky vždycky dopisy během roku se několik jich napsalo. No, pak ještě taky psala své sestřenice do Mladé Boleslavy, i vždycky nějaký pohledy tam poslala, teda fotku jako. No, pak já jsem si dopisovala s dvěma děvčaty z Ukrajiny, z Ivanova.
0: Ano.
1: To jsme dostali adresy na hodině ruštiny od ruštinářky, takže s nima jsem si taky, to jsme asi v pátý třídě nám to dala, no a tak to se drželo až asi myslím do prvého ročníku, pak na gymnáziu, že ještě jsem jim psala a potom už jsem to utla, no. Tam jsem dokonce dostala od té jedné, jak byla v roce 1980 olympiáda, tak toho medvídka, ten odznáček mi poslala. A nebo mi poslala násobilku a na přední straně byla taková ta měnivá, jako, jak se měnilo, vlk a zajíc, jen počkej, zajíci z toho seriálu. Tak to mi taky poslala, různý pohledy jsme si tam taky v těch dopisech posílali. Tak to byla taková rarita, že do zahraničí. No, pak jsme psali, že jo, dopisy, když byl bratr na vojně, tak jsme mu napsali různě takhle, no, a i pohled se mu někdy poslala. Tak mě maminka psala do školy přírody, když jsme jeli pohledy a dopisy. No, takže jsme to využívali, jako hojně, tu poštu.
0: Po všech stránkách, no a co dneska píšete?
1: A korespondiáky jsme ještě posílali na různé soutěže, nebo hlasy, když se hlasoval o československý slavík, že jo, tak to se posílalo na korespondiáku. No, takže

0: jako všechno možný, no. Prostě jsme to využívali, tu poštu, protože to dříve bylo za pár korun, jo. Dneska právě to upadá. Jednak to, že ty známky jsou drahý, jak na pohled, tak na dopis, že jo. Mm-hmm. A takže už proto lidi od toho ustupují, že využívají ty mobily a e-maily, no, takže...
1: No a co teda zkusit proto napsat to... nějaký dopis v dnešní době někomu,
0: no, já jsem, jako já taky píšu, jo, že třeba někdy taky tomu, ještě tam mám nějaký bratrance se Střenice na tom Slovensku, takže někdy jim napíšu.
1: Takže to funguje pořád.
0: A nebo jako kamarádku mám v Ostravě, tak tam teď jsem jí posílala na Velikonoce balíček, tak do toho jsem jí napsala taky takový dopis, no, takže... Mm-hmm. Mě to baví psaní, no, jako já ráda psala, no, ale říkám za tu cenu, aby potom člověk posílal k Vánocům, jo, za 400, za 3, jo, takhle ty...
1: No jo, tak jako dneska jsou ty ceny jinde, to je pravda, to pak poslouží ta SMS-ka.
0: Právě. A oni to furt natahují a natahují, kdyby to bylo za 10 korun, jo, tak prostě, že jo, tak to lidi budou využívat víc, no, ty pohledy a to.
1: No, tak myslíte si, že třeba jednou textovky úplně nahradí dopisy a pohledy?
0: No, já si myslím právě, jo, že právě to v tom hraje ta cena, no, že tady máte SMS-ku za 2 koruny, že jo, do zahraničí za 5, no, takže to je úplně rozdílný než 36 korun potom, že jo, za jeden pohled nebo dopis.
1: Ale
0: no,
1: takový neosobní, ne?
0: No, je to tak, no, ale potom raději se potom člověk setká, jo, že... Když je tak ta možnost se sejít, no, že když tam jedete na dovolenou, že s těma příbuznýma nebo tak, no. A měla jsem i kamarádku, že z Týny jsem si opsala adresu, že tam byla Slovenka jako, a nakonec to byla těžka provdaná na Slovensko, no.
1: Jo, takhle.
0: Tak s tom jsem si taky několik let jako psala, no, že teď je někde v Rajci, jako tam si postavili domeček a to už potom jsme taky, jak když jsem se já vdála, tak jako ona, tak potom jsme to nějak taky, no, už si přestali psát. A tu adresu taky mám někde ještě skovanou, no. Mm-hmm. A teď... možná i ty dopisy třeba, no, pár taky, že mám skovaných. No.
1: Jedna taková otázka na zamyšlení, paní Iveto. Kdybyste mohla napsat dopis komukoli na světě, kdo by to byl?
0: No, kdyby to šlo tak mamince do nebe, no.
1: Čekal jsem
0: prostě
1: to trošku.
0: A prostě tátovi i bráchovi, no, že ty už jsou v nebi, takže já jsem v té původní rodině zbyla já, no. Že.
1: Takže jim, no tak...
0: Takže jim bych poslala nějaký hezký psaníčko.
1: Dopis jim poslat.
0: O tom, že ráda prostě mám život, jo, že ano. I když jsem zůstala já jako jedna z nich sama, tak prostě mám ráda všechny zážitky, takže užívám si toho života, no, naplno.
1: To je jak správný, to je správný, tak bezvadný.
0: A to by měli všichni, že prostě by furt ten, jo, že ten život tak rychle utíká, že prostě nesmíme ho promarnit.
1: Jo, jo, jo. Jak to říkala paní Dáša?
0: Ano.
1: Ona to tak hezky rozvedla tady před chvílí. Dobře, tak jo, tak já vám moc děkuju za zavolání. Zdravíme do Teplic.
0: Já taky jsem ráda povídala, no, a těším se zase někdy příště naslyšenou.
1: Taky dobrou noc naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před malou chvílí odbyla půlnoc, začal nový den, pátek 19. června a my vám přejeme klidnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dnes povídáme o dopisech, pohlednicích, známkách a vzpomínkách, které jsou s nimi spojené. Možná si ještě pamatujete, jakou radost udělal dopis od kamaráda z tábora, pohlednice od příbuzných z dovolené, nebo několik řádků od někoho, kdo vám byl blízký a možná někde doma stále schováváte krabici plnou dopisů, které byste nikdy nevyhodili. O své příběhy se s námi můžete podělit na telefonním čísle 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Mě tady blikají telefony, no tak asi dáme možnost a prostor někomu dalšímu a nevím, kdo tam teď bude, bude to překvapení pro mě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré skoro ráno.
0: No o to snad tady ještě ne.
1: Tady je Božena z Uherského Brodu.
0: Dobrý večer.
1: A pane redaktore, já jsem nedávala pozor, jak se jmenujete přesným jménem.
0: Já jsem se nepředstavil teď na začátku hodiny. Zdravím z pardubického studia, Mirek Hruban.
1: Mirek Hruban, no. Ano. Děkuji vám tak, pane Mirku.
0: Ráno se stalo, paní Boženko. Tak co vy a pohlednice?
1: Budeme spolu komunikovat?
0: Ano, už komunikujeme, už jsme slyšeli ve vysílání.
1: Už ve vysílání.
0: No jo, no.
1: Ježiš, tak já zdravím. Všichni noční myšky. No. No, takže já o té korespondenci.
0: Ano.
1: Tak vám povím, my jsme byli jako dosti korespondenční rodina. Já jsem ročník 1937, moje maminka byla 1903, byla z 9 dětí pátá a její maminka, babička naša, která u nás dožila, byla rok 1870. Takže měli 9 dětí a z těch 9 dětí bylo 7 dětí roztroušených po Čechách.
0: Aha.
1: Takže u nás se hodně psalo. A víte mi, jako když já jsem teda pocházám z Kunovic, mluvím s těma nářečím, ale v Kunovicích se mluvilo ještě jináč. A to byla taková říkánka, můžu vám to říct?
0: No jsem s ní.
1: Šua jsem šua, našua jsem kus skua. Nebylo to skuo, bylo to miduo. Já su ale trduo. No, takže to jako prostě ukazovalo to kunovské nářečí, takže ale by se psalo, že babička teda hodně psávala a furt snad až do těch 80. roku vždycky drahé děti ingustovou tušku, jestli se to ještě dělá, ty tušky nevím, napěkný dopisní papír, ale vždycky se říkalo, toto je po kunovsky a toto je spisovně. A aj ta babička, která byla 1870 rozená, psala spisovně. A měla syna, jednoho byl v Praze, ale ve 43. roku se s toma ostěl. Tak jsme si psávali. Hodně nám psával ten strýc a posílával aj nám často pohledy. A většinou to byl pohled z Karlova mostu Hradčany. No, jenomže, víte, bylo to ve válku, a já, když jsem viděla, už vidím někde pohled s Hradčanama, nebo prostě nějaký obrázek, nebo aj když jsem v té Praze byla a dívala jsem se přesně, co tak je, ty Hradčany, jak dát ty pohledot. Já tam vždycky vidím tu známku toho Hitlera.
0: Jo, takhle to máte spojené s tím.
1: No, a tož, ale tak tímto pádem, že psávali, tak vím, kde byli, třeba že jeden strýc měl manželku z Chaloupek na Královéhradecku, potom bývali v Podolí Bez, manželka jednoho strýca, ta byla ze Zvíkova, to byla, tam se šlo z Lechanic, potom do toho Zvíkova pěšky. V Kojicích, tam se měla tetu, tam měla 10 dětí, jedna moja, jak když od bratranca holka žije, dokonce v Pardubicích, no v České Lípě.
0: Všude prostě.
1: No takže já jsem se tak docela, jsme se orientovali více po těch mapách. No.
0: Jo, takže
1: vy jste... To je, no a počkajte, ještě se mi po mamince byl ještě bratr rodní, potom o 2 roky mladší. A ten, to jste nevěděl, lesti říká slovo, lesti vážně, nebo ne.
0: No.
1: nehnul brvu a takový, tak vám aj nám psával takovým stylem. Třeba vám aspoň řeknu tu adresu. Aha. Na obálce. Familia Josefa Zábojníka na Rybníku Pochodníku číslo 1118 Kunovice, důležitá železniční stanice, okres Uherské Hradiště, konečné skladiště.
0: A dorazilo to?
1: No, což má, ale on a v tom duchu tak to napsal celý ten dopis.
0: Jo.
1: No, tak maminka si říkala, bože, to je starý buázen. A ten žil na Valbrechici od Krnova, pak se odstěhovali do Ostravy, takže to bylo na Vánoce, na Velikonoce pohledy, potom jsem to zdědila já, jsem psávala 23 pohledů. No a tak teď jich píšu tak třeba 6-7, no a ještě od toho jednoho maminčiného bratra po jeho dceři, jak když je to jako moje neteska, žije v Čachovicích, tak s ní se stýkám, několikrát tady byla u nás, zbožňuje Bílé Karpaty, prochodili to předloni tam všechno, ale to všechno, co spolem korespondujem, to s telefonem.
0: Dobře. No jo, tak jako je potřeba jít vstříc těm moderním technologiím taky trošku, ale říkala jste, že dodnes si tedy něco pár dopisů napíšete, pošlete,
1: určitě,
0: takže furt to funguje.
1: Ano, ano.
0: Dobře.
1: No a měla jsem bratranca, to byl jako brat její matky tady této holky, tak ten žil v Praze nad Zbraslavy, tak jsem k němu jezdila od roku 2003, 2002 byla v Praze ta povodeň, že?
0: No.
1: No a já potom, myslím, 5 roků jsem k ním jezdila na pár dní a psávala jsem jim dopisy, co se děje u nás a to. No tak on je 26. ročník, takže měl 89 roku, když odešel. Takže už jako korespondence žádná, ale vzpomínám na to velice ráda, protože vždycky jsem si poručila, kam chci jít a on tam šel se mnou, mě tam zavédl.
0: A ukázal. Dobře.
1: Víte, kde si ještě, že se vám tak trochu pochválím. Byla jsem v Tichém údolí, v Zdenky Braunerové ateliéru a to prostě to byl zážitek. No, a potom ještě generála Pelého Vila. Tak, no měl tam výstavu Jiří Andele, takže to díky korespondenci stále tady s tímto bratrancem bylo toto umožněno.
0: No tak super, tak. Vidíte to, co všechno je díky korespondenci zařídit.
1: Ale ano,
0: zařídit.
1: Samozřejmě.
0: Tak jo.
1: Takže to je tak v kostce, co jsem vám chtěla říct a přeju vám hodně zdaru.
0: Vám též, díky moc.
1: A držím vám palce.
0: Držte, mějte se krásně.
1: Děkujem,
0: děkujem.
1: No,
0: dobrou
1: mějte
0: noc.
1: Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už je pátek 19. června, posloucháte Český rozhlas Noční linku. Dneska si povídáme o dopisování, o pohledech, o korespondenčních lístcích, ale také o tom, jak se píše dnes SMSky, maily. Zkrátka doba jde dopředu, i na tohle je potřeba si zvykat. No a já teď narazil na příběh od Daniely z Prahy, která napsala, a to musím tedy přečíst, to je úplně neskutečné. Dobrý večer, miluji pohledy, které mi v rámci rodinné tradice posílají všichni potomci. Byť už pohled z Řecka jednou přišel 3 měsíce po návratu vnuka od moře. To se někdy stává, to známe, myslím, všichni. Pohledy na Vánoce a Velikonoce řešíme elektronicky, dopisy jsem milovala a mám mnohé dodnes schované. V roce 1961 jsem jela z cestovní kanceláří mladých do Sovětského svazu a poslední den v Kyjevě jsme šli na výstavu úspěchů a tam nás zastavil sympaťák s mikrofonem a zpovídal nás, odkud jsme a jak jsme byli s pobytem spokojeni. Byl reportérem kyjevské televize a já v té době pracovala v krajské rozhlasové stanici. Večer jsme nastoupili do vlaku a těsně před rozjezdem přiběhl Vitalij a dal mi okénkem kytičku a krabičku, ve které byla jeho adresa. Začali jsme si psát dlouhé dopisy spíš filozofického rázu, diskutovali jsme o situaci ve světě. I když mě 68. rok šeredně poznamenal, tak jsme i potom v dopisech diskutovali a naše přátelství přežilo. Pak jsem několikrát byla u nich na návštěvě a jeho žena s dcerkou zase přijeli do Prahy. V polovině 90. let Vitalij zemřel a pokračovali jsme v psaní s jeho ženou. Dnes už Světlana má víc roků než já a těžce snáší situaci v Kyjevě, a tak si píšu s její dcerou, se kterou už mnohem lépe a anglicky píše můj vnuk, ale ti už nelepí známku, ti si e-mailují. Začalo to mladickým pozdravem a s rodinou udržujeme přes všechny kotrmelce světového dění písemné i osobní přátelství 65 let, píše Daniela. Tak díky za tenhle nádherný, neuvěřitelný příběh. No a jdeme se podívat opět na telefonní linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, jste vysílání u telefonu Mirek Hrubán. Zdravím vás. Koho a kam?
1: No, tady je Anna z Brna. Já bych napojila právě na podobný příběh, co je v rozhlase před chvilkou byl.
0: Ano.
1: Ale obávám se, že je to málem trošku politikum. Ale já bych to tak nezdůrazňovala. Mm-hmm. Pokud by se vám to nezdálo, tak mě nemůžete zkrotit. Já jsem jako mladá holka v 69. třeba jezdila do Bulharska s kamarádkou na dovolenou k moři. A stalo se mně, že to jsme vždycky večer chodili na posezení, tak na večeři a tak, a seznámili jsme se s těma místníma nebo tak. Teď jsem se poznala s chlapcem, řeč k řeči, při tanci, že byl z Libanonu. A teď z toho Libanonu právě se divil, jak se domluvíme.
0: No to taky si říkám.
1: No právě. No, jenže on mě řekl, on mluvil krásně rusky a já, když jsem řekla, že jsem z Česka, no tak asi pochopil, že mluvím taky rusky, ale já jsem v té době už lapala, já jsem si učila soukromně, tak lehce něco z angličtiny jsem pochopila, ale on začal normálně rusky, že on je v rádiu Libanon, v rádiu Beirut a že ho zajímá tak o světě, takže cestuje s kamarádem a tak. A tak mě to teda zajímalo taky a tak jsem se ho vyptávala rusky, on mě, a mezi tím jsme špitl nějaký anglicky a tak jsme se prostě bavili. No a teď mě právě řekl, no já bych se s váma rád setkal i třeba v Česku, ale já třeba nemůžu tak nějak, ale můžu vám potom třeba napsat a rád bych vás poznal, protože jste, zajímáte se o svět a tak. To mě na tom zajímalo nejvíc a tak, tak jsme se prostě stýkali. No a já jsem chtěla tady k tomuto vlastně říct jenom tohle, že stýkali jsme se jenom teda na té dovolené.
0: Ano.
1: A když jsme končili tu dovolenou, tak on mě chtěl po mně adresu, a že mě určitě napíše. A napsal právě, že vzpomíná I remember all your time in Varna. A teď k tomu připsal tu ruštinu. Da. Tak mně to připadlo tak strašně vtipné. A byl to pohlednice Baalbeku, což je rozvalina římského hlediště, římského divadla, ano. Tam v tom Libanonu. Mm-hmm. No, já jsem chtěla podotknout jenom tohle, že když sleduju kdykoliv teď rozbořeniny Bejrútu, takže vždy si vzpomenu na něho, že tam někde třeba je, nebo jeho děti a tak. Jedinou pohlednici, ale často ji prohlížím a vzpomínám na něho. A v souvislosti právě tady s tím. Jo, a když jsme byli právě v tom, tak on zase vzpomínal na to, jak nás v tom 68. zase napadli ti. A takže já teď zase vzpomínám naopak na ně, na ně, jak jsou napadeni.
0: Jo.
1: Tak to je moje vzpomínka na Eliase.
0: To je škoda, že to máme spojené s takovými nepěknými historickými událostmi, některé ty naše soukromé věci, ale tak to prostě je a je fajn, že tedy to přátelství nějakým způsobem fungovalo a že jste si psali takhle hezky anglicko-rusky, teda to je úplně, to je úžasný. Tak, Elias jste říkala, že se jmenoval?
1: Elias, no. Uhum. Takže kdyby náhodou pracoval v rozhlase, třeba by se to k němu mohlo dostat.
0: Těžko říct. Tyto cesty jsou nevyzpytatelné, možná se to dostane, možná ne, takže chápu to dobře, že v kontaktu už dneska nejste, nic o něm nevíte.
1: Ne, nevím. On měl staré rodiče a byl sám syn. Rodiče bydleli někde v horách, to říkal. Byli křesťané, to jsem se dozvěděla. A že on by neopustil je ty rodiče právě.
0: Jo, takže
1: to bylo zřetelné. Ale mně to stačilo těch pár dní třeba, co jsme tak se setkávali a tak. A musím na něho vzpomínat, kdykoliv se podívám na zprávy a vidím právě ten...
0: To dění. Dobře, tak...
1: Tak je to jenom moje vzpomínka. Mám jedinou pohlednici, ale je to hezké.
0: No jo, tak o to víc těch událostí ta pohlednice nese, zkrátka.
1: Určitě. Děkuji vám.
0: My také děkujeme, zdravíme do Brna, paní Ano, a dobrou noc.
1: No, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Děkuji.
0: Taky.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrou noc. Dobrou noc, přeje Pavel Bobek. My ještě ne, my pokračujeme. Noční linka je v plném proudu. No a teď nám, tuším, že z Mladé Boleslavy telefonuje posluchač Milan. Trefil jsem to, je to Mladá Boleslav, dobrý večer.
1: Ano, správně, dobrý večer. Velice vás zdravím. Vás, pane redaktore, což je velmi úžasné, už delší dobu sledu Český rozhlas. Chtěl bych všem posluchačům Českého rozhlasu popřát krásnou, hezkou dobrou noc. A potom...
0: Vy jste říkal, že posluchačka před chvílí vás vyprovokovala přímo k tomu, abyste se ozval, že máte také něco, na co byste chtěl navázat.
1: No, jenomže já jsem jaksi nestarší dámy.
0: No?
1: To jako... Pro mě jsou přitažlivé, ale abych se neodběhl od tématu.
0: Ano, já napjatě poslouchám.
1: No, já jsem armádní důstojník, lítal jsem s vrtulníkem. Já nevím, koho to zajímá, posluchačům Českého rozhlasu přeju krásný večer a je taková fajnová noc, a zítra přijde ještě peprnější.
0: Teda tak teďka smyslu, úplně... No, v jakém smyslu?
1: Ve smyslu meteorologie, jakože bude ještě o 5 stupňů víc, než bylo dneska. Ale máme to krásné, klimatizované, jakože... Omlouvám se,
0: promiňte. Nic se neděje, v pořádku. Já jenom, abychom se dostali k tomu tématu, my si dneska povídáme o dopisech, tak pořád čekám, jestli máte také něco, co byste k tomu řekl.
1: To si pište, že mám.
0: No, já si to tady
1: píšu. Já to mám tolik na srdci, no. Že už ani nevím, kudy kam.
0: Tak to zkusíme, nebo to necháme na jindy?
1: No, zkusme to.
0: Tak pojďme do toho.
1: No, musíme... Pane redaktore, ukládám za vaši povinnost, vzhledem k tomu, že znám Lídu Rakušanovou jako taky velice peprnou a hlavně, co se týče českého jazyka, úplně superovou slečnu, která se už jak ty, já ji poslouchám jako mladý kluk ze svobodné Evropy, ale říkejte mi,
0: no.
1: Ty krásné vaše skladby a ta vaše skladba Českého rozhlasu, to nemá konkurenci. Já si poslouchám i konkurence a říkám, já budu radši poslouchat Český rozhlas. To je pro mě prioritní.
0: Tak to jsme rádi.
1: Já jsem sloužil v armádě.
0: Jo, lítal se s vrtulníkem, ano. Helejte. Pane Milane, asi to necháme na jindy to naše povídání, protože vy toho máte tolik na srdci, jak jste říkal, že nevíte, kde začít, tak to pojďme nechat, jak jsem říkal, třeba na zítřek, na pozítří, ale já bych se ještě chtěl dostat tady k některým vzkazům, které píšou ostatní a které se věnují právě tomu tématu, které dnes večer rozebíráme, což jsou dopisy a dopisování. No a my tady máme i pozdrav od Michala Sedláka z Myšlína. Vůbec nevím, kde je Myšlín, budu se muset podívat. A ten píše, že patří k těm, kteří také rádi píší a posílají papírové dopisy, udržuje mezinárodní korespondenční styk s několika cizojazyčnými kamarádkami. Takový dopis se sice neobejde bez známky a putuje světem třeba i několik dlouhých týdnů, ale milovníci dopisování se mnou budou jistě souhlasit, že své kouzlo to má a kvůli tomu kouzlu to člověk také dělá. U doporučených dopisů nabízí Česká pošta službu sledování zásilek. Jsou tedy k dispozici údaje o tom, kdy byla zásilka převzata do přepravy, odeslána do země určení, tam převzata vyměňovací poštou, převzata do přepravy a připravena k doručení. A právě Michala tohle baví sledovat. Má i sbírku známek, mezi nimi mimo jiné protektorátní známky s Heidrichem. No taky si je rád prohlíží. Líbí se mi třeba známka s vyobrazením majáku na Fajerském ostrově Mykines. V těch končinách ale žádnou korespondentku nemám. Tedy alespoň zatím, uzavírá Michal. Tak díky i za tento vzkaz. No my si dáme další písničku, čeká nás Michal Prokop a pak dáme prostor ve vysílání někomu dalšímu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kousínek po půl jedné v noci. My tady ukazují naše rozhlasové hodiny, pokračuje noční linka, zdravíme vás z pardubického studia. No a zdravíme do sousedního Hradce Králové, kde poslouchá i paní Magdalena, se kterou jsme ve spojení. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak paní Magdaleno, jak to máte vy s dopisováním? Také nám máte co říct?
1: Ano, já bych chtěla na začátek říct takovou raritku. No. Můj trenér si působil v Africe, v Sudánu a posílal svým známým pohledy. A měl jednoho kamaráda, který byl hodinář, jmenoval se Mirek a poslal mu pohled. Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo.
0: Takhle jenom a takhle adresa?
1: Ano, ten pohled došel.
0: No tak to je
1: úžasné. Já jsem ho viděla na vlastní oči.
0: Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo a stačilo, aby dorazil ano. Z Afriky. No tak to je ale perfektní, to ta pošta tehdy fungovala naprosto skvěle.
1: To určitě.
0: No.
1: Protože my jsme si psali, já jsem od něj dostávala na trénink různý pokyny, takže jsem tady mývala dopisy během několika dnů, já už si to přeci nepamatuju, že to už další dobu. Jinak dopisy, já jsem mám ráda prostě psaný slovo.
0: Mm-hmm.
1: A myslím si, že to je taková nejslušnější komunikace.
0: Ano.
1: Dnes považuji za nějakou jako slušnost velkou. Asi já jsem teda už starší, takže tyhle ty SMSky a tyhle ty vzkazy a hlavně přání.
0: Mm-hmm.
1: Já si potrpím posílat svým největším přátelům jako pohledy.
0: Ano.
1: Ať jsou to vánoční, velikonoční, k svátku, k narozeninám, to považuji prostě za takový slušnou komunikaci. Ale od dětství jsem si psávala s přáteli ze Sovětského svazu, z NDR, z Polska a mě to i trvalo až do pozdních let za socialismu.
0: Ano.
1: Tak se to nějak jako přetrhalo a ať to byli sportovci nebo školní družba, tak si myslím, že jsem, jo a mám ty dopisy ještě schovaný některý
0: aha.
1: A nejdůležitější dopis, který uchovávám, je od přímo šéfa Alexandrova souboru.
0: Ano.
1: Když tady byl asi v 50. roce.
0: Počkejte, takže no vy jste si psala jako takhle se známými osobnostmi, jako se sportovci, anebo s těmito jako šéfy sborů, jo?
1: Ano. Mám tady pohled od Marity Koch.
0: Aha.
1: Se kterým jsme měli s Amporem Rostok družbu. Jejich tak šéf trenér odešel do jaru a toho jsem zahlídla kdysi v televizi na nějakých závodech, byl trenérem sprinterky Johnson. A takový ty dětský psanička, když jsme dělali tábory, tak si děti posílali mezi sebou psanička a my vedoucí jsme jim dělali takový zprostředkovatele. Byly to takový nevinný ty dětský tábornický lásky.
0: Ano.
1: Většinou to končilo i nějakou svatbou, kterou jsme jim v rámci karnevalu vždycky udělali.
0: Jo, takhle, já myslel, že to přetrvalo až do dospělosti, že se pak vzali nakonec.
1: Ne.
0: Jenom prostě táborová svatba.
1: Ano.
0: Aha.
1: A když jsem měla svého kamaráda na vojně, v Dukle, tak on si psal s Emilem Zátopkovým a ten mu posílal jako, jak trénuje a to. A mě posílal taky, jak mám trénovat a kolik těch dávek a to. A to byly třeba 14 stránkový dopisy.
0: Pane jo.
1: z družebního Banskou Bystricí jsme měli i družební manželství. Mm-hmm. Manžel pocházel z Banské Bystrice a já Hradečana a seznámili jsme se tady při družební akci.
0: Jo. A takhle vám to hezky klaplo. No jo, tak dobře, vidíte to, co všechno dokáže dopisování a udržování kontaktů takhle přes dopisy, nebo dokázalo. Dneska těžko říct, jestli by to šlo stejným způsobem.
1: Mrzí mě to opravdu, protože já i s noučaty, který žijí v zahraničí, si píšu, protože oni mají velkou radost.
0: Pořád klasicky papírově si píšete, jo?
1: Ano. Aha. Mají velkou radost, když dostanou dopis.
0: Tomu rozumím. Je to prostě hezké dostat ten dopis do ruky a vrátit se k němu kdykoliv.
1: I když je ta známka drahá, tak prostě já to tak neberu.
0: Rozumím.
1: Prostě je to tak a když chci někomu udělat radost, tak udělám i takovou nemaličkosti a nehledím na to, že stojí o nějakou korunu víc, než to stálo. Ale mám sbírku starých pohledů, který s dětma, když přijdou noučata, tak je probíráme a já jim tomu vypravuju, kdo to byl, od koho to někdy to poslali, ale nedávno jsem našla i sbírku pohledů vánočních, velikonočních, ještě nepoužitých a staré korespondenční listy nepoužité.
0: No jo, tak to nevím, jestli ještě půjde poslat, ale ty staré pohledy, to by bylo docela takové zajímavé to někomu zkusit poslat na Vánoce, historický pohled.
1: Jo, budu toho teď využívat.
0: To by asi koukali a určitě budou mít radost. Tak paní Magdaleno, moc díky, zdravíme do Hradce Králové.
1: Děkuji vám zbytek večera příjemné společnosti.
0: Díky. Tak jo, naslyšenou. No, já ještě doplním, že když jsem se chystal na dnešní večer, tak jsem schválně lovil, jak staré jsou dopisy, jak dopis sám o sobě má dlouhou historii a vůbec nejstarší dochovaný osobní dopis byl napsaný v Babyloně před 4000 lety. Představte si, a nejhezčí na tom je, že to byl dopis milostný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, dnes je to o dopisech, o dopisování, o pohlednicích, možná trošku i o známkách a jsem moc zvědavý, o čem bude mluvit pan Miloš, který na telefonu. Zdravíme do Říčan, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak jak už jsem vám říkal, už je mi přes 70 jemně a moc rád na korespondenci vzpomínám. A nejvíc asi první, co bylo, byly dva roky vojny v Popradě a v Písku. Mm-hmm. Obě dvě teda moc krásná města a dostal jsem se domů minimálně, ale měl jsem něco málo kamarádek a víc kamarádů a domů samozřejmě a psal jsem každý den, na tenkrát, já nevím, ani ne korunu, stál dopis a pohledy taky, no ale na těch 90 korun za měsíc, no měl jsem nějaký peníze, takže jsem psal, mám ještě 100 dopisů od svých kamarádek a přítelkyň a kamarádů, takže to bylo moc pěkný a teďka jsem rád, když mi napíšou moje vnučky, který tady bydlejí od Říčan 50 kilometrů a s těmi známkami, s těmi cenami, to je taky zajímavý, že to tam nedojde někdy ani za týden do těch otic tady a že ty známky, když to vemu a jedu za mladší vnučkou do Benešova, která tam chodí do školy, takže to vyjde stejně jako ta známka.
0: Jízdenka jako známka, jo?
1: No, tak známka stojí 36 a zpáteční do Benešova a do Říčan stojí 72, jo, takže to je takový humorný, ale jsem strašně rád, když mi napsali vždycky pohledy, kde byli na dovolený a kde byli na táboře a když tam něco namalovali a je to moc pěkný, no samozřejmě jsem psal, když ještě mobily nebyly, ale taky tady byly na vesnici dva telefony v těch
0: budky.
1: 60. 70. letech, tak jsem chodil k jedný paní a vždycky za korunu jsem volal.
0: Jo, takhle.
1: Spolužačce 3 kilometry, aby koupila lístky do kina.
0: To byly takové.
1: A to jsme si taky, no. Na ty 3 kilometry jsme si psali pohledy a dopisy taky a normálně se známkou. Přitom jsme se viděli každý den ve škole.
0: Ale prostě jste si chtěli napsat.
1: Tak jsme si takhle psali. No a pamatuju si, že tenkrát v těch 60. letech taky byla taková hra, jako potom v 90. tady s těma finančníma obnosama,
0: jo.
1: Pošli 10 známým, tak tenkrát to bylo jenom z dopisy, jo, a moc toho nechodilo, zrovna ta pyramida, nebo jak se to jmenovalo.
0: Ano, vzpomínám, ano.
1: No, takhle to bylo s těma pohledama, bylo to hezky, no pár mi přišlo, ale tolik, co jsem třeba odeslal, ne, no.
0: No, tak on asi ne každý to dodržel a pak, když to někdo přetrne,
1: jasně,
0: tak to nefunguje úplně.
1: Tím spíš s těmi penězi, no, tak to.
0: No jo, to už odbíháme někam úplně jinam. Já jsem se teďka vybavil ještě, jak jste říkal, že jste si psal s kamarádkou na těch pár kilometrů, tak mě zase kamarádi dělali to, že mě posílali z hospody pohledy a nedávali na to známky a já to pak musel doplácet.
1: Jo, to je možný tohle, že jsme taky dělali jako nevyplacený, to byly takový humorný.
0: Ano, to bylo popukání, věci, skutečně, no.
1: A nebo se psalo kamarádům, jeli jsme do Prahy, tak jsme to tam vždycky po ulici a aby se tam princezny, co šly kolem jdoucí, aby se podepsali na ten pohled.
0: Jo.
1: Posílali jsme jim to domů a tak takovýhle, nebo do školy přímo, jako do té třídy, z čeho měli učitele velikou radost v uvozovkách, tak takovýhle. Takové, ale strašně rád píšu. Teďka už tolik moc ne. Mám tady několik pohledů a přání a známky nakoupený mám a to jim tam ještě dám zpátky známku, aby napsali. Taky už teďka moc neposílají. Tak telefonujeme, no. Aspoň
0: že jste v kontaktu.
1: Nebo jedu do toho Benešova, nebo do těch Votic, jedu tím vlakem.
0: To vyjde teda levnějc, nebo skoro stejně, jste říkal.
1: No, takhle to je. Nebo... Ty známky teda, já se nedivím, že lidi jako nepíšou, protože, no tak za těch 630 korun s prominutím není ani pivo, jo, tak lahový.

0: Zdravím všechny posluchače i vás, Miroslave. Zrovna nedávno mi přišla polhednice krásného západu slunce z Austrálie, ze Sydney. Co mi na ní ale přišlo ještě hezčí než ten západ slunce, byla známka, která nesla jméno Melbourne a město také zobrazené. Samozřejmě mě ale nejvíc potěšil krátký vzkaz od vnučky a taky to, že pohlednice ještě nejenom existují, ale že ta generace, která někdy, myslím, neprávem schytává kritiku, je dokáže najít a udělat tolik radosti. Píše posluchačka Helena, tak i za tento vzkaz děkujeme. Opět najdete je na našich internetových stránkách, když se kouknete na rozhlas.cz/linka. No a my pomalinku jdeme do finále. Myslím si, že stihneme poslední hovor v dnešní noční lince a ten bude s kým? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím do východních Pardubic.
0: Dobrý večer, a kdo nám volá?
1: A už těkně je zpravce, Iveta.
0: Iveto, tak co vy a dopisování, jak to máte?
1: Já jsem jako dítě měla kamarádku a její tatínek byl, pracoval na velvyslanectví. A ona s tatíkem hodně cestovala po světě. A já měla od ní spousty různých z celého světa.
0: Pohlednic.
1: Pohledu a i dopisu a hlavně pohledu. A tak jsem je začala sbírat. A potom mi ještě moje prababička dala svoje pohledy, které měla od svých dětí. A takže jsem měla i starý pohledy, takový ty historický pohledy měst různých. No, pak jsem to všechno plakala, protože když jsem se vzdala, tak to maminka vyhodila.
0: Je, a já myslela, že se pochlubíte, jakou máte velikou sbírku a maminka vám to vyhodila, jo?
1: Byla to velká krabice, takové ta krabice od margarínu, to vy asi nepamatujete.
0: To asi ne.
1: A to jsem měla plnou.
0: No.
1: Ta byla plná. Ale protože jsem věděla, že děti hrozně rádi jako dostávají pohledy a já jsem jich dívala na tábory a viděla jsem, že některé děti dostávali pohled nebo jakoukoliv korespondenci každý, třeba obden, často, ale někteří nedostávali nic.
0: No.
1: A ty byly pak hrozně smutný. A tak, když jsem potom pracovala ve školce, jezdila jsem s dětma na školu v Přírodě, tak jsem nakázala rodičům, že chci od každého dva pohledy napsaný.
0: Jo, takhle, už jako do kapsy rovnou, jo, že to vezmete sebou.
1: Ano, a jsem si zahrála na pošťáka.
0: Aha, no tak to se to vyřešilo ale krásně.
1: A když jste viděl ty rozářený oči dětiče, když dostali obyčejný pohled, maminka tam tu známku nakreslila, byl to pohled pejska nebo kotičky, nebo prostě takováhle nějaká blbost, ale ty děti prostě z toho měly.

0: obrovskou radost.
1: No jo, to je jasné, no.
0: Já mám kamaráda, dneska už jsme teda oba, já už jsem vdova, on je taky sám, bydlí tam na Drožnově. Mm-hmm. A my si spolu píšeme, už příští rok to bude 40 let.
1: Ale tyhle dopisy máte schované?
0: Některé ano, některé ne, některé zmizely v přistěhování, v propadlišti dějin taky, mm-hmm. ale většinu mám teda schovanou. Byli jsme tenkrát v Karlových Varech v Lázních, posadili nás 6 lidí k jednomu stolu. Ze začátku jsme si psali všichni, mm-hmm. ale myslím, ty dvě paní už ani nejsou, to už by bylo přes 90. A my dva teda jsme vydrželi.
1: Ano.
0: A píšeme si do dneška.
1: No tak to je úžasný teda. Tak mám lepší konec noční linky jsme si nemohli přát snad ani.
0: Dřív jsme si psali pohledy, dopisy, mm-hmm. no a dneska vzhledem jaksi důchodům a zase rychlosti pošty.
1: Ano.
0: Sedneme k počítači a já to tady večer napíšu. A on si to ráno přečte, no. nebo on to večer napíše a já si to ráno přečtu.
1: Takže už jako i ta moderní technologie pohltila i vás.
0: Ano, i tuhle malému 80-letou bábu. Takže, ale opravdu jako ty počty, myslím si, že to s těma financema přehánějí. No, to si budeme povídat. Ale to s tím prostě nikdo nic nenadělá, prostě peníze vládnou světu, nedá se nic dělat. A ještě, když už teda jsem u těch peněz, chtěla bych všem novinářům, rozhlasákům, televizákům, aby konečně vláda dostala rozum. A jsem na vaší straně.
1: Děkujeme. Díky moc.
0: Mějte se hezky.
1: Taky.
0: Přeju hezké léto
1: a
0: dobrou noc.
1: Dobrou noc a naslyšenou. A neloučím se jenom s posluchačkou Ivetou, loučím se s vámi všemi, kteří jste naladili dnešní noční linku. Díky všem, kteří jste do ní přispěli, ať už slovem nebo textem. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer projednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka, taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni.

Tady to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, bez zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zjíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních spécí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extraburšty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si, plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, no divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned za tepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... No ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ne. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep, to je. Samozřejmě, jako vždycky mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto těch věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marzu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd a chodím denodenně na observatoř. Pardon, na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe, to kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokryváč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. Učirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítelku Střepka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízely jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uzdal.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
3: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
2: Ne, ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no tam si vzpomněl. Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Kubáčkovi?
3: Hubáčko? No to jako má bejt?
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
2: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělala nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Copak já se cítím osamělá? Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Dobrý. Tady prosím, paní Kovářová.
5: No, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
3: Můj drahej strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužského, že ano? Knul byste se přece nikdy neprokučil.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jeň, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Se mnou, aby pes vydržel.
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílim hospodu, než řeknete řec. Pepík Pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani zamlada na to štědět.
6: S tím nebo s tím se nedá nic.
7: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný. Kdybyste mě laskavě nechali...
4: No počkejte, vy se do toho laskavě nechte, jo.
6: Jak to mluvíte s panem notářem?
4: Tak co, prosím, vy nebo křičte. Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
6: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
4: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
6: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
4: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
6: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
4: Okamžik.
6: Úředně to, prosím.
4: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčel sledovat.
6: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
3: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
7: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
8: 200? Ne, drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
9: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
7: Moment, ještě jsem neskončil.
9: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
7: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
9: Ano, přiměli úroky, že?
8: Ano,
7: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
9: V mých očích klesá i on.
7: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
9: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
7: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
9: Vy mě mluvíte z duše.
3: Já nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
9: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
9: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akulentní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
9: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
9: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
7: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil. Ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu.

milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od loupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, a zlata tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesťák, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat, že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milionu korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem pochopitelně takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil cí parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: jo, tak to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekurita, Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty dogy.
4: Dogy,
3: ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadmou smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám povedal, to jsem si vymyslel. jako hypotézu, jako detektiv a pana Vyšila. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no, potvoro a už byl konec ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený, anebo prostě ne, rozuřený. Ne, poznám.
4: No, já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, jo. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby, já jsem s ním mluvil neustál, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, jo, pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
4: Jo.
3: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla. Tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment! Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe, ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: No ty máš rád tatínka a husí prejt.
3: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty.
3: Byl ovšem přitom velice roztomilý.

0: No a právě s tím Frejtem, tak to bylo taková...
1: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
0: A to jsem právě, když máme hovořit o tom Frejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si Frejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu černoviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Najednou on vylecel, vypšel a už jsme byli oba pod Frejtem.
1: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
0: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.